0: Toto Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

Myslel jsem, že běží bez lásky. Na tuhle bolest nejsou prášky. Myslel jsem, že běží bez lásky. Na tuhle bolest nejsou prášky.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Český rozhlas.
1: Radio Wave. Wave. Děláme vlny.

Český rozhlas. Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.
0: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Dávno mě neděsí slyšet, co na mysli leží mi v noci, když nikde nikdo. Vzpomínky neruší, nemusím přehlušit,

rovnaký schová slova za stvol, jak stovka rýb zudíc maba padlom. Bolí ma šíp chrbát, kráča zámkom, komfort mod niečo ako Range Rover, pomalé tempo, zapínam sa. 36 je variál, izba je v plameňoch, zázrak, že vlasy mám. Vypadol na perón, priniesol hladomor, myš po travinách. Vplyvom zabíja básne, skryl tieň, upadá záves. Na hrudi v pári diery vrie, pozdravím.

0: rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Plejak.
1: Plejak.
2: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.
3: Sometimes I lie, sometimes I convince myself that

0: No fear, just love.
1: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchejte dnes od 18 hodin na rádiu Wave.
2: Léto s rádiem Wave. Potkej svoje oblíbené autorky a autory na festivalech a akcích. Zámek v Pražské Troji, letní podcast.

Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Osmá hodina raní, vy právě posloucháte Radio Wave Květy Medvídek. No a se mnou ve studiu už je tady zprávařka Bára Zajíčková.
1: Zprávy Radio Wave. Radio Wave. Zprávy.
2: Globální teplota mořské hladiny v uplynulém měsíci překonala rekordní hodnoty. Vychází to z měření programu Copernicus, který před více než týdnem zaznamenal průměrnou mořskou teplotu 20,86 stupňů Celsia. Tím překonal hodnoty z let 2023 a 2024. Irsko dnes oficiálně převzalo předsednictví v Radě Evropské unie. Dublin bude stát v čele instituce do konce letošního roku. Do té doby chce například posunout a uzavřít jednání o unijním rozpočtu na roky 2028 až 2034. Zaměřit se chce taky na rozšíření spolupráce s unijními partnery, jako jsou Spojené státy nebo Velká Británie. Experti z Evropské unie kritizují přesun agend lidských práv z úřadu vlády na jednotlivá ministerstva. Stálá skupina pro základní práva a právní stát varuje, že změna může oslabit koordinaci a postavení lidskoprávní agendy v Česku. Vyzvala proto vládu, aby zajistila dostatečnou meziresortní spolupráci a dohled. Ostrava hostí největší festival elektronické hudby ve střední Evropě, Beats for Love. V areálu Dolních Vítkovic začíná právě dnes. Na 18 scénách se během 4 dnů představí více než 550 umělců. Hned první večer bude patřit největší hvězdě, skotskému DJovi a producentovi Kelvinu Harrisovi.
1: Sport.
2: Fotbalisté Mexika porazili v úvodním kole play-off mistrovství světa Ekvádor 2-0 a zahrají si osmi finále. Zápas na Aztéckém stadionu v Mexico City museli pořadatelé kvůli silnému dešti o hodinu odložit.
1: Počasí.
2: Dnes bude oblačno až zataženo, na východě zpočátku i polojasno. Zejména v Čechách občas déšť nebo přehánky, místy i bouřky i silné. Odpoledne budou další i velmi silné bouřky se vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25 stupňů Celsia. Na Moravě a ve Slezsku 26 až 31 stupňů. To byly první zprávy v 8 hodin. Více najdete na našem zpravodajském kanále iRozhlas a na Radio Wave začíná ráno s Cesarach a Jakubem.
1: Radio Wave.
3: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
3: Radio Wave.

fuck he wanna do. Damn.

0: Charlie XCX Wink Wink, její novinka, kterou právě teď v 8 hodin a 11 minut k tomu posloucháte na rádiu Wave a my vás už moc zdravíme s Kubou Vinařickým. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, Sáro. Dneska to bude den plný samozřejmě kvalitní hudby, také hudebních novinek. Dneska je středa, takže přijde Matěj Dvořák nebo Filip Černý, nebo ideálně oba dva. No ale také to bude právě den plný vtipu, protože jsem právě zjistil, milá Sáro, že dneska na 1. červenec je mezinárodně uznáván tento den jako Mezinárodní den vtipu.
0: Opravdu, já myslela, že je to 1. dubna, ten aprílový den.
1: Tak nevím.
0: O tomhle teda
1: možná si, možná i tohle je můj vtip, součást toho, je to taková hra.
0: A
1: rozumíš?
0: Už jsem se zasmála. No chtěla jsem říct, že sice dobré ráno jsme přáli, ale pro někoho dobré moc není. Kubo, ty ses dnes nedobře vyspal, já také. Ale přesto jsme tu a zlepšíme si právě ráno tím naším playlistem Wavem.
1: Já doufám, protože mě se teda spalo příšerně, jak jsem pochopil tobě taky, mě se teda příšerně spí už poslední týden. Má to něco společného s těmi hroznými vedry? No, nějak přežíváme, Sáro.
0: Nějak přežíváme. Každopádně 1. července, tak to ten čas opravdu letí, že? Ano. Já už jsem na ulici dnes nikoho nepotkala. Tím, že je středa, potkávala jsem většinou v tento čas děti, jak chodí do školy, ale jsou prázdniny.
1: Takže úplně vylidněné ulice. Škoda, já bych třeba chtěl potkat nějakou Jarušku, nějakou Jaroslavu, protože ta má dneska svátek. Tak
0: ale zdravíme, všechno nejlepší. No a pro Jarušku posíláme taky písničky Curtains Please nebo Barbora Hora, který otevírají 1. hodinu rána se Sarah a Jakubem. Tak přejeme ještě jednou dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.

0: 8 hodin 22 minut nám dohrává náš miláček Mat 213 a jeho poslední hezký léto. Když to písničku poslouchám, Sáro, říkám si, jestli tohle třeba není poslední hezký léto, jestli příští rok už nebude těch 40 na teploměrech podstatně více a takhle to bude každý
1: nebo
0: rok.
1: I těch změn, viď, protože taky teď možná zase přichází studená fronta, za což jsme moc rádi,
0: zaplať
1: podle mě
0: pámbu.
1: Všichni. Přesně tak, zaplať pámbu, třeba se trochu vyspíme, ale samozřejmě i tyhle ty změny teplot, tak to s tou klimatickou krizí možná také souvisí.
0: Určitě, ale pojďme si to
1: odlehčeme
0: trochu,
1: to.
0: Přesně, odlehčeme to. Jak jsem říkal v prvním vstupu, dnes je Mezinárodní den vtipů, respektive International...
1: A to není vtip.
0: A je to International Joke Day. Ty jsi zmiňovala už 1. apríl, ale tohle je teda něco jiného, to vzniklo nějakým jiným způsobem. Nicméně hlavní myšlenka je, cílem je vlastně šířit smích, radost, protože smích prokazatelně snižuje stres a prospívá zdraví. Takže
1: no a prodlužuje délku života.
0: To každopádně.
1: To víme. A my se tu vždycky spolu nasmějeme, takže děkuju ti.
0: Já
1: ty se
0: děkuju.
1: Staráš, pečuješ o moje zdraví. Každopádně v červenci si nenašel pouze tento den vtipu, ale já teda vidím, že 6. července, to už je za chvilku, Mezinárodní den polibku.
0: Ano.
1: Je to skvělý den pro všechny, kteří mají rádi projevy lásky a něhy.
0: Ano, a hned další den, tak kdo by třeba neměl od koho dostat nebo komu dát polibek, tak si může dát čokoládu, protože 7. července je světový den čokolády.
1: A to se hodí hned
0: a to
1: potom.
0: Se velmi hodí.
1: No a co následuje potom? Ještě jsi říkal s ponožkama.
0: Ano, nějaký. Ano, 13. července je den bláznivých ponožek, Sáro. Takže tvůj den, protože ty vždycky nosíš jinou ponožku.
1: No, je to trošku nechtěný ode mě, ale já, to je jak ta pohádka Lichožrouti. Mně se vždycky ty stejné ponožky prostě někam ztratí. Nikde nejsou. V pračce, okolo pračky, ve špinavém prádle, nic.
0: To se prostě stává, ale já bych ti k tomu dal takového toho vysmátého emoji, protože pozor, oslý můstek 17. července je také světový den emoji. No a pak ty si říkala, že máš
1: no
0: taky
1: a zavřeme
0: nějaký.
1: To, protože 21. července je den zmrzliny, takže je pro všechny, kteří si neumí představit léto samozřejmě bez čeho jiného, než bez této lahodné pochoutky.
0: Ano, Sáro, to
1: tak
0: byl...
1: Tak to nás čeká opravdu...
0: To byl opravdu hodnotný vstup, musím říct.
1: Nabitý měsíc.

0: Právě doznívá novinka Fimi Guerrero, britský rapper s nigerijskými kořeny, ale samozřejmě o tom nám určitě víc v 10.20 řekne Filip Černý a Matěj Dvořák, kteří pravidelně každou středu představují novinky v nové hudební rotaci na rádiu Wave.
1: Je to tak, ale těch novinek je vždycky tolik, že těžko říct, jestli zrovna o této novince něco řeknou. Pokud ne, tak i my se Sárou jsme si tady teďka zahrajem na takové experty hudební. Každopádně Fimi Guerrero, tak jeho původní jméno nebo oficiální jméno je Fimihan Utman Akinola, krásné jméno, dokonce bych řekl, že možná ještě hezčí než Fimi Guerrero. No a po záplavě skvělých mixtapes a EPček se na 2 roky odmlčel a teď se vrací právě s novou nahrávkou The Statue of a Fool.
0: 8skladbové EPčko obsahuje i skladbu Good Girl, kterou fanoušci znají už ze Soundcloudu. Na album je ke slyšení také Fake Ming, my si nicméně z desky vybíráme skladbu, kterou jste právě slyšeli.
1: Ano, je to skladba Duty, v níž se k Fimimu přidává polsko-anglické duo Bass Victim, které tvoří skladatelka Maria Menou a producent Ait Clayton.
0: No a kdybyste chtěli poslouchat dál nejen novinky, ale taky nějaké stálice v našem playlistu, tak následuje Willow, nebo Yes a taky Loud One.

0: Právě hraje Laucuan, já a ty zase ve středu 1. července, ranní směna.
1: Je to krásný vždycky potkat se ve středu, to je takový to jako, řekněme, rozuzlení toho týdne na ty dvě půlky a my jsme u toho, to je fajn, no a vy můžete být u toho s námi, takže poslouchejte Radio Wave. Do konce hodiny ještě Yves Tumor a nebo Kale a potom také zprávy s Barbarou.
0: S Barou Zajíčkovou. Ano.

0: Playák.
1: Páteční mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave. Playák.
0: Hudební mix Rádia Wave. Hudební mix
1: Rádia Wave.
0: Každý pátek od 8 večer na Rádiu Wave. Léto s Rádiem Wave. Vyrážíme za vámi ven.

akce, buď na natáčení pořadů, poslouchej letní speciály ve vysílání a vychutnávej si skvělé koncerty. Léto s Rádiem Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Odbíjí nám 9. hodina ranní, vlastně první 9. hodina ranní v červenci, no a to oslavíme druhými dnešními zprávami, které nám přináší Barbora Zajíčková.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Česko v noci zasáhly silné bouřky, hasiči výjížděli hlavně k popadaným větvím a stromům. Informují o tom na síti X. Třeba na Pardubicku zasahovali od večera u více než 20 událostí. Na jihu Čech měli skoro 30 výjezdů spojených s bouřkami. Popadané větve někde poškodily také elektrické vedení. Některé domácnosti tak byly bez proudu. Bouřky někdy provázely i kroupy o průměru větších než 1 cm. Americký prezident Donald Trump loni vydělal bezmála 1,5 miliardy dolarů na obchodech s kryptoměnami spojených s jeho rodinou. Vyplývá to z jeho majetkového přiznání. Největší část příjmů pochází z prodeje digitálních tokenů s Trumpovým jménem. Nákupy drobného zboží z internetových obchodů mimo Evropskou unii od dneška zdraží. Na zásilky do hodnoty 150 eur nově připadá clo nejméně 3 eura. Opatření schválily státy Evropské unie. Cílem je omezit příliv levného zboží hlavně z Asie a zjednodušit kontroly dovážených zásilek. Karlovarský festival uvede v předpremiéře snímek Hořské svátky filmaře Pedra Almodovara. Pořadatelé ho budou promítat ještě před samotnou přehlídkou v Mariánských Lázních, kde filmová akce před 80 lety začala.
1: Sport.
2: Tenistka Karolína Plíšková porazila v úvodním kole Wimbledonu krajanku Terezu Valentovou 6-3 a 6-4. Plíšková se na travnatým Grand Slam vrátila po 2 letech a přiznává, že se v závěrečné části kariéry necítila pod takovým tlakem.
1: Počasí.
2: Dnes bude oblačno až zataženo na východě, zpočátku i polojasno. Zejména v Čechách občas déšť nebo přeháňky, místy bouřky i silné. Odpoledne se budou další velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku 26 až 31 stupňů. To byly zprávy v 9 hodin. Více najdete na našem zpravodajském kanále iRozhlas a na Radio Wave pokračuje ráno se Sarah a Jakubem.
1: Radio Wave, Wave, Wave, Wave.
3: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
3: Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.

0: 9 hodin, 9 minut k tomu, skoro 10. Dokonce vy nadále posloucháte Ráno se Saracha Jakubem. No a řeknu vám, že tady Vinohradskou třídu pro sklené studio Rádia Wave obklopila temnota. Úplně se zahalilo nebe a začalo velmi intenzivně pršet, Sáro. To je samozřejmě dobrá zpráva. Nicméně tady vidíme lidi pobíhat nejrůznějšími směry. A
1: no hledají... já už z toho proskleného studia vidím dokonce i ty kroupy zmiňované, protože přes noc
0: opravdu,
1: také padaly,
0: jo,
1: a měly až 1 centimetr.
0: No, někdo by se měl někam schovat, respektive všichni ideálně. Sofia Stel, novinka na rádiu Wave, to řeší tím, že se schovává v klubu. Kanadská písničkářka a modelka je zatím pořád tak trochu na začátku své kariéry.
1: Zatím vydala 2 EPčka. Loňské How to Win a Solter vyšlo v lednu v deluxové verzi doplněné remixem od Muramasy a Tommy Genesis.
0: Ano, a písně Sofia Stel mají zvláštní hypnotickou kvalitu a pohybují se na pomezí introspekce a klubové euforie. Obě polohy zvládá obsáhnout i novinkový single, který za malou chvíli uslyšíme, Molly in the Club,
1: který je stejnou měrou hypnotický, právě i osobní. Zajímavostí je, že Sofia Stel teď vydává na hudebním labelu, který v loni zažilo kultovní filmové studio A24. Takže novinka nás právě čeká. Já tady vidím z proskleného studia, Kubo, za tebou už se opravdu rozpršelo úplně šíleně. Takže možná, milí posluchači a posluchačky, my doufáme, že jste někde v suchu, v nějakém interiéru a že budete dál ladit samozřejmě Radio Wave, budete dělat vlny, ale zevnitř.

0: Doznívá single Prague od Karolíny Beranové ve středu 1. července. No a my za okny proskleného studia Rádia vidíme, že intenzivně prší. No ale právě možná v tomto počasí je nejlepší si zalíst někam do tepla, do sucha a pustit si nějakou skvělou audioknížku.
1: Ano, a ideálně by to mohla být audiokniha z produkce Rádia Wave.
0: Ideálně.
1: Včera, do včerejška jste mohli poslouchat audioknihu Teresko vraťte mi od Dory Čechovy. No a samozřejmě ta skončila, čili máme tady novou audioknihu, a to od Daniela Fleischa, Muklové a Šlajsny, opravdový příběh o kilech kokainu, vězení a jedné nápravě.
0: Přečtu anotaci, ta zní takto. Jsem Dan, bývalý dealer. Pokud jste si mezi léty 2010 až 2020 dali někde v Praze dobrou čáru kokainu, nejspíš to byl ten, co jsem přivezl z Holandska. Kvůli tomu mě zabásli a stal jsem se muklem. Právě název této audioknihy Muklové a Šlajsny, tak to je šílený svět, ve kterém Daniel Flaša prožil pár let a napsal o tom knihu.
1: Audioknihu můžete poslouchat až do 23. srpna, takže času je dost. No a původní dílo to bylo zkráceno, pořad samozřejmě není vhodný pro děti, jak jste asi pochopili i podle toho tématu. Čeká vás 10 epizod, všechny už jsou nyní k poslechu na webu Rádia Wave, průměrná délka kolem 30 minut, čili myslím si, že to takzvaně zblajznete na jeden zátah.
0: No, účinkuje Michal Holan, připravila Adéla Vondráková, kterou moc zdravím, o zvuk se postaral Jonáš Pelikán, Jitka Špálová, o zvukový design opět Jonáš Pelikán a o hudbu Dirty Dean. No a jak říkal Kuba, tak audioknihu poslouchejte do 23. srpna.

0: Právě posloucháte Dijon Yamaha, no a ráno se Saracha Jakubem, které je právě teď v půlce, Kubo.
1: Je v půlce a byli jsme zaliti, respektive my jsme samozřejmě chráněni tady v proskleném studiu Radia Wave, ale venku ten déšť v podstatě neustává a jede dál.
0: My no dokonce bychom řekli, že je slejvák, že byl slejvák.
1: Byl to velký slejvák, no a slejvák bude následovat i dnes od 18 hodin právě na vlnách Radia Wave. No a to samozřejmě s Mírou a dnes speciálně také s Klárkou Novákovou.
0: No blíží se totiž filmový festival ve Varech, ten mimochodem začíná 3. července, trvá až do 11. července. Radio Wave tam bude, 9. července se samozřejmě nahrává živě jedna epizoda filmové kritického magazínu Čelisti, takže kdo tam budete, určitě doražte, protože Aleš s Vítem, tak ty budou mít podle mě jako nabito z toho festivalu.
1: Ty budou rozhodně mít nabito a ty prostě to milují a to je znát i pak na kvalitě vždycky toho dílu. To je pro mě to nejočekávanější díl Čelistí v rámci celého roku.
0: No ten karlovarský zrovna.
1: Ano, každopádně.
0: Takže 9. července.
1: Zpátky ke slejváku, že ano, to je aktuální.
0: To je aktuální.
1: Nejenom právě o filmovém festivalu se budou bavit Míra s Klárkou, ale také o nových písničkách, které vydává například Charlotte Gott anebo Katy Perry.
0: No a děti na TikToku provozují něco, čemu se říká fidget trading. Kubo, víme? Nevíme.
1: Neptáš se toho pravého, jelikož jsem samozřejmě stařík v těle mladíka, tak na tohle ti odpovědět
0: nedokážu. No tohle to je spíš podle mě opravdu jako záležitost pro náctileté. Možná ne, to se samozřejmě dozvíte dnes v 18 hodin v nové epizodě Slejváku a do roky si prý máte vzít svého oblíbeného skvišíka, což je, to jsem našla, to je antistresová hračka.
1: Ano,
0: populární
1: ano.
0: Antistresová hračka. Relaxační pomůcka, která vychází samozřejmě z anglického slova squish, tedy mačkat nebo žmoula, takže to do ručky.
1: Já myslím, že je to takový squeeze, jako jo, takže to bude nějaký ten plišáček, no asi bude. No tak to se nakonec dozvíme už dnes od 18 hodin na Radio Wave v pořadu Slejvák.
2: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na Radio Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchejte dnes od 18 hodin na rádiu Wave.

0: 9 hodin 40 minut nám dohrává Steve Lacy a jeho song Is It Cool, tento americký R&B a funkový zpěvák, je jeden z mých oblíbených, o tom ale třeba později. Co ale rozhodně cool je, stejně jako píseň od Steve'a Lacyho, tak je pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji na rádiu Wave a mluvím samozřejmě o nádechu.
1: O tom, co se odehrává uvnitř nás, nebo také co cítíme a proč, jak se vztahujeme sami k sobě i ke světu kolem. Ano, to je nový, no už takový staronový podcast Lucie Zajdy samozřejmě, no a nás teď čeká krátká ukázka.
0: Ano, včera totiž vyšel nový díl, který se zaměřuje na takzvané daddy issues. No, Páro, co pak se směješ?
1: No směju se, že mám pocit, že se to týká hodně lidí, mě asi určitě, nevím co tebe, každopádně o tom je nová epizoda, protože daddy issues můžeme definovat jako vztahové a emocionální obtíže, které pramení z nefunkčního, nebezpečného nebo zcela chybějícího vztahu s rodičem.
0: Nemusí jít nutně o otce, jak název napovídá, a to nám tedy vysvětlí v novém díle nádechu psychoterapeutka Dana Pokorná. No a podobné problémy se mohou objevit i v důsledku problematického vztahu s matkou nebo jinou primární či sekundární pečující osobou.
1: Tak poslouchejte nádech a teď už nás čeká krátká ukázka.
2: Daddy issue úplně není psychologický terminus technicus, to si můžeme říct asi na začátek, na úvod a na rovinu, ale vlastně pokud se na to podíváme jako na nějaký širší fenomén a z toho psychologického hlediska, tak si myslím, že nějakým způsobem své místo má a v současné době bych řekla, že je to víc v podstatě definované jako nějaké vztahové a emocionální obtíže, které mohou pramenit z nefunkčního nějakého nebezpečného nebo nevyhovujícího a nebo zcela chybějícího vztahu s rodičem. Nutně to nemusí být pouze otec tady. Řekla bych to asi tak, že rozhodující je především míra té citové vazby a tím pádem nějaké potenciální citové deprivace a na tom záleží mnohem víc než na pohlaví. Myslím si, že pokud budeme se bavit o tom, jakou roli hraje otec v životě dítěte, tak si myslím, že to ovlivňuje stejně tak dívky jako chlapce. Nemyslím si, že tam je nějaká jako přímá úměra, že pokud někdo má tyhle ty takzvané daddy issues, tak že si automaticky vyhledává staršího partnera. Můžou tam být zase různé cesty a různé projevy. Jo, je to ryze individuální, může docházet k tomu, že si třeba volíme emočně nedostupné partnery, nebo naopak můžeme uvíznout nějakém závislostním vztahu, můžeme se snažit být co nejvíc nezávislí, což je taková jakoby prevence odmítnutí v rámci toho vztahu. A může to být i jedna z těch variant hledání té otcovské figury ve smyslu péče. Když se vlastně mohu naučit rozpoznat, co se to děje, proč se to děje, můžu tomu nějakým způsobem rozumět, naučím se tu automatickou reakci zastavovat, tak pak je nějakým způsobem mých rukou s tím nějakým způsobem naložit a pokračovat trochu jinak dál, ale samozřejmě, že to je běh na dlouhou trať a tyhle kroky se neudělají během týdne jeden za druhým.
3: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Vyvětrej si hlavu s rádiem Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: rabbits. G-Wagon on smashing. She said I'm the captain. I am an addict. I want the cabbage. I want the baddest. Her ass the fattest. Single Relevant uzavírá 9. hodinu rána se Sarach a Jakubem, takzvaně z duo Jarach.
1: Ano, ano, ano, a relevantní jako ta píseň, tak to jsme i my dneska samozřejmě.
2: Jako vždycky.
1: Jako vždycky, ale pojďme si to trochu pokazit samozřejmě, takhle ke konci té druhé vysílací hodiny, máme si to pak ještě na čem opravit, ta třetí finální hodina rána se Sarach a Jakubem. Myslím si, že jako již tradičně čas říct si nějaká přísloví, nějaké pranostiky, když máme ten první červenec, prostě
2: no,
1: tak
2: to se úplně tak hodí. Takže pojď říct červencové pranostiky. Co nás čeká?
1: Možná ještě před těmi pranostikami doplním, že nás čekají hlavně v červenci dva svátky. Dva státní svátky. Tím prvním je 5. červenec, druhým 6. červenec. 5. slavíme Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metodě. Hned den na to Den upálení mistra Jana Husa.
2: A je to 6. a 7. viď, července?
1: Je to 5. a 6.
2: 5. A...
1: čili prodloužený víkend před námi. Tak pojďme na ty pranostiky.
2: No, no tak to si podal relevantní informace a podle mě si všechny potěšil.
1: Já doufám, já doufám. O to se tady nakonec snažíme denně, viď, Sáry? Nebo vždycky, když se tu nachobneme. No prosím tě, takže říká se, co červenec neuvaří, srpen nedopeče. Mm-hmm. Jo?
2: To vyjadře... Ale já myslím, že teda červenec teď, no vlastně
1: ten,
2: byly...
1: Ten hodně vařil, viď?
2: No ale byly to ta červnová vedra, takže uvidíme ještě, co přinese
1: uvidíme.
2: Červenec, já ale já bych se toho úplně nebál.
1: Já doufám, že takový vedra teda už ne. Každopádně, když červenec pěkně hřeje, o Vánocích se zima zaskvěje. Čili teplé léto věští mrazivou zimu, Sáro. No a pak ještě tady mám nějakou takovou jako libůstku, co třeba... Hele, zítra. Zítra tady budeš taky s Terezou, ale tentokrát...
3: Dobrý,
1: no,
3: dobrý,
1: přesně
3: dobrý.
1: Tak. A to bude, prosím tě, platit, že když na navštívení Panny Marie, což je právě 2.7., takže když na navštívení Panny Marie prší, 40 dní se voda vrší.
2: No, no tak vidíš. Tak
1: a zítra má pršet zrovna.
2: A zítra, no tak, no tak to bude 40 dní teda v dešti.
1: Tak to ten červenec moc nenapeče teda.
4: Hergot. Hergot. Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Rozhovory, aktuality, kulturní války. Hergot. Náboženství bez sentimentu. Hergot. Každou neděli od 18 hodin na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Odbíjí nám 10. hodina, dohrávají nám The Valentine's Happiest Day Ever, no a pro nás je samozřejmě nejšťastnější den, když do studia zavítá Barbora Zajíčková.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Sněmovna dnes projedná změny jednacího řádu, který má omezit obstrukce a zefektivnit jejich fungování. Na programu je mimo jiné návrh hnutí STAN, který by zakotvil povinnost, aby poslanci nebyli při jednání pod vlivem alkoholu nebo drog. V případě porušení by mohli být vykázáni ze sálu. Slovensko ode dneška předsedá takzvané Vyšegrádské čtyřce. Bratislava chce v následujícím roce obnovit těsnější spolupráci mezi dalšími členskými zeměmi, tedy Polskem, Maďarskem a Českem. Jednotlivé členské státy se v minulosti totiž neshodly například na postoji k ruské napadené Ukrajině. Ukrajinské letectvo posílí švédské stíhačky Gripen E. Dohodu o tom podepsali zástupci ministerstev obrany za přítomnosti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Nákup stíhaček má Kyjev financovat z půjčky Evropské unie s přispěním Velké Británie. Klitzperovo divadlo v Hradci navštívilo v uplynulé sezóně přes 60 tisíc diváků. Na svých scénách odehrálo k divadlo 237 představení vlastního repertoáru a obsazenost hlediště se držela na 80%. K nejnavštěvovanějším titulům patřily inscenace A pak usnu a vstanu a 50 způsobů, jak se rozejít. Téměř vyprodané vždy byly novinky uplynulé sezóny každou první středu a Arabela.
1: Sport.
2: Fotbalisté Francie porazili 3-0 Švédsko a jsou v osmifinále mistrovství světa. Tam prošlo i domácí Mexiko po vítězství 2-0 nad Ekvádorem a Norsko po výhře 2-1 nad pobřežím Slonoviny.
1: Počasí.
2: Dnes bude oblačno až zataženo, na východě zpočátku i polojasno, zejména v Čechách občas déšť nebo přehánky, místy bouřky i silné. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku 26 až 31 stupňů. To byly poslední zprávy v 10 hodin. Více najdete na našem zpravodajském kanále iRozhlas a na rádiu Wave pokračuje ráno se Sarah a Jakubem.
1: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: ba, ba, ba, samozřejmě Megan Thee Stallion, ba, 10 hodin. Tak co, Kubo, zase jsem si zaspívala, víš, ale on je to opravdu takový roztančený single, tak se mi prosím tě nesměj, já už mám dobrou náladu, konečně,
1: to prostě
0: po těch dvou hodinách.
1: Takovou bezprostřední krásnou auru, kterou já vždycky vyhlížím při každém vlastně vysílání naší dvojice.
0: No ty očekáváš, kdy už začnu zpívat, ano. Občas je to už těch 8 hodin, ale teď teda hlásíme 10 hodin a 8 minut k tomu a podařilo se to, takže...
1: Podařilo se to, no a zpívat určitě budeš i celé léto a to třeba i na akcích, které jsou nějakým způsobem spojeny s rádiem Wave a že jich je tedy opravdu dostatek. Tuším, že už zítra začíná Karlovarský filmový festival.
0: V pátek 3. července do 11. července začíná, ano, Karlovarský filmový mezinárodní festival, kde se 9. července možná potkáte, a to s autory našeho podcastu o filmech, samozřejmě mluvíme o Čelistech, bude tam Aleš s Vítkem a nenechte se to ujít, protože to bude určitě bohaté, nabité, unhinged.
1: Ano, bude to unhinged, to zcela určitě bude. Doufejme, že stejně tak tomu bude i na Colors of Ostrava, kde Radio Wave také nebude chybět. A to už 17. července, kdy se večer v aule Gong ukážou Buchty live.
0: No a samozřejmě se Radio Wave také zapojí do letní podcastové scény, která už začala v Trojském pivovaru v Praze. No a 14. července nás čeká cestovatelský magazín Casablanca, 23. července pak Quest.
1: No a v srpnu budeme na letní podcastové scéně samozřejmě pokračovat, a to s Chudáčky už 6. srpna. To vše teda opakuju, že proběhne v Trojském pivovaru v Praze. Krásné místo, Sáro, mimochodem.
0: Ty jsi tam měl nějakou akci taky.
1: Nějakou tak něco jsem tam taky jako povídal. No. Každopádně posuneme se ještě dál, a to tak, že se tradičně setkáme společně i na letní filmové škole v Uherském Hradišti, také v červenci, a to mezi 24. a 30. červencem. Tam uvidíte Čelisti naživo, Hotspot, Impact, Buchty a Casablanku. Tam teda toho zastoupení bude opravdu veliké.
0: No a pak v srpnu, když se posuneme, tak nás můžete vidět třeba na festivalu Pop Mese v Brně, a to s Impactem, který tam bude od 6. do 8. srpna. Pak nás čeká Prague Pride od 3. do 9. srpna, kde vystoupení nabídne Kevu na Yellow Stage, a nebo tam uslyšíte také Kasevladyku s Eliškou Soukupovou a jejich podcast Pod.
1: No a nás se Sárou již tradičně, ale samozřejmě i celé Radio Wave potkáte také na oblíbeném festivalu Povaleč od 7. do 9. srpna. Tam se představí podcasty Podhoubí, Boys a Starter.
0: No a na závěr v srpnu také budete moci vidět podcast Chudáčci, a to na Davidském podcastovém létě 28. srpna. No a pak také o den později 29. srpna na filmovém festivalu v Litoměřicích. Ten moc doporučuji, ten dělají moje kámoši. Je to takový menší nezávislý filmový festiválek a je skvělý.
1: Fíha, je to nabité, Sáro, tak jen abychom to všechno stihli. Snad jo.

0: Právě doznívá novinka na rádiu Wave Single Song, no ale kdo jsme my s Kubou Vinařickým, abychom vám o tom něco dále říkali. Máme tady samozřejmě naše hudební dramaturgy Matěje Dvořáka a Fílu Černýho. Čau kluci.
1: Ahoj.
0: Čau, ano. Tak co? Tady je Single Song.
1: Single Song, krásný nový projekt od Dua, The Eight a Vernon, což možná posluchačstvu nic neřekne, ale jsou to členové k-popové megaskupiny, která se jmenuje Seventeen, ve které je přes 13 členů. Taková ta, asi když si představíte, jak vypadá k-popová skupina, yes, tak tady to bude jeden z těch jako úplně klasických jako uskupení, protože fungují už od roku, myslím, 2013, když jsem to dohledal, 2015 měli velký ten jejich jako megahit a nyní se postupně jakoby členové té skupiny snaží přijít s vlastními debuty. To právě vidíme zde, kdy D8 a Vernon se odpojili právě, aby udělali takovej trošku jako svůj take na K-pop. Je to dost zajímavý, protože v posledních pár měsících, no vlastně i posledních dvou letech, se do K-popu postupně přimíchávají žánry, jako je například hyperpop nebo jersey, jako moderní elektronická hudba, která se tak jako propisuje do té K-popové struktury, což tady D8 a Vernon na jim takový mini album, který se jmenuje V8, právě krásně dělají. Dokonce, což mega cením, je, že šli přímo za zdrojem, jak já rád říkám. Našli si přímo jako producenty, který tady ten žánr skoro jako založili, mm-hmm, a od nich si nechali tady to mini album produkovat, což to pro mě dělá jako mega zajímavý a hodně autentický. Můžeme na tom albu vidět jména jako Kim J, což býval dvorní producent amerického jako takového jako hip-hopového elektro gáje Tuholise, nebo například Alice Longyugao, nebo Dylan Brady, který je hlavní producent skupiny 100 Gigs, nebo Mechatok, což je německý producent, který už jako funguje na scéně strašně dlouho, podal jako základ tady z tomu vlastně zvuku a právě ten se podílel na písničce, kterou jste právě slyšeli, Song.
0: Hele, a když je to inspirovaný tím K-popem, tak taky tančí, mají nějaký choreografie?
1: No ježišmarja, podívejte se na jejich video právě k této skladbě, oni tam dělají takový jako shuffle dance, mi to úplně připomnělo LMFAO, jakoby éru, ale do toho, že je to reálně jako kvalitní elektronická hudba a strašně cením, že to není jenom jako nějaký pokus o zvuk, ale že to reálně šli jako za těma lidma, kteří to utvořili a právě, jak už jsem řekl, právě to pro mě dělá to jako autentický.
2: Matěj, v tobě vždycky je vidět, že zahoří ta láska. V podstatě k jakémukoliv hudebnímu stylu. Tebe bych úplně netypoval na K-popového fanouška, ale očividně možná opak je pravdou, anebo jsi velmi dobrý zároveň herec. Jo? Tak jak to hodnotíš, jako K-pop, je to tvůj styl?
1: Ale K-pop není úplně můj styl, nicméně nemůžu říct, že nemám nějaký skladby, který jsem jako třeba mladší poslouchal z té scény, nejsem v tom nějak znalej, ale právě to, co mě teďka jako v posledních těch dvou letech na té K-popové scéně mega baví, je tady to propojení s tou jako. Oni zjistili, že jakoby na západě mají obří market, tak se tomu začali trošku přizpůsobovat a to, co dalo vzniku tady z tomu jakoby spojení těch jakoby tý jako západní nějaký popový kultury a toho K-popu, tak to pro mě mega funguje a doufám, že se ze mě třeba bude stávat větší a větší fanoušek K-popu.
0: I tanečník. No, od K-popu se přesouváme k mošpitu.
2: Ano, je to tak a to do takových francouzsko-kubánských vod, dalo by se říct.
3: No, něco, co absolutně nepřipomíná LMFAO a rozhodně taky ne hyperpop, je hudba francouzsko-kubánského dua eBay. Jsou to sestry Lisa Kinde a taky Naomi Diaz. Nejenom sestry, ale dokonce i dvojčata. Ono i to slovo eBay znamená přímo dvojčata, twins. Mm-hmm. Je to teda v jurubštině, což je záporoafrický jazyk, který zní i na jejich nové desce Offering, ze kterého právě nasazujeme skladbu Mošpit. Ale krom jurubštiny a angličtiny tady zazní taky francouzština a španělština, takže opravdu jako multilingvní deska, která se absolutně jako nedrží nějakého jednoho žánru, vždycky se drží jenom emoce. Jo? Sami to o sobě tyhle sestry píšou, že místo toho, aby jejich skladby následovaly žánr, tak vždycky následují nějaký pocit, nějakou emoci a to je z toho hrozně cítit. Mošpit je pravděpodobně jako nejenergičtější skladba z té desky Offering, ale zároveň to není jako nějaký obrovský ultramošpit, ale je to krásná deska, kterou doporučujeme k poslechu. Jsou tady slyšet nějaký jako afrokubánský kořeny, taky současná elektronika, soul, ale i hlavně vícehlasé harmonie, které vlastně jsou pro eBay dost typické. Není to jejich první deska, ale je to deska, která asi je nějakým způsobem nejvíc opravdu jejich, protože oni opustili label XL Recordings, tuhle desku vydali vlastně na svém vlastním labelu, který pojmenovali eBay Records, a je to možná nejodvážnější deska zatím v té jejich diskografii.
2: A to všechno jurupsky teda, jo? Nebo jak je ten jazyk?
3: Jurupština, záporoafrický jazyk, ale do toho angličtina, do toho francouzština, kombinace. A do toho španělština.
2: Filipe, my tady se Sárou budeme i příští týden ve středu, jestli se nepletu. Čili se tady zase potkáme.
3: To budeme reprízovat.
1: Reprízujeme právě novinky.
0: Ale ne, my se vždycky
2: těšíme. Já jsem totiž chtěl ti dát úkol, aby příště si nás tady všechny pozdravil jurupsky, protože já to slyším poprvé o tom jazyce a bylo by to nádherné.
3: Umím jedno slovo, eBay.
2: No, tak to je výborný. No a teď už krátká ukázka. Chlapci, moc krát děkujeme, že jste k nám zavítali a představili
0: co
2: nám.
0: Co krátká ukázka, celý song?
2: Je to tak, tak pojďme na to.
0: Mošpit. Ahoj.

0: 10 hodin 40 minut k tomu středa 1. července. Kubo, jak ti pulzuje srdíčko momentálně? Jak na tom seš?
1: Jak to myslíš? Jako, že je vysoký tlak nebo nízký tlak?
0: No právě nevím, jak to máš.
1: Hele, pulzuje, zatím ještě bije. Zatím
0: kolik
1: bije.
0: Máš beatů takzvaně za minutu?
1: Jo, ty už, já vím, ty mluvíš o té veliké akci ano, v Ostravě, která dnes začíná.
0: Přesně
1: víš?
0: Tak, totiž dnes začíná největší festival elektronické taneční hudby ve střední Evropě a samozřejmě se jmenuje Beats for Love, takže to byl ten oslí můstek. Koná se v
1: už se chytám.
0: Koná se v uchvatném industriálním prostředí Národní kulturní památky Dolní Vítkovice v Ostravě. Každoročně láká samozřejmě 10 000 fanoušků a faninek na špičkový program plný světových i tuzemských DJů a trvá do 4. července.
1: Ano, je to tak a samozřejmě Dolní Vítkovice, ten krásný industriální areál v Ostravě, můžete znát i jako místo konání Colors of Ostrava.
0: Ty tam nakonec budou o 14 dní později.
1: Přesně tak, zpátky přesně k Beats for Love. Ti nabízí asi 18 hudebních scén a každoročně přilákají přes 500 umělců z celého světa. Já ještě dodám, že mají na webových stránkách takovou krásnou časomíru a ten festival začíná za přesně 5 hodin,
0: kolik?
1: 18 minut a 15 vteřin teďka přesně. A samozřejmě
0: a už
1: ten čas. A je to tak.
0: A už to lítá.
1: No, každopádně.
0: Na koho se můžeme těšit?
1: To
0: na
1: je
0: jaké
1: zásadní.
0: Hvězdy, na nějaké.
1: Headliner je Calvin Harris,
0: jasný.
1: Pak tu máme Marshmallow, Alesso, Paul van Dyk, Dimitri Vegas, Rehab, Pendulum, no a mnoho dalších interpretů. Prostě, Sáro, tohle je něco, na co ty bys vyrazila, festival elektronické hudby?
0: No tak já myslím, že to je hlavně i taneční hudba, takže jo, protože já miluju tanec stejně jako ty, takže já bych vyrazila, a samozřejmě Calvin Harris, Marshmallow, Dimitri Vegas, tak to jsou teda DJové, který jsme podle mě spolu poslouchali na tom Gimplu,
1: no,
0: na nějakých parties, takže jo, jako pro mě je to spíš taková nostalgie,
1: jo.
0: Ale já bych se zatančila.
1: No každopádně, pokud byste si zatančili i vy, tak 12. ročník festivalu Beats for Love dnes začíná a bude trvat až do soboty 4. července, respektive asi až potom s přespávačkou až do neděle, tak vyražte. Buchty.

0: spatula. Flip this shit, then I get back to ya. I saw enough. Wrap it up. Právě zní Spečula od Gripu, 10 hodin 46 minut k tomu a naše vysílání už je téměř u konce. Za chvíli přichází Krištof Šimek.
1: Právě, chybí ta sladká tečka na závěr v podobě Krištofa, který potom přebere to moderátorské
0: žezlo. Ano, na to si ještě počkáme.
1: No a teď nás ještě do té doby čeká Troy Sivan nebo LA, no a samozřejmě spoustu další skvělé hudby.

0: Ale ej, ty a zpěto, Kubo, je to tady, závěr našeho rána.
1: Je to tak, vždycky zamačkávám slzu, nicméně žiju s vědomím, že se tady zase brzy setkáme. Bohužel už ne, tuším tento týden, ale každý zvlášť tento týden, ty zítra máš s Terezou.
0: Ano, já se s naším posluchačema uslyším zítra s Terezou Havlinkou a ty s Terezou Havlinkovou v pátek navážeš.
1: Je to tak, Tereza to má tento týden velice vytížené, očividně.
0: S náma, doufám, že se na nás těší.
1: No a na nás už za malou chvíli naváže Krištof Šimek, který bude mít on air od 11 do tuším 15 hodin. No a my děkujeme, že jste nás dnes poslouchali a budeme se těšit zase příště.
0: Máváme, no a poslouchejte v tomhle deštivém dnu Rádio Wave a dělejte vlny, protože možná je to ten nejideálnější den, když
1: dělejte
0: je
1: vlny,
0: úplně
1: nebo to
0: ven.
1: Nebo to počasí udělá za vás.
0: Čau.
1: Ahoj.
2: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Každou neděli od 8 večer na Rádiu Wave. Boys.
3: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Právě nám odbyla 11. hodina, dohrává nám Girl Ray a skladba Show Me More. Posloucháte Radio Wave, startuje dopolední on air. Příjemný poslech vám přeje Krištof Šimek.
1: Radio Wave.
2: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
2: Radio Wave. Děláme vlny.

Magna Carta, skladba BFF na vlnách Radia Wave, 11 hodin 7 minut 1. července 2026 vás od mikrofonu z proskleného studia na rohu Vinohradské a Balbínovy ulice v Praze zdraví Krištof Šimek. Když jsme se tady prostřídali se Sarou a Jakubem, tak najednou koukáme, no jo, vlastně teď on už teďka začala druhá část letošního roku, 1. červenec otevírá nejen prázdniny, respektive otevírá ty prázdninové měsíce, pár dnů už volno v Česku je, alespoň pro ty školou povinné. Nicméně tedy skutečně přichází to pravé léto, minimálně v Praze, na Vinohradech, tady ve studiu Rádia Wave a v jeho okolí deštivé počasí aktuálně panuje, velmi deštivé počasí, což teda já velice, ale velice kvituji po těch úporných vedrech, které nás tady všechny trápily po České republice v posledních dnech. Je tohle opravdu taková příjemná sprcha, tak doufám, že máte na ten dešť úplně stejně pozitivní náhled jako já. No a doufám, že také budete mít pozitivní náladu při poslechu Rádia Wave se mnou až do 15. hodiny. Bude tady spousta nové hudby, spousta staré hudby samozřejmě, takže to hezky promícháme. No a taky ukázky z aktuálních epizod pořadu Rádia Wave a budou to ty nejnovější přírůstky do naší Wavey rodiny, protože si dáme Impact, taky Fasády nebo Psychono a po 12. hodině taky Stálice Rádia Wave, totiž religionistický magazín Hergot. Takže spousta zajímavostí dneska ve vysílání Waveu určitě bude. No a když jsem sliboval ty novinky hudební, tak pojďme rovnou k ním, protože je tady americká hudebnice Fushay se skladbou Drive.

0: Rayami, taky Lola Zuaya, skladba Sherry Chapstick. Teď posloucháte Radio Wave v 11 hodin na 20 minut. No a míříme za první ukázkou z dnešního vysílání, totiž za pořadem Fasády. Kanceláře architekta rostou jako houby po dešti. Praha má IPR, Brno má KAM, nejnovější kancelář architekta vznikala taky začátkem tohoto roku v Mostě. K čemu jsou nám ale dobré a v čem se liší od obyčejného architekta města? Na to se v nejnovějších fasádách ptá právě Alena Harciníková, vedoucího oddělení prostorového plánování a projektů ostravské MAPPY Pavla Řiháka. Podle něj jsme si konečně vyřešili náš soukromý prostor, upravili zahrádky, no a teď se začínáme zajímat, co se děje ve veřejném prostoru kolem nás. Tak poslouchejte krátkou ukázku, celá epizoda samozřejmě na webu wave.cz nebo třeba ve vaší oblíbené podcastové aplikaci.
1: Když se možná dostaneme úplně na úvod, tak vy jste zmiňovala to velké množství jako městských architektů, městských ateliérů, který v posledních 15 letech stoupá napříč různě velkými obcemi. Ono je tam, myslím, dobře vidět ten deficit, který jsme měli v 90. letech. Potom, po té sametové revoluci, si myslím, že jsme tak trošku jako to plánování vzali, že něco, co je nežádoucí, že trh si to vyřeší, a šli jsme z jednoho extrému do druhého. A myslím si, že to je taky o to období, kde jsme tak trošku jako zavřeli oči, co se týče kvality vystavěného prostředí, a myslím si, že to byli jednotlivci, kteří dokázali se na to dívat trošku s širším hledím a dokázali kvalitní architekturu, kvalitní veřejný prostor realizovat, a teď jim závidíme, protože oni začali v těch 90. letech a jezdíme tam za architekturou. A teďka vnímám tu situaci opačnou, že je to téma, které ti lidé ve městech a v obcích chtějí řešit, že je to pro ně důležité, že už jsme si vyřešili své bydlení v panelových domech, v bytových domech, v rodinných domech, opečovali jsme si ty zahrádky. Tam si myslím, že už ten problém nemáme a máme tendenci vlastně se zajímat mnohem víc, co se děje v tom veřejném prostoru okolo nás. A tohle vnímám jako, že je úplně zásadní pro to, aby ty kanceláře i mohly jako nadále fungovat. Že jedna zanikne a některé vzniknou, tak to se asi tak děje. Myslím si, že to není nic asi překvapivého a je otázka toho, kdy vznikne znova.
2: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Pořad o veřejném prostoru a architektuře, který jde až na cihlu. S Alenou Harciníkovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Tohle není Londýn, tohle je Praha a tohle je studio Rádia Wave v 11 hodin skoro 30 minut. No a už jsem to trošku nakousil na začátku tohohle vysílání, že mám velkou radost z toho, že v Praze teďka prší a že konečně se dá venku třeba být po těch úporných vedrech. No a my se na ty vedra teď podíváme trošku z jiného úhlu, protože samozřejmě všichni víme v posledních dnech 40 šílené extrémní až počasí. No a vlna veder taky ale děsí sběratele vinilu, takže uživatelé sociálních sítí se bojí o své desky, je z toho taková diskuze, no a tu diskuzi sledovala moje kolegyně Bára Zajíčková, ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak jak teda vlastně zvládají vinilové desky tyhle ty vedra? Při jakých třeba teplotách už jim to začíná škodit?
1: Tak riziko deformace těch desek se zvyšuje při teplotách 35 až 45 stupňů Celsia, pak k závažnějšímu poškození obvykle dochází v 50 až 60 stupních, kdy desky můžou být deformované natolik, že přeskakují nebo jsou nehratelné a taví se až ve 100 stupních Celsia. Pro desky paradoxně jsou mnohem horší ty výkyvy teplot.
0: No tak doufejme, že na jako tavení desek úplně nedojde, ale to riziko deformace, které přichází kolem těch 35-40 stupňů, to už jsme tady bohužel zažili. Jaký pravidla doporučují teda lidi, kteří se tomuhle tématu mnohem víc věnují, odborníci, jak se teda správně by měli skladovat vinylové desky během těch letních veder? Protože určitě všichni, co nás teď poslouchají, mají ve svých krásných bytech s vysokými stropy vystavené vinylové desky, že jo, na poličkách.
1: Přesně. Tak měla by být uložené ve svislé poloze, ne na přímém slunci a bez žádného zdroje tepla, takže vyhnout se určitě nějakým radiátorům, krbům a nějakým zesilovačům, kteří můžou steplat, a taky je určitě důležité je mít v ochranných obalech.
0: No, tak to by mě vlastně taky asi docela napadlo. Každopádně, ještě tady je jedna otázka na tebe, proč třeba nejsou pro vinylové desky největším problémem samotné ty vysoké teploty, ale právě ty výkyvy, což si naznačila v té první odpovědi?
1: Protože ty náhlé změny teplot mohou materiál více namáhat a urychlit pak jeho deformaci. A přesně to samotné letní horko za stolik těm deskám neškodí, pokud přesně nejsou dlouhodobě nějakým způsobem vystavený teplotám, no, přímému slunci, extrémním teplotám.
0: No tak ještě poslední otázka na tebe, doufám, že mi odpovíš. A když se zamyslím teďka nad vinylovými deskami, které doma mám, tak se chci zeptat, jestli

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Skvělá kniha.
2: Komotr.
3: Udělám mu nabídku, kterou neodmítne.
1: Si zaslouží ten nejlepší film.
2: Jakou větou film začne?
4: Já věřím v Ameriku.
2: Je to Shakespeare. Zlo proti zlu.
5: Nejdůležitější je rodina.
1: Filmová legenda, která téměř nevznikla.
6: Tahle hovadina se produkovat nedá.
1: Nabídka. Oceňovaný americký seriál dnes večer na ČT Art.

Posloucháte Radio Wave krátce před 11:45, no a dohrává nám Easy Fun a skladba Nobody. Teď přecházíme k další z novinek, nebo k dalšímu z těch nejnovějších tracků v playlistu Radio Wave. A to je opravdu velmi pikantní spolupráce, ne že snad by byl mezi těmi lidmi nějaký problém, že by ta pikantérie byla právě v tom, ne vůbec, naopak je tam prostě jenom takový žánrový veliký rozsah, evidentně, protože my si dáme novinku od Olivie Rodrigo, která tahleta americká mladá popová hvězda vydala teda třetí desku, která se jmenuje You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. No a v jejím tracklistu najdeme takovou prostě, řekněme, historickou premiéru, první featuring v její kariéře vůbec, protože v songu What's Wrong With Me se k ní přidává sám Robert Smith, tedy frontman legendárních The Cure. Takže pro mě, když jsem tohleto viděl, tak jsem byl opravdu velice překvapený. Zároveň tam nějaká historie je, protože Olivia Rodrigo už, když hrála na Glastonbury v roce 2025, tak zahrála spolu s Robertem Smithem na pódiu, takže evidentně tam je nějaká geneze toho, že nějaký vztah má evidentně tedy k hudbě The Cure. Ostatně, kdo by neměl. To ale, že se tedy Robert Smith objeví právě na desce Olivie Rodrigo, je pro mě tedy velmi překvapivé. Posuďte sami, jak se vám bude líbit tedy následující skladba, novinka, tedy z nové desky Olivie Rodrigo. No a spolu s ní tedy zpěvák The Cure, Robert Smith na skladbě What's Wrong With Me.

0: Legendární The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystupí na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj mediálny partner Radio Wave. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
1: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
2: Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. S Pavlem Sladkým každou neděli v poledne na Rádiu Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na www.

Dohrávají nám Wallows, I Don't Wanna Talk, v 11 hodin 54 minut posloucháte Radio Wave, do 12. stihneme třeba ještě Léto s Monikou nebo Annabelle, takže zastavení na domácí hudební scéně, no a po 12. už třeba slíbená ukázka z aktuální epizody Hergotu.

0: Non Monogamami, což je nedávná skladba zpěvačky Lily Allen, dohrála nám ve 12 hodin a 6 minut, posloucháte Radio Wave, stále vám příjemný poslech pře Krištof Šimek a jak by řekl Václav Moravec, dobrou chuť, pokud právě obědváte. Na Radio Wave my si dáme další hudbu, třeba Reggio Snow, taky Eriku Rain. No a teď už zastavení u další novinky, protože je tady newyorský undergroundový rapper Vicky, který vydal na svém vlastním labelu albovou novinku Ancient History. No a posledním singlem nebo teaserem byl právě single Right Away, na jehož produkci se podílelo jméno třeba jako Laron. Pokud jste úplně stejně jako já, úplně vedle a vůbec nevíte, co teď čekat, tak není nic lepšího, než nastražit uši a já to pouštím. Tak si užijte novinku na Radio Wave.
1: Novinka na Radio

0: Reggie Snow a skladba Black Skin dohrává na vlnách Radia Wave ve čtvrt na jednu, krátce popolední. 2. června bylo podepsané memorandum o spolupráci mezi Římskokatolickou českou biskupskou konferencí a spolkem Někdo ti uvěří, který se dlouhodobě zabývá problematikou zneužívání v církvi a pomocí přeživším. Jen o několik dní později čerstvá aféra potvrdila, jak důležitý krok to byl. Hostem nového Hergotu byl předseda spolku Někdo ti uvěří, Jiří Kilar, sám přeživší zneužívání ze strany kněze. Celý díl si pusťte na webu Rádia Wave, taky v aplikaci Můj rozhlas, nebo v jakékoliv další podcastové aplikaci. Ukázka z té nejnovější epizody právě teď na Rádiu Wave.
1: My už jsme několikrát mluvili o tvé zkušenosti. Můžeš nám jenom ten svůj příběh povyprávět, samozřejmě do natolik, kolik se ti chce o sobě mluvit?
2: No tak určitě, když už ho budu říkat asi po 130. No tak já jsem pocházen z rodiny, která byla vlastně praktikující, ale rodiče byli kriticky smýšlející křesťané, že vlastně dívali se na ty věci s takovým jako zdravým kritickým odstupem a dost k nám jezdili tehdy vysvěcený kněží nebo různí kněží, jako byl Jenda Rybář a my jsme jako děti taky jezdili na tábor, který vedli tehdy vysvěcený kněží, třeba Joška Suchár, Martin Holík, tyhle ti kněží, a byl to tábor, kde jsme mohli prožívat víru ve svobodě i v totalitním systému. Prostě tam to byl jako ostrůvek svobody. Dodneška se s těmi kamarády a kamarádkami z toho tábora jako velmi přátelíme, že to opravdu byl velký zásah jako do mýho života v tom dobrým. A to, co jsme měli a to, co jako vnímám vlastně od dětství, ten osobní vztah s Bohem, že vlastně pro mě je důležitější ten osobní vztah s Bohem a ten katolicismus je jenom forma prožívání víry. To mě drží v nějaký svobodě vnitřní. A takovým zdravým odstupu jako k těm věcem jako náboženským. No a potom vlastně naši začali jezdit na faru, jako na mše k jednomu kamarádovi knězi, který ho znali tady ještě od pátera Reinsberga. A on vlastně, to byl přesně takový typ intelektuála, s kterým si rodiče rozuměli a vlastně jako byl jako velmi přátelský, srdečný, až to prostě přerostlo v to, že my jsme tam začali pak jako děti jezdit a já jsem tam přespával a vlastně tím začal ten jeho grooming, což je vlastně ta příprava té oběti na to, aby nějak mohl zaútočit, no, takže a to prostě nikdo netušil, jo? Že vlastně, když jsem se o tom bavil s maminkou večer před svatbou, tak maminka, když jsem jí to říkal, tak byla vlastně jako pomíženě, byla vlastně první, komu jsem to říkal, a ona říkala, já jsem byla tak ráda, že mám syny, že se vám to nemůže stát, protože věděla, že to je spíš jako problematika vůči ženám, že jo. Takže tohle to pro ní bylo jako velmi těžký období. A potom já jsem si to zpracoval tím, že jsem vlastně byl v semináři, ten kněz chtěl, abych byl v semináři a nechci se tady zaobírat nějakýma detailama. Prostě trvalo to od 12 let do dospělosti a potom, já když jsem odcházel ze semináře, tak jsem to říkal tomu knězi a on se zachoval teda příšerně, byl úplně neuvěřitelně vulgárně a sprostej. A ve mně se rozjelo trauma, protože jsem najednou si uvědomil, že jsem jenom nástrojem pro jeho uspokojení, že tam nebyl žádný vztah. Já jsem ho měl rád nějakým způsobem. A to je jedna z věcí, které by měly vést právě k té naší citlivosti vůči obětem, protože když se oběť rozhodne ty věci řešit, tak to neřeší často, protože by si s tím pachatelem chtěla vyřídit účty, ale protože chce, aby už nikomu nic takového neudělal, co jí ublížilo.
3: Hergot. Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: Triáž a skladba Liza Les na vlnách Radia Wave ve 12 hodin a 30 minut. Přátelé, blíží se filmový festival v Karlových Varech, na kterém se představí řada zahraničních hostů, včetně třeba amerického herce Dustina Hoffmana. No, na Karlovarský festival se zaměřuje taky aktuální epizoda Slejváku, tedy popkulturního magazínu Radia Wave, protože je to skutečně veliké popkulturní dění každoročně z kraje července v Karlových Varech. No, Slejvák se podívá také na nové songy od Charlotte Gott a taky třeba od Katy Perry. No a taky se zaměří na děti na TikToku, které teď v posledních týdnech provozují něco, čemu se říká fidget trading. Takže nová epizoda dneska od 18 hodin, tentokrát ne ve dvojici Míra Harant a Vilma Svobodová, ale Vilmu nahradila Klára Nováková, kterou taky dobře znáte z Rádia Wave, takže se můžete osvěžit po té vlně veder rychlou popkulturní sprchou. Dneska v 18 hodin.
1: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na Rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchejte dnes od 18 hodin na Rádiu Wave.

we go from here, Mr. Vibes na vlnách Radia Wave, krátce po půl jedné. Brněnský festival seriálové tvorby Serial Killer se letos zaměří hlavně na islandskou a nizozemskou scénu. To je aktualita k dalšímu ročníku, který letos potrvá od 23. do 28. září. Tohle oznámili pořadatelé v tiskové zprávě. No, festival je opravdu velmi významný, pokud máte rádi seriály, tak rozhodně na Serial Killer vyražte. Novinkou letošního ročníku je taky koncept jednodenních ředitelů. 6 osobností se vždy na jeden den ujme role ředitele či ředitelky festivalu. Jejich jména organizátoři představí na konci srpna. Hlavním festivalovým místem bude divadlo Husa na provázku, no a na další projekce se můžete těšit třeba v kinosále Televizního institutu v Dominikánské ulici nebo v divadle na Orlí, kde se také uskuteční konference TV Days. No a můžeme už prozradit, že jako hlavní zahraniční hvězda do Brna letos přijede režisér Charles McDougall, který pracoval třeba na seriálech jako House of Cards, Tudorovci, The Office nebo třeba Sex ve městě. Takže skutečně spousta kultovních seriálů z jeho dílny, tak si to zapište do svých kalendářů. Pokud máte rádi seriálovou tvorbu, tak letošní Serial Killer nabízí pestrý program od 23. do 28. září. Veškeré podrobnosti budou organizátoři postupně vypouštět. Do playlistu Rádia Wave a do éteru my teď vypouštíme třeba Davida Lindovského, taky Dannyho Browna a teď už taky třeba zpěvačku Charlie XCX a její novinku Wink Wink.

0: 10 minut před 13. hodinou nám dohrává David Lindovský A Guide to Ending Up Alone. No a před 13. nabídnu třeba ještě Brockhampton, Sun June nebo Military Gun. Tak příjemný poslech Rádia Wave 1. července 2026.
1: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
2: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
1: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
2: Čelisti.
1: Každý čtvrtek od 18 hodin na rádiu Wave.
3: Léto s rádiem Wave. Vyrážíme za vámi ven.

Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.

Rádio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Rádio Wave. Český rozhlas.

Dohrává nám Šanzon ve vysílání Radia Wave. 13 hodin 12 minut posloucháte odpolední On Air, ve kterém už za chvilku se zastavíme u aktuální epizody Psycha, tedy pořadu Karolíny Faberové a Pavla Šebesty. Do té doby třeba ještě Sofia Curtisis. V téhle hodině vás také vezmu za kulturními tipy a radami, kam dneska vyrazit večer za písničkou. No a zároveň tedy teď si dáme skladbu, která má silnou vazbu na Prahu. Ona se Praha občas objeví v nějakém videoklipu velkého zahraničního jména, nebo dokonce i třeba v názvu skladby. Z poslední doby mě napadá třeba rapper Lil Xan a jeho Midnight in Prague, což je věc, kterou natočil v rámci své tour, kdy zahrál i v Praze. Jinak samozřejmě můžeme vzpomenout i na legendární videoklip kapely Linkin Park k skladbě Numb, který se tedy odehrává taky v Praze. No a Praha se dostala i do tvorby liverpoolského rapera SD Kida, což je zástupce nové generace UK rapperů, kteří míchají aktuální rapové trendy jako Jerk nebo Rage s takovou pouliční striktností. No a na svoji debutovou desku Rebel napěchoval do 20 minut 11 tracků. No a jednou z těch položek je i skladba nesoucí jméno našeho hlavního města. Ve skladbě Prague vzpomíná SD Kid na svůj první koncert mimo Anglii, který se konal právě u nás na začátku dubna na akci Gluck, a to bylo v prostoru Archi Plus. Takže SD Kid a další z tracků, který nějakým způsobem reflektuje naše krásné hlavní město. Skladba Prague teď na vlnách Radia Wave.

0: Peruánská hudebnice Sofia Curtesis a skladba La Perla dohrává ve 13 hodin skoro 20 minut. Vesmírná mise není jen technologická výzva, ale je to taky test lidské psychiky. Poslechněme si teď tedy novou epizodu podcastu Psycho o astronautech, izolaci, psychické odolnosti a o tom, proč cesta na Mars začíná dávno před startem rakety. Ukázka nového Psycha s Karolínou Faborovou a Pavlem Šebestou právě teď a jinak taky k poslechu na našem webu wave.cz nebo ve vaší oblíbené podcastové aplikaci.
1: Já, když jsem se právě jako nad tím koukal na tu show Jimmyho Fallona, jsem si říkal, ty jo, sakra, ale ono jako třeba, když se poletí na Mars, jo, což teď teda není konkrétní plán, ale v té představě, ať už nějakých jako soukromých lidí, jako je Elon Musk nebo státních agentur, že by teda se jednou letělo na ten Mars, tak ta představa existuje, že by tam jako letěli lidi. A to rozhodně to bude z největší pravděpodobností prostě zase jako jedna z nejsledovanějších věcí. Jo. To je ta první cesta, ty ostatní, to je otázka, že jo, stejně to bylo jako s tím Apollem, tam nejvíc sledovaný bylo přistání na měsíci, což vidělo 600 milionů lidí, jsem našel číslo, což má být jako každý pátý člověk v té době.
2: Jo. Krása.
1: Takže si to představ, tohle to byla ta jako úplně primární reality show, když si to tak vezmeš.
2: No, vlastně první reality show, no. Jako dneska jsme si i říkali, že to vystojíme na těch reality show, ale my se na ty reality show podíváme příště.
1: Tak.
2: Máte teaser na příště.
1: Nicméně, já si dovolím takový jako smělou předpověď, jo, že kdyby měl někdo vybírat nějaký jako budoucí kosmonauty, který poletí na Mars, tak si myslím, že jako velmi jako dobře zběhlej v tom může být člověk, který vybíral lidi do reality show. Akorát, že by je měl vybírat přesně jako obráceným ústrem, než jak vybíral ty lidi do té reality show.
2: Určitě, no. Protože ona si člověk řekne, no jo, když tam musí přesně zachovat tu chladnou hlavu a to v těch stresových situacích, tak ten psychopat je dobrý. Ale tady, když tam má fungovat v tom týmu, tam nemůže jako nikoho skopnout, jo, nemůže se, tam musí být všichni na stejný úrovni, případně jo, teď velím já a teď tady budu velet já, takže to je jako hrozně důležitý a to si myslím, že odlišuje třeba právě třeba u těch reality shows, kde tam může být takovýhle člověk, ale může být opravdu psychopatický.
1: Tak je zajímavý, že jo? Toho tam vlastně jako chceš vidět, protože to bude zajímavá show.
2: Jo, tak jako oni pak, když tam tomu Survivoru, že mají různě jako taktizovat a podobně, jak je to prostě fakt zajímavý, kdy oni jako takovýhle člověka vyhledávají, no? Tak to máme teaser na příště, jo?
1: Ale a proto já říkám, že člověk, který psycholog, který měl někdy zkušenost s výběrem do nějaký reality show, tak by zároveň byl dobrý na výběr kosmonautů, ale přesně tím obráceným způsobem.
3: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou každý čtvrtek od 7 večer na rádiu Wave.

Kukla a skladba Poločas na vlnách Radia Wave ve 13 hodin, skoro 30 minut. Pokud byste chtěli vyrazit na Duklu, tuhletu pražskou formaci, tak máte možnost, pokud pojedete do Brna na Popmese, potom taky v rámci F2 Live Open Airu, tedy akce Fuxu pražského, to bude 20. srpna, no a potom taky Dukla společně s Eternity Again a dalšími vystoupí na konci srpna 29. v pražském Krosu. Tak tolik k Dukle, teď pojďme k tomu, co nás čeká dneska po 19. hodině, protože no pokud třeba trošku máte splín z toho deštivého počasí, které vystřídalo ty vedra a chtěli byste se trošku rozesmát, tak od toho tady samozřejmě jsou Ivana Veselková a Zuzana Fuxová, tedy autorky pořadu Buchty. Tentokrát o tom, že existují mazlící parties a opravdu to není žádný eufemismus. No a taky se dá vystudovat škola tantra jógy. O tom všem si budou povídat s Markétou, která dorazila do Buchet a zároveň projela stopem celé Spojené státy americké a taky se tedy věnuje tantře. V čem se lidi často mýlí a čím si tuhle nauku pletou, co se děje právě na těch mazlících parties, no a proč taky Markéta bydlela na Floridě v garáži, o tom všem a o mnoho dalších věcech. Dneska velmi humorné povídání po 19. hodině, premiérová epizoda Buchet. Buchet.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: 13 hodin 41 minut, před námi jsou pozvánky, kam vyrazit večer za písničkou, začtu v pražském jazzdoku. V 21 hodin tradiční jazzdoková akce u Vltavy. A to konkrétně Laco Deči a taky jeho New York Celul a krásný jazzový večer v podání tohoto vynikajícího trumpetisty a taky velkého sympatiáka. Takže dneska večer jazzdok. Tistírna 1906, to je jeden z nejnovějších prostorů kulturních v Praze, což je tedy místo v Papírenské ulici, bývalá čistírna, obrovská budova a nemenší prostor kolem ní. Tak doufujeme, že počasí vydrží, protože koncerty tam jsou samozřejmě open air. No a představí se ženský pěvecký kolektiv Lada, tedy sbor Lada, fungující přes 10 let, skupina kamarádek, které spojuje nadšení z muziky, společného zpěvu, no a jejich repertoár tvoří moravské lidové písně, velmi příjemná atmosféra, krásná akce na krásném místě, takže pokud máte čas, rozhodně vyražte do tohohle prostoru čistírny 1906 na koncert sboru Lada. Pokud máte radši něco tvrdšího, tak taky budeme u Vltavy, jako třeba jazzdoku, akorát trošku dál, protože na pražské Štvanici najdete klub Bike Jesus, no a tam dneska vystoupí Austin TV z Mexika, velmi zajímavá post-meth rocková anomálie. Austin TV vdechují zároveň obrovskou energii pomocí koncertních masek, takže opravdu velmi zajímavé. Jejich takové motto je Tucarano importa, importa stu, tedy na tvé tváři nezáleží, záleží na tobě. Takže velmi zajímavá hudební podívaná dneska večer v Bike Jesus. No a pak je tady jedna skutečně jako exkluzivní záležitost. Bohužel teda musím na začátek říct, že je velká škoda v tom, že je to už vyprodané, třeba se ještě někde dokážete domluvit, ale v Husické 22 dneska vystoupí Tyler Darden, legendární český rapper z toho období 2010 až třeba 16, takže 10 let zpátky minimálně jdeme za jeho kultovní tvorbou. Bohužel taky člověk poznamenaný užíváním rok ve velké míře, takže jeho kariéra potom taky zasáhla nebo měla takový velmi strmý pád. Teď se ale trošku David Štilip, tedy Tyler Darden, ale taky třeba Mladý Kočár nebo Poseidon VLT, má skutečně spoustu těch pseudonymů. Vypadá to snad, že by se možná mohl jako vrátit, dokonce dělá novou hudbu, já jsem pár tracků slyšel, není to vůbec špatné, úplně. Zároveň samozřejmě musíte být naladěni na jeho image, zároveň i na jeho sdělení. Každopádně tedy dneska velká možnost ho vidět, spolu s ním třeba Norbert Morava, LL Chim J, Vratislav Parikrama, no spousta věcí se bude dít na Žižkově, kde má tedy svoji show Tyler Darden.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: Lou nám dohrává ve vysílání Rádia Wave 13 hodin, skoro 53 minut, posloucháte odpolední On Air, ještě hodina před námi, potom taky vysílání s Michalem Lirim. No, my si dáme třeba ještě chorus Fuck You, známou třeba ze Startéru, taky Hurry for the Riff Raff, to všechno ještě do 13. hodiny, posloucháte Rádio Wave.
1: Chudáčci, když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci, série o tom, co jsme podělali.
2: Chudáčci, poslouchej každý čtvrtek od 11 večer na rádiu Wave.
3: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
4: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
3: youtube.com/radiowave.
4: Rádio Wave.
5: Děláme vlny.
3: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Makara, skladba Lonio na vlnách Radia Wave, 14 hodin 8 minut, posloucháte odpolední On Air, ve kterém se za chvilku zastavíme u aktuální epizody Impactu, což je pořad, který pro vás připravuje kolegyně Adéla Šponerová, ve kterém řeší aktuální společenská témata. No a aktuálně tedy, abych byl konkrétní, tak ta epizoda, kterou si za chvilku pustíme, tak se věnuje tématu, že každá pátá žena v Česku má osobní zkušenost s domácím násilím, takže pozvánka k poslechu epizody se socioložkou Blankou Niklovou a antropoložkou Danou Moore, tak za chvilku, do té doby třeba Jít, takže rap, spolu s ním taky FKA Twigs, potom taky Young Hearn, a nebo teď další z novinek na Radio Wave, skladba Club to Your Arms, za kterou stojí britská zpěvačka Rose Grey, která se na hudební scéně pohybuje od svých, řekněme, teenage let, ale svoji debutovou desku nazvanou Louder Please vydala teprve loni, těsně před 30. Takže aktuální single, aktuální hudební tvorba právě britské hudebnice, teď na vlnách Radia Wave.
1: Novinka na Radio Wave.

0: Yeet a taky FKA Twix na skladbě Fly Night. Posloucháte Radio Wave. Každá pátá žena v Česku má osobní zkušenost s domácím násilím. To může končit i smrtí. V tuzemsku totiž většinu vražd žen páchají současní nebo bývalí partneři. Co si v sobě nesou děti vyrůstající v násilných domácnostech? A jak řeší problematiku stát? To jsou otázky, na které v novém dílu Impactu odpovídali socioložka Blanka Niklová a taky antropoložka Dana Moore. Celý díl samozřejmě už teď k poslechu na webu wave.cz, taky v podcastových aplikacích. My si dáme teď ve vysílání Rádia Wave krátkou ukázku.
1: My víme, že většina těch vražd žen pochází od jejich bývalých nebo současných partnerů. To znamená, že ten genderový aspekt tam hraje nějakou roli. A v momentě, kdy se tohleto zamlčuje nebo nepojmenovává, tak tím zároveň jakoby mizí linka na to téma domácího násilí, protože to není taková, tenhle typ vraždy se nestane ze dne na den. Zpravidla to násilí nějakým způsobem roste, eskaluje a tohle je jakoby na konci toho řetězce. A v momentě, kdy pojmenujeme ten konec řetězce, tak nějak existuje nějaká představa, že bude větší ochota zastavovat to násilí tak, aby nedošlo k femicidě. To je vlastně to, co Klára Filipová píše na konci toho posledního článku, že když se ty věci nezastavují, tak tohle může být jedna z variant, jak to skončí těžkým ublížením na zdraví anebo femicidou. To znamená, že myslíme si, že v momentě, kdy se to víc pojmenovává pravým jménem, to znamená, že tenhle ten typ situace může být tak nebezpečný, že jde o život, tak to zvýší a zvyšuje nějakou schopnost to řešit. A navíc my máme i na mezinárodní úrovni povinnost ty věci nějakým způsobem monitorovat a Česká republika tady v tom bohužel opět zaostává, takže jednak je to nějaký kulturní aspekt a jednak je to aspekt toho, k čemu jsme se zavázali jako stát.
2: Ale já bych vlastně vnímala to, že tady v tom případě je opravdu jakoby důležitý i ten rozměr čistě symbolický. Je to prostě otázka, a to také vidíme, jakoby vlastně ty země, které zejména mají femicidu i uzákoněnou, jsou často latinskoamerické země, ale i země Jižní Evropy. A tam to má tu symbolickou rovinu jako velmi silnou. Je to vlastně uznání toho, že tohle je výsledek genderově podmíněného násilí. To znamená nějaké jako zásadní nerovnosti, která potom sítí tu představu, že takové chování, takový čin je vlastně oprávněný.
3: Impact. Po událostech, které mají dopad. Impact. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

Domácí kapela Tamara a skladba Western dohrává ve 14 hodin 31 minut, no a my teďka na západ taky míříme, respektive ze studia Rádia Wave, záleží, kde se vy teď nacházíte. Každopádně na západ od Prahy samozřejmě jsou Karlovy Vary, no a Karlovy Vary budou už za pár dnů dějištěm dalšího ročníku filmového festivalu a tentokrát jubilejního 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Ten zahájí show o 1300 dronech. Zároveň dnes organizátoři zveřejnili, že festivalový červený koberec do velkého sálu hotelu Thermal bude nově širší. Prodej vstupenek potom začne zítra v 9 hodin. Cena se proti loňsku nezměnila. Ten jednorázový vstup na film vyjde na 140 korun. No a při nákupu akreditace se podstatně sníží. Ten prostor před vstupem do Thermalu se rozšíří o 4 metry. Samotný koberec bude měřit 30 metrů. No a ten páteční večer zahajovací, tak ten budou návštěvníky před Thermalem bavit hudební vystoupení několika umělců přímo právě z Karlových Varů. Hudební koncept připravil třeba DJ a producent Nobody Listen. Na pódiu se vystřídají Matěj Rupert, Roman Holý, Lenka Dusilová, Dan Barta, Izomandias, rapper právě spjatý s Karlovými Vary. Taky Vladimír 518, Akira, Anet X a sbor Vocal Crew by Unique. No a ten zahajovací večer, tedy v pátek 3. července, zakončí velká dronová show. Je to něco, co tady ještě nebylo. Ta dronová show, o které tady mluvíme, bude na Sokolském vrchu. Vznese se tam celkem 1300 dronů. Potrvá 10 minut a kromě tématu jubilejního ročníku festivalu přinese poselství, že každý životní příběh je unikátní, a to nejen ty filmové. Obrazce budou široké až 220 metrů a drony dohromady učiní 9 milionů pohybů. Tak to zní samozřejmě epicky a pokud vyrazíte do Karlových Varů na tento festival, tak si určitě i tu dronovou show moc užijte. Všechno se tedy začne dít 3. července, no a v pátek tedy zahajovací akce a veliké koncerty plus tedy dronová show. Karlovarský festival samozřejmě bude pokrývat i vysílání Českého rozhlasu. Tradičně můžeme zmínit třeba Radiožurnál, který bude mít na místě své airstreamy, respektive ten hlavně jeden, ve kterém by se měli střídat Libor Bouček, Hanka Schánilová a taky Jan Pokorný. Já můžu zmínit taky třeba festivalový podcast Vývar, který dělá kolegyně z Českého rozhlasu, zprávařka Radiožurnálu Eliška Zábrocká. Tak určitě laďte všechny tyhle ty kanály, ať si můžete Karlovarský festival užít, i když třeba právě do Karlových Varů nevyrazíte. Na Radio Wave teď krátce po půl třetí Torres nebo taky slovenská kapela Pudy.

Zajivák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchejte dnes od 18 hodin na rádiu Wave. Český rozhlas.

Pudding paní Elvisové, slovenská kapela, skladba Paradox výmyslou, teď dohrává ve 3/4 na 3. Pokud jste stejně jako já zasažení horečkou v rámci mistrovství světa ve fotbale a jste přilepení u televize, tak věřte, že Český rozhlas vám nabízí možnost nahlédnout na aktuální mundiál i trošku jinou optikou. Zpravodaj Českého rozhlasu ve Spojených státech amerických Jan Kaliba pravidelně glosuje aktuální události právě ze Severní Ameriky, z míst, kde probíhá momentálně mistrovství světa ve fotbale. Americké fotbalisty, domácí tedy, čeká zápas vyřazovací fáze na domácím šampionátu. Hrát budou v San Francisku proti Bosně a Hercegovině, pro kterou jde vůbec o první účast v playoff. No a kdo vyhraje na hřišti, se dozvíte samozřejmě z přenosu radiožurnálu Sport, ale už teď je vítězem malá bosenská restaurace nedaleko stadionu, protože v těchto dnech se z ní stalo poutní místo natěšených bosenských fanoušků. I tyhle ty jako zákulisní nebo prostě menší kulturní věci stranou toho fotbalu velikého se právě dějí v rámci mundiálu a vy si to můžete tu atmosféru vyzkoušet tím, že si na třeba našem zpravodajském serveru i rozhlas rozkliknete na homepage právě aktuální příspěvek od Jana Kaliby, který pravidelně reportuje a ukazuje dění ve Spojených státech, kde teď tedy probíhá společně s Kanadou a Mexikem tedy nejslavnější veliký fotbalový turnaj, který zatím nabízí zápasy o postup do osmifinále, tam už se probojovala Paraguay, taky Francie, Kanada nebo Maroko, taky Brazílie, Norsko a Mexiko. No a kdo bude dál na řadě a kdo se tedy dále představí, o tom napoví rozhodně další zápasy těch nejlepších 32 týmů. Sledujte to třeba právě díky radiožurnálu Sport a všude možně a užívejte si tenhle ten fotbalový svátek. Teď už novinka v podání Steve Lacy a taky SZA, je to skladba Is It Cool? Never knew.

0: Šimi nám dohrává ve vysílání Rádia Wave skladba Wild. 14 hodin 52 minut. Naproti mě už sedí Michal Liry. Nazdar.
1: Ahoj, ahoj.
0: Absolutní první dojem. Přátelé, určitě máte ve svém okolí kamaráda, budeme teďka se bavit teda typicky o klucích, který prostě jednoho dne přijde do kavárny nebo do hospody, nebo prostě někam, kde se ta parta schází s obarvenou hlavou. A teď jsou přesně ty první reakce. Ty bláho! Tak Michal tedy naskočil na tento, neřekl bych ani trend, protože to už je tak dlouho se tohle to děje a fotbalisti si barvili vlasy před 20 lety, takže nedělíme z toho zase něco jako úplně novýho. Zajímá mě ale, jestli teďka, když si zvolil tuhle tu novou barvu vlasů, tak jestli se ti to stává, když potkáváš třeba po čase přesně ty lidi, co tě neviděli 2 měsíce a teď najednou vidíš, tyjo, on na mě kouká, nebo to přímo jako glosujou ti to?
1: Jo, jenomže já to mám vlastně pár dní, on to není ani týden a já jsem byl docela jako zalezlý jako krysa doma v těch vedrech, takže já jsem za tolik lidí nepotkal, ale ty, co jsem potkal, tak ty se mě samozřejmě ptají, jestli něco točím. No, ale
0: to
1: nic.
0: Jsem se tě přesně zeptal totiž.
1: Ale nic netočím.
0: Já si na to vzpomínám i v souvislosti teďka s nedávnou epizodou Boys, ve které byl Dan Kranich, rapper, herec z Pasti, toho asi dobře znáte. Mm-hmm. A zároveň teda tvůj herecký kolega, vy spolu hrajete v Meat Factory.
1: Je to tak?
0: A ten má taky tu hlavu, tak nebyla tam trošku inspirace, že jsi to od něj okouknul, řekl si, hele, Dane, to by to tak sluší. Já do toho možná půjdu taky.
1: Já jsem to chtěl udělat už hrozně dlouho, asi od té doby, co jsem poprvé viděl Trainspotting, ale no, vždycky jsem se trošku bál. Pak jsem viděl ještě Blade Runnera a už jsem to chtěl prostě hodně. A pak když jsem viděl Dana Kranicha, tak jsem si říkal, že ten je taky takový vošklivý a přitom mu to hrozně sluší, tak jsem si to taky udělal. No.
0: No já totiž, aby to nevyznělo tak, že se ti tady jako vysmívám, já o tomhletom uvažuji už asi 10 let a vždycky jsem si jenom říkal, že přesně, jako udělám to, udělám ten krok, jako jak by řekla Vilma Svobodová tou moderní řečí Gen Z, jako embracenu to, abych, mm-hmm. abych jako teda do toho skutečně šel, tak by mě teďka zajímaly ty jako čerstvý zkušenosti, když teda to máš na hlavě teďka jako fresh, tak jak se s tím jako cítíš?
1: Hele, jo, já se cítím dobře, jakoby, abych taky použil tady jakoby moderní řeč, jako, ale úplně to jako unlocklo nový charakter prostě. Jo, já jsem z toho nadšený. Já jsem se taky hlavně vždycky bál, protože jsem třeba měl i nějaký herecký povinnosti o prázdninách a tak, jako, a ne, že by to bylo zas takovej blok, ale prostě někde některé role se hrajou malinko jako jinak, když máš prostě úplně světlou palici. No a teďka právě nic takovýho nemám a protože jsem měl v plánu si tu kebuli vytepat úplně prostě dohola na to léto, tak mě ještě přítelkyně přesvědčila, že ne, pojď zkusit tohle, kdy jindy než teď.
0: Že prostě. To pak vlastně oholíš.
1: Jo,
0: takhle
1: jo,
0: jsem já taky uvažoval, že když to jako nedopadne dobře, když ta barva jako nebude ladit se k mému obličeji, tak vždycky je ta možnost to prostě jako schodit. No ale teda tím si prozradil trošku to, že ano, teďka máš teda namalovanou hlavu, ale že by si v nějaký třeba castingový agentuře jako herec, kde figuruje tvoje profilová fotka pro případné projekty, mm-hmm. tam bys s touhle hlavou nešel.
1: No, hele, jako klidně. Jo? Klidně šel, ale teď prostě nemám nic rozdělaného, takže prostě si můžu dělat, co chci.
0: No tak to neznamená ale, že když nemáš nic rozdělaného, že tady bude další 3 hodiny nuda, protože vy s Michalem uslyšíte ukázky třeba z Chudáčku, taky teda Malá domů pro mě, protože po 16. Boys. Poslední otázka, Michale, fotbalové mistrovství světa.
1: Vůbec. To jde celý život.
0: Absolutně, jako pouze a jenom kultura, takže to je teďka hlavní.
1: Jo, je to tak, já jsem poslouchal Vinohradskou a všechny ty shady, záležitosti, co se dějou kolem, ano. Ale samotný fotbal, ten jde úplně mimo mě.
0: No tak si užívejte vysílání s Michalem Lirým až do 18. Já se na vás budu těšit zase zítra tady v této hladovkové šichtě, jak tomu interně říkáme, od 11 do 15. Mějte se krásně, ahoj!
2: Excalibur. Nejostřejší rapová show široko daleko. Excalibur. Poslouchej každý čtvrtek od 9 večer na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Playlist 15. hodiny na rádiu Wave odpálila Pink Panthers s trackem Angel a hned po ní After Louis s trackem, který nese pro změnu název Angel. Takže andělský start za námi a co je naopak před námi? Už za pár minut přijde ukázka z chudáčků s Adamem Ernestem a Petrem Uhlíkem. Pak v další hodině taky Boys s Krištofem, se kterým jsme si před pár minutami vyměnili tady směnu u mikrofonu. No a o půl šesté už si pustíme Houpačky, které se točily kolem vody a různých výletů na vodu a taky bezpečnosti na vodě, hlavně s dětmi při koupání nebo při sjíždění. Takže určitě zbystřete a dejte poslech, pokud se s dítkem chystáte někam k vodě nebo na nějakou vodu na lodích. No a co nás čeká z muziky, tak vidím tady před námi Robin, taky Marka, Williama, Luise, Kiss Facility, Jima Legacyho a tou nejbližší muzikou je The Eight a Vernon.

0: V nejnovějším díle Chudáčku učil Adama Petr umění small talku. Takže pokud vám tohle dělá problémy si s někým tak jakoby o ničem povídat, tak možná vás Petr naučí nějaké triky, jak se ve small talku zlepšit. To, jestli se to povedlo u Adama, můžete posoudit sami z celé epizody. My si teď dáme krátkou ukázku. Chudáčci Adam Ernest a Petr Uhlík.
1: Představ si, akce, máš premiéru třeba, jo? S natáčením nějakého velkého filmu. Představ
2: to
1: si
2: nemaj, to. Nevím, nemývám, Petře.
1: Představ si to. Říkám představ. To neměl být takhle existenční, ty
2: dobře,
1: to vždycky
2: takže,
1: uděláš.
2: Dělej si je představ, že si to představuju, no.
3: Teď už mi to začít.
1: No,
3: to, to mám asi i prachy,
1: ne,
3: viď?
1: No
2: ježiš. To já nevím, jestli asi neodejdu odsaď.
1: Ale představ si, vidíš, a najednou tam jde třeba kameraman. No tak to je blbý příklad, protože s ním máš třeba vztah.
2: Tak s ním se možná ten tam točil.
1: To je blbý příklad. To je blbý příklad. Ale ne, je tam třeba někdo, koho dlouho neviděl.
2: No.
1: A je to třeba kolega z třetího kolene nějakého projektu. Třeba Petra Hřebíčková.
2: No, dobře.
1: A, jo, představ si, a přijde za tebou a taky je nervózní. Protože tam třeba nikoho moc nemá. A ty tam taky nemáš nikoho moc, takže jste tam tak spolu a děláte čau.
2: Ahoj. A si myslíme, že jsme spolu teda něco měli, nebo proč se...
1: Co? Ne!
2: Tak proč za mnou Dedik se neznáme
1: ale
2: vůbec?
1: Se znáte se, představ si, že se znáte.
2: No dobře,
1: už
2: no.
1: Je to hodně hypotetická situace, ale...
2: Dobře, ale takže jako... si představu... Tak já si představu Petru Hřebíčkovou.
1: Ano. No. Jo? A znáte se?
2: No neznáme.
1: No ale...
2: Dobře.
1: No tak.
2: Dobře.
1: Znáte se? Teď se potkáte? A oba dva jste nervózní. Přešlapujete nožičkama.
2: Protože jsme spolu něco měli.
1: Ne! Tohle vymaš.
2: No.
1: Prostě. A takhle se potkáte. Nožičkama nic neděláte, dobře. Jo?
2: No.
1: Potkáte se a... No a najednou co vznikne? Ahoj.
2: No tak to jsme spolu, ale určitě něco měli.
1: No tak nic, tak čau.
2: Čau.
1: Hodně lidí tady, strašně.
2: No.
1: No výborně je to v tobě, Adame.
2: Není,
1: probouzím to je pro, síly small talku.
2: Já už si myslím. No,
1: probouzím to, síly small talku.
2: Já už si říkám, tak to si fakt objevila kolo, tak je tady hodně lidí. No. Prostě spousta lidí, tak je snad vidíme oba, ne? To si to musíme říct. To
1: úplně dobře, říkám. Končím.
2: To je přesně to, když ale to, že protože to je... Dneska prší. Jasně, že dneska prší, tak to asi vidíme oba, že venku prší, že tam padá voda z nebe, tak
1: ale
2: se tomu říká,
1: to je
2: že prší.
1: Důležitý, že spolu lidi baví se hlavně.
2: No, že se spolu jako baví.
1: Ale důležitý je se bavit.
2: Jo, takže prostě něco říkat, takhle, ne, tak to může přijít a říct, ahoj, paprika, čipsy, guláš, a ten druhý ti na to řekne, písek v mouce, a nebo, nechci si zahrát prší o prachy.
1: No, vidíš?
2: To mám říct Petře.
1: Jo.
2: A si řekne, hej, to je formát.
1: To je,
2: ten je,
1: ten je tvrdý.
2: A pak přijde domů a řekne, hej, já jsem si teď tak skvěle pokecala s Ernestem. Čověče, přišel, koukal na mě, kdyby jsme spolu něco měli, nebo co.
1: A šoupal nohama.
2: Šoupal u toho nohama. A pak mě nabídnul, jestli si nepůjdeme zahrát prší. On je asi dost v koncích, co tam dělal. Jo, on dělal runnera na tom filmu. Co mě...
1: Nicméně, končím s tebou. Ty small talky prostě nezvládneš.
2: Ne,
1: vidím
2: no.
1: To, myslel jsem si, že všichni se dají zlomit, podle mě. Ty jedinej, ne? Jsi nevyléčitelný případ.
4: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem. Chudáčci. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Chess Bear aka Toro i Moa společně s Kennym nás přiblížili 16:30, no a taky k prvnímu Kulturistánu nás přiblížili, ve kterém si řekneme, kam vyrazit na výstavu.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Ve Valašském Meziříčí v takzvaném Valmezu v galerii Kaple od 18 hodin vernisáž Pavola Trubena Utopický mýtus. Pavol Truben ve svojí tvorbě představuje fiktivní rekonstrukce historických procesů, situací a projekcí budoucnosti se zaměřením na okolnosti vzniku nových mýtus zakládajících příběhů. Truben analyzuje úlohu obrazu při interpretaci reality, ale i konstruování možných světů. Takže vernisáž dnes od 18 hodin v galerii Kaple ve Valašském Meziříčí. A druhá výstavní pozvánka míří do Prahy, konkrétně do Vily Pelé, kde vystavuje Antonín Střížek. Svět odvedle je název výstavy. Samostatná výstava Antonína Střížka přináší průřez jeho obrazy, kresbami, fotografiemi z posledních let s důrazem na současnou polohu. Noční městské výjevy, baladické opuštěné krajiny, nadřeň oproštěné interiéry, rozměrná květinová zátiší nebo vzpomínky na staré telefonní automaty poskytnou vhled do autorova osobitého vnitřního světa, který je divákům tak blízký, jako by v jeho sousedství důvěrně žili. V galerii Vily Pelé Antonín Střížek. My už se teďka vracíme do našeho playlistu, protože před námi je Mwami nebo YOY.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
2: Buchty.
1: Ducha plná talkshow o všem a o ničem, co život naděluje a bere. Dvě moderátorky, které nemoderují. A jeden host, který může být i žena.
2: Buchty. Vlašák pro uši a guilty pleasure, na které budete pyšní. Buchty.
1: Buchty se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou poslouchejte dnes od 7 večer na Rádiu Wave. Senada. Singular song killer, break the sound so irregular. Life from a whole new curriculum, but what I got is not teachable. To each his own, that's the seminar. Cut from a different cloth, diamond buff with a different coat. Cut out your catalog and it's not even close. Pan pan, no Easter, there's no catching up. Lost connection on cellular, arugula to your medulla. Sad to see you throw legacy from rap celebrity Manusha. Free, calm, classic, my man.

Why, oh why, a track hoří, tak právě why, oh why dohořívají 8 minut po půl čtvrté a před námi v playlistu jedna z novinek v naší rotaci. Fimihen Utman Akinola, a.k.a. Fimi Guerrero, to je britský rapper s nigerijskými kořeny. Po záplavě skvělých EPek a mixtapeů se na 2 roky odmlčel, no ale teď se právě vrátil s novou nahrávkou The Statue of a Fool, 8skladbové EPko, a právě z tohohle EPka k nám do rotace dorazila novinka, která nese název Duty, a v němž se k Fimimu přidává polsko-anglické duo Bass Victim. No a po téhle novince nás taky čeká Horse Girl nebo Bokojut.

0: Vokojut doznívají v 15 hodin a 47 minut. Z 15. hodiny už nám tedy zbývá poslední necelá čtvrt hodinka a tu nám vyplní anglická zpěvačka, skladatelka a instrumentalistka Rose Elinor Dagel. No a taky další zástupce anglické scény Rainy Miller. Pak ještě Group Love, no a potom už načneme další hodinu z odpoledního On Airu s Michalem Lyrí. Těšit se můžete třeba na ukázku z podcastu Boys, kam za kolegou Krištofem Šimkem tentokrát dorazil herec Saša Rašilov. No ale to všechno až za chvíli.
1: Legendární The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystupí na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj mediálny partner Radio Wave. The Cure, streda 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
2: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. V kontextu. Poslouchej každý čtvrtek od 16 hodin na rádiu Wave. Hotspot. Hotspot.
3: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Věděli jste, že existují mazlící parties nebo že se dá vystudovat škola tantra jógy? O tomhle všem a ještě dalších věcech se bavili Buchty s Markétou, která projela stopem celé Spojené státy a která se právě mimo jiné věnuje tantře. No a vy můžete Buchty slyšet už dnes v 19 hodin na rádiu Wave. Teď už zpátky k muzice, protože před námi je nedávná novinka americké hudebnice Fushe a její nový singl Drive.

0: Do podcastu Boys dorazil herec Saša Rašilov a s Krištofem si povídali o lásce k šipkám, ale i o odvrácené straně trávení času v hospodě nebo výchově dětí a vnoučat. Zároveň Saša slíbil, že se vrátí k hraní na kytaru, aby si za 10 let mohl zahrát třeba Tata Boys. Celý díl můžete už teď hledat na webu Rádia Wave, v aplikaci Můj rozhlas nebo na svých oblíbených podcastových platformách. No a my si teď už pustíme ukázku.
1: Já jsem jakoby v tomhle smyslu neměl problém následkem těch večírků. Problém byl v tom, že já jsem tý práce a těch věcí, těch aktivit, které mě jako pohlcovaly a bavily, měl tolik, že jsem uměrně tomu potřeboval tímhletím způsobem nějakým způsobem jako vypínat, relaxovat, uvolnit se, překonávat nějaký překážky a v určitou chvíli už jsem vlastně plnej hard disk, tomu říkám, prostě měl takovou jako stopku, že některé další věci, které přicházely, jsem nebyl schopnej, od určitý chvíli jsem prostě najednou jako nebral telefony, nebyl jsem k sehnání, nešlo to prostě. Koukal jsem na telefon, jak zvoní, věděl jsem, že ho prostě, že ho nezvednu ani po druhý, ani po třetí, prostě, že to nejde, abych si jako, a někde vevnitř jsem věděl, že se tomu všemu vlastně jako směju, protože to dělám jenom z pudu sebezáchovy, abych si udržel vůbec ještě nějakou jako konzistenci vnitřní, nějaký svůj vlastní, aspoň malej jako domeček, do kterého se člověk jako schová a chvilku si tam vydechne, jo, takže a tímhletím způsobem jsem někdy pak některé věci prošvih proleštil a jak si říkal, nikdy to nebylo tak zásadní, aby mě to nějak omezilo, respektive takhle dlouho bych to nedělal. Ono to jde docela jako rychle, většinou stačí jako jeden větší průšvih a jakmile tam ta spolehlivost u těchto jako profesí, kdy to je založený na tom, že to je taková hra, jo, ty jsi velký bohem, ty vlastně se o tobě ví, že přijdeš boss, nebo že přijdeš tohleto a támhleto, že si dáš tohle, nebo si dáš támhleto, ale ve výsledku, když nejseš prostě na minutu tam, kde máš být, kde tě má nabrat auto a odvést na natáčí, nebo když se prostě nedostavíš na ten muzikanti, na koncert, který mají odehrát, nebo jediný, komu se ten koncert líbí, jsou oni sami, protože to prostě přeženeš, tak to jde jako rychle pryč a strašně rychle. A bezvadný je někdy, teď je to jako celkem dostupný ve všech možných těch otevřených kanálech a komentářích, ve chvíli, kdy člověk jako udělá jednu malou chybičku nebo někde to, tak si to o sobě všechno přečte, že hned to tam jako to a lidi jako blbí rozhodně nejsou a vidějí a vnímají všechno.
2: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Otevřené rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Na rádiu Wave. Boys. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Rohony, uroháče, společně s Tokyo Drift, 4 minuty před 16:30, no a jako další v programu 16. hodiny Kinokulturistán.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: S kinotipy začínáme v Brně, konkrétně v kině Lucerna. Od 17.30 britský film, natočený podle skutečného příběhu Johna Davidsona, Přísahám, že za to nemůžu. A od 20 hodin pak hororový thriller Posedlost. Ve Vrchlabí v kině Kartonka už od 17.30 dobrodružný dokument Amazonie v hlavní roli opičák Sai. A kdybyste nestíhali Amazony, tak od 20 hodin drama s Judy Foster Soukromý život. Posouváme se do Ostravy, do minikina. Od 17 hodin severské drama Co nám zbylo z lásky a od 19:30 večer potom nové sci-fi Stevena Spielberga Den odhalení. O dnu odhalení se docela zajímavě bavili v posledních Čelistech, kde se nemohli shodnout na tom, jestli to je dobré nebo je to geniální. Takže na tohle si budete muset obrázek udělat sami, stejně jako já. Na Den odhalení se docela těším. Takže v minikině od 19.30. Posouváme se do hlavního města, do kina Edison. Od 19 hodin Přísahám, že za to nemůžu a od 9:30 večer potom Posedlost. A poslední kinotypy jsou taky pražské a míří do kasáren Karlín, do letního kina. Od 1:20 tam hrají Americkou krásu, klasiku z roku 99 s Kevinem Spacey.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Vzbouřenec proti králi?
5: Záleží na tom, za co bojuje.
4: Šlechtična mezi nepřáteli.
6: Válka odhaluje pravdu.
7: Už dost!
4: A boj za svobodu, který může změnit celou Anglii.
8: To byl ten Robin Hood?
7: Jdeme!
4: Dobrodružný seriál Robin Hood.
6: Sám ďábel.
4: 2 díly po sobě, každé úterý a čtvrtek večer na ČT2 a v iVysílání.

Hardlife a jejich kostlivci, ale taky slovenská zpěvačka, songwriterka Let the Wolf Howl už za námi. A my teď od muziky na chvilku zavítáme do naší zprávařské sekce a taky do Mexika. Protože samozvaný mexický strážce pořádku, známý jako Batman, je hledán policií poté, co údajně pronásledoval zloděje motocyklů a přivazoval je lepící páskou ke sloupům veřejného osvětlení. Podle serveru Independent bylo v oblasti Lagos de Moreno ve státě Jalisco na západě Mexika během 10 dnů nalezeno nejméně 5 mužů přilepených páskou ke sloupům pouličního osvětlení. Mnozí z nich měli domalované kníry jako čičí vousy a anonymní mstitel jim navíc na obličej napsal slovo ratero, což je španělský výraz pro zloděje. Server New York Post uvedl, že muž, kterého novinář Cardenas označil za Batmana z Lagos de Moreno, měl vedle svázaných mužů zanechávat i údajně odcizené motocykly jako důkaz jejich trestné činnosti. Policie nicméně se svázanými muži zachází jako s oběťmi a po samozvaném strážci pátrá, uvádí místní zpravodajské zdroje. No tak možná, že superhrdinové opravdu existují. Kdyby vás zajímaly detaily téhle zprávy, tak ji najdete v naší sekci Wave News na webu Rádia Wave. My už teď míříme zpátky do středečního playlistu. Před námi nedávná novinka newyorského undergroundového rapera

0: kapela English Teacher s trackem Nearly Daffodils nás přivedli do závěru 16. hodiny. No a ještě než odbije ta pátá, vidím v playlistu Marjorie nebo Jets, pak už ale odpálíme finální půl hodinku středečního on airu, protože už o půl šesté se přihoupou houpačky.
1: Hergot. Hergot. Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
2: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
1: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
2: Hergot.
1: Každou neděli od 18 hodin
2: na rádiu Wave.
3: Léto s rádiem Wave. Potkej svoje oblíbené autorky a autory na festivalech a akcích. Zámek v Pražské Troji, letní podcast

0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
1: Ahoj, tady Maržary, posloucháte Rádio Wave.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

Hudební producent Muramasa společně s Led Byher, ale taky čínská zpěvačka, skladatelka, DJka a performerka Alice Longyu Gao. To jsou jména, která načala program finální půl hodiny odpoledního on airu na rádiu Wave. Ještě než se dostaneme k hudebnímu kulturistánu, který si na nás chystá pár tipů na dnešní koncerty, máme tu jednu z čerstvých novinek v hudební rotaci. Britská popstar Charlie XCX a její třetí track z připravované desky Music Fashion Film. Tenhle ten track nese název Wink Wink, takže Charlie XCX na nás tady pomrkává z playlistu Rádia Wave.

0: Lucius v 17 hodin a 13 minut a před námi poslední kulturistán tohodle odpoledne, ve kterém se mrkneme na dnešní hudební akce.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Začínáme v moravské metropoli, protože na Flédě, na brněnské Flédě od 20 hodin dnes Amélie Siba. Další večer ve spolupráci Fléda, Spektrum a Fraktal. Publikum venku a interpret uvnitř. No tak já doufám, že jim tam neprší tak, jako prší teď tady v Praze. Každopádně velké okno Flédy se otevře a Amélie Siba z něj zahraje přímo do zahrádky už v 8 hodin. No a z Brna se posouváme do Prahy, konkrétně na pražskou Štvanici, protože v By Jesus od 20 hodin hrají Austin TV, Mexico, Kult, čistě instrumentální těleso, postmátroková anomálie. Austin TV vdechují pomocí koncertních masek život svému motu Tukara no importa, importa stu. Na tvé tváři nezáleží, záleží na tobě. Od 20 hodin Austin TV v By Jesus. Poslední pozvánka koncertní je taky pražská, Husická 22, Tyler Durden Show. Narozeninový koncert Davida Štilipa, a.k.a. mladého Kočára nebo Tylera Durdena, v rámci kterého vystoupí jako hosté LL Chim nebo Vratislav Parikráma a samozřejmě Tyler Durden, který zahraje nejen několik ze svých nových věcí, ale taky staré legendární hity. Husická 22.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

Zajivák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchejte dnes od 18 hodin na rádiu Wave.

0: všetko čo robíme, tak robíme smut.
1: To je Inside Sound, daj dole okna, pridaj hlas.
2: Půl šestá se nám přiblížila a to znamená, že už jsme u konce středečního on airu, protože na řadu přicházejí houpačky. No a do houpaček přišel vodní záchranář David Smejkal. Probrali, jak bezpečně trávit čas u vody s dětmi, v čem jsou zrádná koupaliště a akvaparky, jak se vydat bezpečně na sjezd řeky. První prázdninové houpačky a s nimi všechno, co byste měli vědět o vodě, která každé léto v Česku připraví o život 20 dětí. To všechno už za okamžik. Po houpačkách přijde slejvák Míra, tentokrát s Klárou Novákovou v popkulturní sprše. A od 19 hodin pak buchty o tantře, mazlících parties a cestování po Spojených státech. Já už se teď loučím, užívejte to dočasné ochlazení, začátek prázdnin a uslyšíme se zase příště v On Airu. Čus.
3: Houpačky.
4: Houpačky.
5: Houpačky.
4: Magazín pro aktivní rodiče.
3: Houpačky.
6: Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave.
7: Posloucháte Český rozhlas, posloucháte Radio Wave a pořad Houpačky, do kterého se vrátil po roce záchranář a prezident vodní záchranné služby Českého červeného kříže David Smejkal. Dobrý den.
8: Dobrý den, děkuji za pozvání.
7: Já děkuji, že jste přišel. Vysíláme první prázdninovou středu. Přetáčíme teda trochu dřív, ale naši posluchači a posluchačky nás slyší první prázdninovou středu. Možná bude trochu pršet, ale to vůbec nevadí. Začínají prázdniny, platí loňská informace, kterou jste sděloval, že se 20 dětí nevrátí domů kvůli tomu, že se prostě utopí?
8: Je to takový dlouhodobý průměr, který je vysledovaný. Samozřejmě ty roky mezi sebou kolísají, ale ono je v zásadě jedno, jestli jich je na konci jako 5, 10 nebo 20. Důležitý je ten vzkaz, že se to stává, koná se to a je potřeba stále tou prevencí s tím něco dělat. To znamená upozorňovat, varovat důrazně, říkat rodičům, co mají a nemají dělat.
7: Tak to dneska všechno spolu provedeme. Kdy jste byl naposledy ve službě?
8: No naposledy to bylo někdy v loni, ale jenom na chvíli, to víte. Naše vodní záchranná služba už má téměř 1700 členů a i já to dělám dobrovolně, to znamená ve svém nějakém volnějším čase a na té službě už tolik času není, ale samozřejmě se snažím každé léto aspoň na chvíli na Orlíku do služby se dostat.
7: Vy vyjíždíte do 2, do 3 minut, když pamatuju si to správně?
8: Vyjíždíme během dne do 2 minut z pravidla, ano, a v noci ten limit je delší, zhruba do 5, protože ta loď se musí na ten noční výjezd vybavit tím celým vybavením záchranářským a podle toho charakteru toho výjezdu, ale ta loď se musí vždycky vybavit úplně kompletně, protože nevíte, že v té noci můžete jet na další třeba technický výjezd, takže chvilku nám trvá tam všechny ty věci nanést.
7: Ptala jsem se vás tady na chodbě, co je novýho. Vy jste říkal, že nemusí být novýho toho tolik, hlavně, že to dobře funguje, tak pojďme si teď na začátku prázdnin projet ty úplně základní pravidla a základní pomůcky. A teď myslíme na ty rodiče, to znamená, co dělat, mít, hlídat, když jdeme na pískovnu, klomu, možná můžeme zůstat zatím v těch přírodních vodách a pak se posuneme dál.
8: Tak pokud půjdete v tomhletom krásném teplém počasí, které máme teda od ten týden dříve, se koupat s dětmi, tak těch rad pochopitelně bude celá řada, ale když si z toho vezmete aspoň pár těch ponaučení, tak by váš výlet měl dopadnout dobře. Pokud máte dítě neplavce, tak základem je učte ho plavat. Svěřte ho do nějakého kroužku plavání, někde, pokud tu možnost jako máte, věnujte se tomu, protože 70% planety je voda, takže bychom měli stejně jako umíme chodit, tak bychom měli umět i plavat. Pokud toho plavce nemáte a jdete se s ním koupat a tu vodu neznáte a není tam ta záchrana, nějaká plavčická vodní záchrana a tak dále, tak je potřeba to dítě vybavit vhodnou sebezáchrannou pomůckou. To je v Česku takový dlouhodobý jako nešvar, že rodiče koupí prostě za pár korun, pár desítek korun, nějaký plastový výrobek, buď mu můžeme říkat nafukovací křidelka nebo kruh nafukovací. To dítě do toho obléknou, prostě pustí ho na tu vodu a sami jsou na té louce nebo někde na písku a to dítě zpovzdálí sledují. Tak tady vlastně přichází ten první nejhorší okamžik. To jsou dvě nejvíce nevhodné sebezáchranné pomůcky, které tomu dítěti můžete dát. Záchranný kruh, jak se tomu někdy říká, nebo nafukovací kruh, tak on není záchranný. Respektive on je záchranný na těch lodích třeba, kde ho naházíte do vody a lidi se ho mohou chytit. Ale pro to dítě je nevhodný, protože dítě vám dokáže z toho kruhu velice jednoduše vyklouznout a už ten kruh neumí zachytit. Stejně tak ty křidelka si to dítě umí stahnout, anebo ty křidelka umí jako velmi jednoduše prasknout. Takže striktně dodržovat neplavec, záchranu vestičku. Pokud už je začínající plavec, který potřebuje nějakou podporu, tak takový ten, my tomu říkáme ten pásek s těmi ježky, to není ježek, ale takové z takové té pěny, v podstatě takové jako nasazovací, nebo na ten pásek se natáhnou takové pěnové díly a to dítě je nadnášeno.
7: Takže, ale nepřekáží to zároveň.
8: Ale nepřekáží, on si může cvičit to plavání, ale vlastně pořád je důležitý to jedno. Buďte s nimi v té vodě, nenechávejte bez dozoru. Stačí opravdu jako několika vteřinová nepozornost a věřte mi, to jsou to opravdu dlouholeté zkušenosti, že ta nepozornost, jakmile to dítě vám skončí pod tou hladinou, tak v těch našich kalných vodách, my tady v Česku nemáme to moře, to čisté, průzračné, krásné, tak je obrovský problém ho pak najít.
7: Možná je teď dobrý čas odkázat k tomu našemu minulému setkání. Posluchači a posluchačky, moc doporučuji, najděte si náš loňský rozhovor, kde mimo jiné nutím pana Smejkala hrát si na to, že má se mnou rodinu a 3 děti a jdeme spolu k vodě. A ptám se ho, kdo má jakou funkci v tu chvíli, když jdeme na Nanuka, tak to si určitě poslechněte. A taky se tam právě bavíme o těch koupacích pomůckách, což jsme potom některé zastánce tradičních koupacích kol a rukávku dokonce rozčilili, až to, s tím se asi potkáváte, ne? Že to ty lidi trošku dráždí, že jako něco, co jsme všichni zvyklí mít už dlouho, takže teď rozporujeme a říkáme, že to je vlastně pomůcka k utopení někdy.
8: No, já bych jako řekl, že my to sice dlouho používáme, ale dlouho jsme vlastně o tom nemluvili, protože jsme jako ta čísla, statistiky jako neměli a neviděli. Dneska jsme v tom světě, který je trošku jako dál, to znamená, jsme schopni sbírat i statistiky z celého světa a sbírají se a vlastně vidíme, že opravdu, a i v Česku jsme to zažili u nás jako mnohokrát, že opravdu to dítě s tím kruhem nafukovacím zkrátka jako k tomu utonutí došlo, protože si to jen představte, to dítě jako proklouzne tím kruhem velmi jednoduše, fouká drobný větříček a ten kruh je okamžitě o 0,5 metru dál a pokud to dítě ještě jako stihne mávnout z té vody, tak ten kruh už tam nemá. Takže on už ho jako nezachytí a v tu chvíli to dítě jde dolů.
7: Zmiňoval jste tu vestu jako bezpečnou věc, pojďme si říct, jak má vypadat.
8: V podstatě ty vesty jsou z různých materiálů, jsou i nafokovací, vícekomorové, dvoukomorové, vícekomorové, takže opravdu těch výrobků je dneska jako mnoho. Já nejsem ani jako schopen jako vůbec sledovat ten vývoj, kam se jako vesty dneska posouvají.
7: Ale z vašeho hlediska bezpečí je to jedno.
8: Je jako to jedno.
7: Co je uvnitř?
8: Věřím tomu, že ty vesty, které si koupíte někde ne na nějaké tržnici, ale v nějakém prostě relevantním obchodě k tomu, ta vesta bude funkční a pokud vlastně dneska investujete do svých dětí opravdu jako spoustu peněz, tak ušetřit právě na tomto pár korun nebo pár stovek korun považuji za opravdu jako zbytečné. Těch možností máte spousta. Já jsem se nedávno koukal právě na nějaké vodácké vesty a to už jsou tak neskutečně jako vytuněné jako věci, že to je úplně jiný svět.
7: K tomu plavání vlastně je nějaký vhodný věk, kdy ty děti začít učit? Co třeba můžeme zkusit naučit 2leté dítě?
8: Všechno je to o tom, mnohdy samozřejmě i o penězích. To znamená, pokud jako nějaké finance máte a jste ochotni do toho dát, tak děti začínají takzvaně s tím kojeneckým plaváním. Takže už ty nejmenší opravdu jako miminka už se dneska jako umí začínají s tím plaváním, potápěním. Potom přichází taková ta první školní výchova, to znamená v Česku jako povinná, by teď se hodně jako řešilo, jestli bude zachována. Já bych teda hrozně moc apeloval, ať je to jako zaplaceno z nějaké hromádky rozpočtu, tam bych to teď nechtěl jako řešit, ale ten systém, který se tady budoval v Česku jako desítky let, tak aby se hlavně nezničil. To je strašlivě důležitá věc, protože věřím tomu, že spousta rodičů samozřejmě ty možnosti nemá, ani finanční, ani vlastně nemají v dosahu někde ten bazén, nějakého instruktora, nemohou to zaplatit, tak tady byla aspoň ta státní garance, že to plavání, nějaký ten kurz to dítě dostane v rámci té školní výchovy. Tak tam bych byl opravdu obrovským zastáncem, aby se to nezrušilo a aby to pokračovalo.
7: To je první stupeň?
8: To je první stupeň.
7: Aby rodiče věděli, že to by měli očekávat v rámci prvního stupně, by základní škola měla to nějak zprostředkovat.
8: Ano. pokud to začínají zvládat kojenci, tak to zvládne dítě v prakticky v jakémkoliv jako věku, předškolním nebo školním. Tady je jenom důležité, abyste se té věci pověnovali a měli jistotu, že to dítě umí plavat. To znamená, plavání je, že uplave nějakou vzdálenost, aniž by k tomu tonutí u toho dítěte jako došlo. To znamená, že uplave 25 metrů, 50 metrů. Pokud si vzpomeneme na naše dětství, tak jsme měli takový ten diplom, že jo, želvička, kapřík nebo delfín, takže podle toho každý, jako kdo uplaval jako vzdálenost, dostal svého
7: živočicha.
8: Symbola, živočicha. A takhle to bylo. Jak je to teda dneska, nevím, ale důležitý, abyste uměli, měli tu jistotu, že to dítě uplave nějakou vzdálenost.
7: Co rodiče, který to chtějí dělat sami? Jakou máte zkušenost s tímhletím?
8: No, já bych jako řekl, že plavání není jako ježdění na kole. Jo? Určitě bude zase řada rodičů, kteří k tomu mají vztah, sami plavou hodně, tu techniku znají a umí toto dítě naučit a asi bych se tomu nebránil. Ale je taky mnoho rodičů, kteří nejsou plavci, a být někde po kolena takzvaně ve vodě a učit své dítě plavat, když sám vlastně to moc dobře neumím, nebo neumím to i vůbec, tak je vlastně chyba. Jo? A to je stejný právě, jako byste chtěli učit dítě na kole, když jste nikdy na kole nejeli. Těch možností dneska je poměrně hodně. Vlastně na každém bazénu běží nějaký kurz nebo nějaká školička. Tak zeptat se v tom místě, který máte v dosahu a zkusit to tam.
7: Já jsem si na rozhovor s vámi vzpomněla minulý víkend, když jsem byla na koupališti. Hodně jsme se věnovali koupání a bezpečnosti v těch přírodních podmínkách. Je něco zásadně jinak, když jsme jako v takovémhle areálu?
8: No, musíte si jako vlastně uvědomit, za co si platíte. To znamená, když platíte vstupné, tak za to dostáváte nějakou službu. Buď dostanete stín pod stromem, ale s tím, že tam jsou koše, někdo je uklízí ten areál a tak dále, má to nějaká pravidla. A nebo je tam i nějaká plavčická nebo vodní záchranářská služba, která zajišťuje bezpečnost té vodě. Ale to rozhodně není jako časté, zejména u těch přírodních

0: Takže pořád to dítě musíte mít jako pod dozorem a neopouštět ho v té vodě. A jak už jsme se bavili o tom právě Loňsku, tak pořád budeme tady chtít opakovat tu zlatou mantru, že když jeden hlídá, tak druhý si jde koupit nanuk, ale ten jeden má pořád tu svoji úlohu toho hlídače. Pravidlo, čím více lidí dítě hlídá, tím méně hlídáno bude pořád platit. Vždycky si dávejte ty úkoly, kdo teď má tady Ferdu na starosti.
1: Ferdu a další dva ještě. Když to otočíme, co všechno můžeme po takovém člověku, co tam je na nějaké té věži, chtít, s čím se na ní můžeme obrátit? Rozumím tomu, že když vidíme, ať na přírodní pláži nebo na tom koupališti, že tam někdo sedí, tak úplně nevypustíme a neřekneme si, jo, on prostě hlídá a já teď mám volno. Ale naopak, co, s čím vším je tam pro nás?
0: No, to je právě to, to jste řekla jako velmi přesně. On tam je vlastně jako na ledasco trošku. Jo? Mm-hmm. To znamená, on jako hlídá tu vodu, ale teď za ním chodí lidi jako s nějakým úrazem. Mm-hmm. Nebo že tamhle někdo v lese jako leží a je skolabovaný. To znamená, on vlastně najednou musí opustit ten svůj empire nebo tu svoje stanoviště a jít se podívat, co se tam jako stalo. V tu chvíli ta voda není hlídána. To prostě není možné zajistit. Jo? To opravdu nejde. Takže on vlastně tak jako trošku přebíhá. Do toho tam najednou se nějaké dítě ztratí. Je do toho vyhlášeno jako pátrání. Teď přijíždí ty složky IZS a tak dále. Stává se z toho opravdu velká záchranná pátrací akce. No a nemůžete prostě potom jako jednotlivci chtít, aby dokázal všechno, to opravdu nejde. Hmm. Pořád jste to vy, rodiče, kdo musí konat a hlídat.
1: Když jsme v takovém jako upravném areálu, kde jsou ty čtverhrané nebo jakkoliv tvarované bazény s tím, s tou zářivě modrou vodou a je to tam takový, nevím, zorganizovaný, nebo nevím, jak to mám říct, že možná jsme míň ostražitý než u té přírodě. Číhá tam něco, co my vlastně jakoby máme tendenci okamžitě podcenit automaticky?
0: Číhá. Právě ta voda vlastně na vás jako takzvaně číhá. Já tady nechci být dneska jako první letní nebo prázdninový den jako panikář, taky bych to rád trošku jako do nějakých pozitivních not trochu ladil.
1: A tak my jsme proto tady, aby jsme si to dneska pojmenovali.
0: Musíme si jako říct, že je toho dneska na různých sociálních sítích a na videích jako spousta, kdy dítě utone mezi pěti dospělými, kteří si vůbec nevšimli, že mezi nimi to ne dítě. Jo? Takže číhá to a tonutí je tichá, opravdu velmi tichá a poměrně jako rychlá smrt. To znamená, že ta tichá znamená, že tonoucí nikdy nevolá pomoc, topím se, halo, tady se mává těma rukama zběsile. Ten tonoucí se tak jako nenápadně zmítá jako na té hladině až pod tou hladinou a vlastně jako tak trošku ta ruka někdy jako vyplave ještě, ale je to opravdu jako 1 až 2 minuty to celé trvá a tam je hrozně důležité, aby každý vlastně sledoval to okolí. Jste ve vodě se svým dítětem nebo s někým, vidíte, že někdo má možná nějaký problém. Ono to trošku vypadá jako splývání, jo? Že jako najednou ten obličej je v té vodě, takže přijít k němu, chytit ho, seš v pořádku, neděje se něco a najednou zjistíte, že prostě to dítě opravdu jako dávno jako tone a potřebuje tu pomoc.
1: Co ty ještě koupaliště nebo i přírodní vodní plochy s těmi různými atrakcemi? Kdy máte tobogány, na to dítě automaticky jako nevidíte nějakou chvíli, protože je uvnitř třeba něčeho, nebo vám má vyplavat, ještě nevyplavalo, ale něco, jakoby, jak tam přemýšlet o té bezpečnosti?
0: To je zase jako velmi hezká otázka, ale kdybych o ní měl mluvit já a měl bych trošku mluvit o tom, jak jsem to dělal se svými dětmi, tak jsem z toho v zásadě byl takzvaně na prášky. Ano, ano, nelíbilo se mi to, měl jsem z toho samozřejmě, měl jsem strach, ale protože moje profesionální deformace po 33 letech u VZS si odnáší v tomto ohledu svoji daň, tak ta nedůvěra k čemukoliv jako je, ale ona samozřejmě to pak přebije, ta touha toho dítěte, protože všichni tam můžou a já ne, tak to prostě opravdu nefunguje. No ale potom tam jako stojíte někde, sledujete ten provoz, co se tam koná, nemůžete odtamtať odejít, to už je ta profesní deformace, kterou ty rodiče mít jako nemusí nebo mít jako nebudou. Dokonce moji kamarádi, když jako jezdíme na vodu a jezdíme s dětma, dospělí, tak jeden říká právě, no když je tady David, tak to opravdu všichni můžeme vypustit, protože ten má oči vepředu, vzadu, nahoře a co ten dokáže uhlídat najednou, neumí nikdo. Takže takhle to máme.
1: Takže prostě vlastně tam postává.

0: a čekat a nespustit je stejně z očí, protože to už jsou potom děti, které třeba jsou plavci. Ale že jo, nevíte, může se stát spousta jiných věcí.
1: Tak tam
0: věcí.
1: Přichází takový ten nejhorší jako okamžik právě, že jako někdo si jde na klouzačce, na tobogánu, někdo jde hned za ním, spadne mu na hlavu, dojde k nějaké jako nějakému střetu, může dojít k nějakému bezvědomí okamžitému a to nutí okamžité. Takže proto, ale na těch různých atrakcích většinou nějací plavčíci jako bývají v akvaparcích, pochopitelně ano, navíc jako velká část akvaparku má kamerové systémy, to znamená, jsou hlídány i pod vodními kamerami.
0: No, taky se tam rizika, topí lidi.
1: Tak k tomu dochází, ano, ale k tomu dochází na celém světě a celým jako cílem i našeho dnešního povídání je vlastně prevence a říkat, dávejte si pozor na to, či ono, protože to, či ono se mnohokrát někomu stalo a nedopadlo to dobře.
0: Co podceňuje veřejnost a rodiče?
1: Máme letošní, každý rok jsme si nacházíme nějaké preventivní téma. Loni jsme měli právě téma, které běželo v České televizi, dávajte na ně pozor, a bylo to právě na ty děti, abyste je opravdu nenechávali bez dozoru. Tak jsem zvědavý, jak dopadnou statistiky loňského roku, ještě nejsou oficiální, takže čekáme. Letos jsme si teda vytáhli toho opravdu černého Petra, který je velmi nepopulární, a je to teda alkohol, a já bych chtěl letos jako hrozně požádat všechny, abyste u té vody ten alkohol, když už ho jako musíte mít, tak abyste ho pili s nějakým jako rozumem a respektem, že voda opravdu kombinaci s alkoholem zabíjí, a v Česku 30% utonulých utonulo právě na následky požívání alkoholu.
0: Setkáváte se s tím i u rodičů?
1: My to léto a vodu a nějaké to pivo a ne jedno máme spojené. Takhle to u nás funguje. Na rozdíl od té západní Evropy nebo i těch jižních států, kde ten alkohol se snaží u té vody opravdu jako dramaticky vymítit, a máte dneska Itálie, Španělsko, kde jako pití alkoholu na pláži je pod obrovskýma pokutama, takže oni jdou už dneska tou cestou represe, protože říkají, my v tom množství lidí, které tady máme, nejsme schopni vám zajistit tu následnou rychlou pomoc, zejména v té nemocnici, protože těch lidí právě po tomto nutí s alkoholem bylo jako hodně.
0: Ještě jak jste říkal, že jezdíte na vodu, tam se dá taky ledaco vidět. Z vašich zkušeností, jak zvládáme bezpečnost s dětmi na lodích a při takových aktivitách?
1: No, je to obrovsky různé. Jsou rodiče, kteří jsou jako velmi zodpovědní, slouží si absolutní pochvalu, a jsou rodiče, které bych trošku nazval jako, že to mají malinko na salámu. To znamená, ty děti, vlastně malé děti bez vest, jezdí s nima prostě ty propusti, neoblíknou jim to nad tím. To samozřejmě všechno jako vídáte. Navíc mnohdy to vybavení těch půjčoven, které vám jsou schopni jako tam naházet těm lodím, tak mělo už jako podle mě několikrát skončit jako v recyklaci a mělo být dávno nahrazeno něčím novým, ale je to právě tím, že ty lidi velmi často například tu záchrannou vestu používají spíš jako podsedák, než k čemu by ji používat měli. Chápu mnohdy argument, že ta voda sotva teče a že v té vestě je to úmor. Já bych tady byl asi jako taky jako smírný v tom, že ta vesta nemusí být vždy. Byť u toho dítě, který je neplavec, tak teda tam bych jako tu toleranci nedal žádnou. Ale u těch dětí, kteří už pak umí plavat, tak samozřejmě dát tu vestu aspoň na ty propusti a na ty rizikovější místa, která rychleji tečou. Zase záleží na tom, jakou řeku jedete.
0: Jak to má teda vypadat správně? Co byste vlastně chtěl po té půjčovně? Nebo jak byste chtěl, aby vypadala ta rodinná jednotka, když se vydá na tu vodu ze záchranářského hlediska, aby to bylo bezpečné?
1: No, záleží na tom, co jste za rodinu. Jestli jako na tu vodu jako jezdíte.
0: Jezdíme jednou za rok.
1: Jednou za rok. Tak my třeba teda budeme v té podobné kategorii, my jezdíme třeba jednou, dvakrát za rok. Takže máte buď jako nějaké svoje vybavení, protože prostě to chcete mít jako hezký, takže máte nějaký svůj vák, do kterého si dáte věci, protože víte, že do ní nepoteče, a třeba vaše děti mají svoje záchranné vesty, protože prostě máte doma, protože děláte například i jiné vodní sporty.
0: Máte paddleboard třeba.
1: Třeba máte paddleboard.
0: Opravdu hodně lidí dneska.
1: To má dneska hodně lidí, a nebo děláte cokoliv jiného. No a nebo nemáte nic a spoleháte na tu půjčovnu, tak potom ten život bude záviset primárně na těch vestách, pokud ty lodě, tak ty jsou v nějaké dobré kondici relativně. a tak tu vestu prostě vemte do ruky, zejména ty dětské, ale i ty vaše, pokud nejste třeba úplně zdatný. Ono nejde jenom o ten, že spadnete do té vody a budete se tonout po nějakém úderu hlavou o kámen, ale prostě nejste úplně třeba i znalí toho vedení toho plavidla a vlastně jako velmi lehce si někde cvaknete a víme, jak to dopadá. No a zkontrolujte si to vybavení, že než vědete, že to ty děti oblékly, že jim to nevisí na nich jako nějaký plášť, že je to dobrá velikost, že se to dá zapnout, že tomu nechybí spony a tak dále. Takže takovou jako rychlou kontrolu by si měl udělat jako každý. No a pokud vám to jako nesvědčí, tak samozřejmě vyměnit okamžitě za něco funkčního.
0: Jak vy to máte u té vody, když jdete relaxovat k vodě? Zvládnete to? Nebo pořád vlastně trochu zachraňujete a koukáte, co se kde děje? Jak i vaši známí říkali, že...
1: Já když se k té vodě dostanu, tak opět tady prostě musí fungovat jako ta profesní deformace. To nejde prostě jako odmazat. Takže když jste v té vodě nebo u té vody, tak prostě stále jako sledujete, co se jako děje. A nepřitahuji samozřejmě jako neštěstí, ale tu a tam prostě k něčemu jako dojde.
0: Stává se vám to?
1: No, stalo se mi to zrovna, takhle jsme jeli loni poprvé na Slapy, tak tam přijela taková parta z kolej a paní z toho srázu jako skolabovala, takže se nám zřítila až dolů k vodě, jako k nám skutálala. To už vlastně byl ten první víkend, kdy i naši vodní záchranáři už na Slapech fungovali, takže, takže už si pak převzali do péče. Těch událostí je někdy kolem 1200 až 1500 za tu sezónu, které vodní záchranáři udělají, těch zdravotnických i technických, ale ty zdravotnické převyšují, takže těch výjezdů je poměrně u té vody jako hodně.
0: Pojďme ještě na další takové typické místo, kam se přesouvá nebo přesune v následujících týdnech, přesunou asi 10 000, 100 000, nevím, Čechu, a to je moře. Je to venku, takže tam platí asi všechno to, co jsme si řekli, ale je tam něco navíc, přece jenom moře je zase nějakou trošku jiný organismus vody, než to, co jsme zvyklí třeba na jezery.
1: Tak moře jako je jiné, takže na úvod bychom se asi řekli, že v rámci Evropské unie teda bude platit tísňová linka 112, takže to se všude dovoláte a měli byste i přes nějakou základní jazykovou bariéru se schopni být domluvit a aspoň nebo někoho si k tomu přivzít, někde místního, jak se domluvit. To ale funguje.
0: A aby jsme to volat nemuseli, tak
1: aby
0: co
1: jsme
0: budeme
1: to volat
0: dělat?
1: Nemuseli, tak bude platit všechno, co jsme si teď říkali, krát dva, protože moře přináší rizika, které my vnitrozemští úplně jako nečasto respektujeme. Takže záleží na tom, do jakého nebo k jakému moři pojedete. To je asi to základní. Jestli to moře je takový ten, jako říkáme tomu, olej, takže klídeček, bez vlnky, nic nekonat.
0: Riminy třeba.
1: Prostě pohodička. A nebo jezdíte k moři, kde se můžou vyskytnout i větší vlny. A zejména v těch plážích vznikají takzvané rybkarenty, což jsou tak po česku, ten překlad není hezký, trhací proudy. Je to prostě zpětný proud, který v té pláži vznikne v nějaký časový okamžik. Nemusí to být vůbec pravidelné. A je to takzvaně zpětný proud, který když vás chytne, tak je to událost, kdy největší počet utonulých v moři je právě utopena tímhletím rybkarentem. A funguje to tak, že on vás jako najednou chytne, si představte na té pláži a odnáší vás na to moře. A ten jakoby
0: jako třeba v nějaké malé hloubce?
1: No, začíná to úplně v pláži, takže vy můžete být jako v metrové hloubce, ten proud najednou začne fungovat a opravdu ta síla toho proudu je obrovská a ona vás odnáší na to moře a co udělá jako člověk instinktivně, tak začne plavat proti tomu proudu a chce se co nejvíc jako vrátit nejrychleji k tomu břehu, ale ono to nejde. Ten proud jako je nekonečný a je silný a může i zesilovat. A jediná cesta je se nechat tím proudem jako odnášet na to moře, což se nikomu moc jako nechce, ale jiná cesta z toho není. A snažit se plavat jako do boku toho proudu, jako od něj směrem. No a až najednou jako máte ten pocit, že ten proud už vás jako netáhne na to moře, tak se tím obloukem teprve vracíte zpátky. Jinak máte jako 100% záruku, že ten proud vás tam utopí. Takže to jsou tyhle ty proudy, které ty pláže jsou na to jako známé, většinou jsou i označené, nebo jsou tam i plavčíci, nebo máte i státy, pokud byste jeli někam jako daleko, například do Austrálie. My teď s nimi testujeme i pro Česko nějaké právě systémy sledování jako osob, tím nechci říct jako špionování, ale spíš třeba na závody, jakože hlídáme třeba 1000 plavců ve vodě pomocí dronu a on umí počítat těch 1000 hlav v té vodě. Tak Australani například mají dneska instalované kamery, které automaticky detekují pád člověka do té vody, například ze skály, a spustí všem těm záchranářům alarm, že mají člověka ve vodě. Takže oni tam najdou skútrama nebo tam dojedou nějakou čtyřkolku a tak dále na tu pomoc. Takže to je záleží na tom, kde budete, jaké pláže, jaká rizika. Samozřejmě ty vlny a ty zpětné proudy jsou pro nás jako největším, protože my s tím pracovat úplně dobře neumíme.
0: Já si představuju asi nějaký letovisko pro rodiny s dětma, takže je to mírný, si představuju, a je tam asi hodně lidí, tak jako hodně barevných lidí
1: vůbec,
0: v hodně kruzích na fukovacích,
1: neznamená,
0: si představuju.
1: Že když tam je hodně lidí, že se nic jako stát nemůže, ale většinou jako v Itálii budete mít jako plavčíky na plážích, byť každý ten stát Evropy tento typ služby zajišťuje úplně jako jinak. Není to jako jednotné, jako to máme třeba u nás, tak i v Itálii to funguje různými způsoby, ale je to na těch provozovatelích těch pláží, protože vy tam často platíte nějaké peníze za to, že tam jste, takže byste tu službu dostat měli a vidíte to na vlastní oči, že tam ten plavčík jako sedí a sleduje tu vodu.
0: Takže všechno platí dvakrát u moře.
1: Všechno platí dvakrát.
0: Když ještě se vrátíme k momentu, kdy se už něco stane a někoho hledáme, tak jaké všechny pomůcky nebo metody máte k dispozici a posouvá se to třeba nějak? Předpokládám, že asi trochu, jo.
1: Tak je potřeba si jako říct, že to pátrání po utonulé osobě jako je velmi komplikovaná věc. To znamená, funguje to dneska na bázi, nebo historicky na bázi dvou technických prostředků, to znamená, byl to nějaký sonar na nějaké lodi a kombinaci s potápěči. To znamená nejdřív jako hasiči přijedou následně nebo i s policií a následně to dohledávání provádí teda policie.
0: Ale my vlastně ještě nevíme, že je ten člověk utopený. My jsme my prostě jsme ho ztratili a všichni doufají, že není, ale vy už asi víte, že...
1: Těch případů, kdy někdo někam doplaval, opravdu přeplaval a skončil v hospodě, kde ho pak nějaká hlídka našla, tak těch je spíš pomálu nebo
0: chápu.
1: Spíš méně, ale stává se.
0: A tak u těch dětí to asi není úplně ten případ, jasně.
1: Ale to, že někam dítě odběhlo po té pláži daleko, to se taky stává a to dítě se pak někde najde v lese takzvaně. Já si umím tu situaci dost jako živě představit, zažil jsem to na vlastní kůži při nějakých zásazích a to jsou okamžiky, kdy opravdu zešedivíte jako za ty jednotky minut. Ta hrůza, kterou prostě v sobě máte, je hrůzostrašná. No ale pojďme teda do těch technických prostředků. Loni se podařilo pro složky ZTS, a používáme to my s policií, pořídit díky ředitelství vodních cest podvodní dron, který je na primárně sledované vodní cesty a na tu bezpečnost, to znamená, je to unikátní prostředek, který může do 100 metrové hloubky, má na sobě navěšený vlastní sonar, takže sonorujete přímo v té hloubce u toho dna a doplnilo se to systémem, který umožní ten dron sledovat pod vodou. Protože problém je, když vysypete ten dron do té vody, tak za pár minut nevíte, kde vám vlastně jezdí, ale díky tomuhle speciálnímu systému normálně v ortofotomapě vidíte, jak vám ten dron nebo ten policejní potápěč jezdí pod tou vodou, kde jsou, co prohledali, jaké místo je potřeba ještě prohledat. Takže tento technický jako pokrok v Česku, řekl bych, je špičkový, to opravdu nemá každý stát v Evropě, rozhodně ne. A já jsem teda jako velmi rád, že tyto technické prostředky se u nás začaly více používat a ukazuje se, že jejich použití přináší, byť samozřejmě v těch tragických situacích, to své ovoce, ale důležité pro všechny jako je to tělo prostě jako najít. Jo? To je opravdu, na tom tam všichni intenzivně pracují a to je ten cíl. A proto se tyhle ty prostředky dneska pořizují a nejsou samozřejmě jenom na hledání utonulých, jsou na kontroly plavebních cest, kanálů, zdymadel. Prostě ten dron se používá na spoustu dalších jako věcí a je to nová doba v tomto ohledu a my nejsme v žádném případě pozadu. A i ta záchrana vlastně dneska těch lidí je obrovsky v Česku díky tomu integrovanému záchrannému systému vepředu, protože my dneska používáme ryze elektronické dorozumovací prostředky. To znamená, ten příkaz tomu výjezdu, ty posádky dostávají opravdu jako do jedné minuty, jako obrovsky rychle, a díky tomu ta pomoc, kterou v Česku dostanete, je opravdu v rámci Evropy naprosto úžasná. A těch složek, které se na to místo sjedou, je jako mnoho, a těch lidí, kteří vám jedou na tu pomoc, taky mnoho. Takže na to bych tady byl v Česku opravdu velmi pyšný, co jsme se tady vybudovali, co máme a jak to funguje.
0: Pojďme ještě úplně na závěr právě k té pomoci a znovu zpátky k rodičům, kteří se šli koupat, ať už dost kamkoliv se svými dětmi. Co jsou pro vás situace, kdy už voláte právě o pomoc a scháníte integrovaný záchranný systém?
1: Takhle, pokud voláte skutečně jako pro nějaké podezření z ohrožení života, tak rozhodně se jako vůbec nebojte ty tísňové linky volat.
0: Že byste tam jako nechodil 10 minut po pláži a nedoufal, že se něco...
1: Samozřejmě jako nějakou rychlou kontrolu, jako to nejbližšího okolí, svolat pár rychle lidí, to bych asi jako v rychlosti provedl, jestli to dítě skutečně někde není tady na klouzačce, na pískovišti, někam neodběhlo. A pokud vidíte, že nic, tak bych prostě tu tísňovou linku volal. Řekl bych, že jsem tady někde u vody, pokud použijete aplikaci záchranka, budete volat teda tísňovou linku zdravotnické záchranné služby, tak vlastně dneska vás teda uvidí všechny tísňové linky, tu vaší polohu. Aplikace záchranka má jednu obrovskou výhodu dneska, že pokud řešíte zdravotní problém, například budete resuscitovat na pláži někde, tak ona přenáší videohovor tomu operačnímu středisku. To znamená, když ten mobil někde opřete o nějaký ručník, tak vlastně ta operátor nebo ten operátor té tísňové linky vás vidí a je přesně schopen vám říkat, jak to máte dělat, co děláte špatně, že musíte zrychlit nebo například nebo ubrat. To je obrovská reviza dneska toho videohovoru, který dneska ty operační střediska mohou dělat. Já jsem si to sám vyzkoušel přednedávnem poprvé, skutečně u nějaké ostré věci, někde na chalupě, kde došlo k nějakému pádu někoho na koloběžce s nějakým bezvědomím, tak jsme si to takhle pustili a viděl jsem na vlastní oči, že to opravdu funguje jako výborně, takže to doporučuji. No a potom hold je to o tom, že spustíte tímhletím voláním samozřejmě jako systém, ten mechanismus, kdy... Tak napříč si to předají všechny operační střediska, to znamená podle toho, teď řekněme, volali jste teda na hasiče třeba, tak ty to předají na zdravotnickou záchrannou službu, na policii, pokud to bude na přehradě, kde je vodní záchranka, tak to automaticky přijde k nám. No a v tu chvíli se začnou takzvaně zvedat síly a prostředky, to znamená hasiči začnou zvedat dobrovolné složky, jako jednotky dobrovolných hasičů, profesionální hasiče, začnou najíždět jako hlídky policie, pojede zdravotnická záchranná služba na místo. No a vlastně ten systém se jako spustí, ale to, že i na konci to dítě se jako najde někde opravdu zaběhlé, to se stát může, ale nikdo se na vás zlobit z tohohle pohledu nebude.
0: Tak co řekneme úplně na závěr, takhle na začátek léta?
1: No, já bych vlastně, aby jsme teda skončili hezky pozitivně, to byl ten cíl, tak vám všem chci popřát krásné léto. Užijte si to léto u vody, určitě to věříme, že bude hezčí léto, než bylo to loňské. A když už se něco stane, tak samozřejmě se neváhejte obrátit na složky ZS. Všichni jsou od toho, aby vám pomohli, a hlídejte své děti a pro letošní rok pojďme omezit společně ten alkohol.
0: David Smejkal byl s náma dneska v Houpačkách. Děkuji, že jste přišel, a klidné léto.
1: Děkujeme moc, mějte se hezky.
2: Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.
3: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
3: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
4: Čauky, ještě než začneme, tak bych vám chtěl připomenout, že 17. července v Arše Plus oslaví Slejvák už svoje druhý narosky. Wow. A tím pádem bych vás tam chtěl pozvat. Je to zadarmo, začínáme o 7:30, budeme mít Slejvák živě a po něm DJ set od DJky Anna Banana a karaoke se Sebastianem Šiklem, takže doražte.
2: Slejvák. Podcast o novinkách z digitálního světa a popkultury. S Vilmou Svobodovou a Mírou Harantem na rádiu Wave.
4: čau Kláry.
3: Čau Míro.
4: A čau všichni, kdo nás posloucháte nebo se na nás koukáte. Tentokrát dneska místo Vilmy je tu zastoupení Klárka Nováková. Děkuji, že jsi sem přišla.
3: No já, jak zase znovu říkám, já jsem velmi ráda za pozváním. Jakmile přede mě někdo jako postaví mikrofon, já do něj ráda mluvím o různých věcech. A samozřejmě velmi ráda tady zastoupím Vilmu.
4: Vilma mezi tím teda píše svou diplomku, takže držte jí palce, držíme všichni palce.
3: V tomhle horku prostě jako se jí zapařuje hlava při tom psaní diplomky.
4: Zároveň ale vlastně s tímto slejvákem přichází také ochlazení, takže tato epizoda slejváku je prostě opravdu jako slejvák, rychlá popkulturní sprcha a s tím přijde i ochlazení. Není zač, slejvák musel přijít, aby
3: se ochladilo. Ano, je to tak, zachránil situaci.
4: Ale my tady máme, jako pokud na nás nekoukáte, tak máme tady takový jako léto maxing outfity, ty máš takové krásné boty, já na ně chci upozornit.
3: Ano, takže ano, já jsem na ně chtěla, děkuji, že na ně upozorňuješ, já jsem na ně chtěla samozřejmě upozornit
4: ano,
3: taky, ale říkala
4: jako
3: jsem
4: nahazuju.
3: Si. Ano, děkuji, takže prosím, nyní si všichni zapněte YouTube, zapněte si prostě
4: nebo
3: video.
4: Spotify,
3: ano,
4: nebo cokoliv.
3: Zapněte si to, abyste se podívali na naše krásné outfity, protože já mám na sobě boty s kohouty a s kožíškem, které jsem nemohla nechat na jedné stránce a které se mi prostě hrozně a byla tam jenom moje velikost.
4: Jsou fakt jako fascinující. Já jsem nikdy tohle nikde neviděl.
3: Já taky ne, ale řekla jsem si, že tohle je prostě pro mě a moji ségře se taky líbily. A ještě mají jeden jako styl a je to jako s žabkama, že jsou jako zelený. A to jsem si řekla, to už je možná moc
4: to
3: i na
4: je
3: mě.
4: Hodně takový asi křiklavý.
3: Ale to je pravda, ale když by si je koupila moje ségra, tak hej, představ si nás.
4: Ne, to by se jako skvěle mečovali.
3: No to by bylo super.
4: No to by bylo
3: takže
4: výborný.
3: Takže tyhle ty boty velmi doporučuju, jsou i když se to možná tak nezdá, jsou velmi pohodlné a jsem s nimi velmi spokojená, prostě ozáří každý nebo rozzáří každý outfit, no. Stejně tak jako tvoje košile.
4: O, děkuji. To je teda Richardova košile, samozřejmě,
3: aha,
4: ale jako o tom pomlčíme,
3: ale
4: co je moje, tak je tento velmi kýčovitý, mušličkový náhrdelník.
3: Ano.
4: Protože jsem přijel z dovolené, tedy z Chorvatska. A já jsem vlastně došel, že já jsem tady ten mušličkový turistický takovou to cetku nikdy nevlastnil. A prostě vždycky jsem to záviděl těm lidem, co přišli pak po těch prázdninách do školy. A byl jako, my jsme byli v Itálii, my jsme byli v Chorvatsku. A měli tady to a já byl jako, hej, to je hrozně cool.
3: A teď já tak si taky. A teď adult money,
4: a teď jsem právě byl jako, tak teď si to vlastně můžu koupit a můžu to mít.
3: Takže
4: to mám s tou velkou radost, budu to nosit celý léto. A
3: I v zimě to budeš nosit?
4: Ne, je to takový hodně letní prostě.
3: Jo, takhle, jasně, že to je prostě letní, jenom jako letní edice. Míra letní edice.
4: Léto maxing.
3: Wow. No ale počkej, my jsme si to právě jako vyměnili. Já mám teďka perličky, jak jsi měl předtím ty, tak teďka mám já.
4: Jo, no já jsem ty svoje ztratil.
3: To je smutný.
4: Na letišti.
3: To je fakt, no. Ale zase jakoby je to možná symbolický, že se tam vrátíš jednou. To mi vždycky, když jsem něco ztratila a aby mi to nebylo líto, tak mi máma řekla, neboj. To znamená, že se jednou vrátíš.
4: No ale to bylo letiště v Praze, tak...
3: Aha, tak... Já myslela, že to...
4: jsem se do Prahy, no to je super.
3: Já myslela, že to bylo v zahraničí, tak nic, no. Ale třeba je tam jednou najdeš, třeba tam prostě půjdeš a zeptáš se na ztrátách a nálezek, oni budou jako jo, to už tam tady leží prostě dlouhý
4: roky. No, nevím. No nicméně, ještě než se teda, my dneska probereme vlastně spoustu věcí, probereme blížící se kviv.
3: Je to tak.
4: Ty se velmi těšíš,
3: ano.
4: Já mám... smíšené pocity z toho,
3: z této
4: akce.
3: Oh no.
4: Ale to nevadí, probereme to.
3: Ano.
4: Probereme taky vlastně Charlotte Gott, která vydala novou svou píseň a nový videoklip.
3: Ano.
4: Spoiler alert, po tom, co jsme ji tady trošku jako skritizovali, tak já budu chválit.
3: Wow.
4: Probereme taky studio A24 a umělou inteligenci.
3: Ano, to je smutek.
4: Proběhl Bloodfest, proběhl tady Dance Your Style event v Brně, na kterém já jsem byl se podívat. A taky probereme Mimoně, nebo já proberu Mimoně. A to je Story 5, Katy Perry a její nový song a taky hlavní,
3: ano.
4: Fidget Trading.
3: To mě nejvíc překvapilo.
4: Já jsem si zapomněl, no to pak vytáhnu. Já tady mám i svého skvišíka, kterýho, až bude tohle téma,
3: vytáhneš,
4: tady normálně vytáhnu.
3: Tady.
4: Nicméně, ještě než k tomu dojdeme, tak já jsem si mě došlo, že vlastně to je krásný, když tady vedle jako mě sedí někdo, kdo má rád léto. To není zvyk.
3: To není zvyk, ale takhle, musím říct, že tohleto léto zatím jako fakt to nedávám. Jakože fakt ty vysoké teploty.
4: Ano, souhlasím. Já tenhle vysoké teploty, ale tady ty heatwaves taky nedávám. Mm-hmm. Viděl jsem samozřejmě spoustu mýmů, jako tohle je nejstudenější léto po zbytek tvýho života, užívej si ho a tak dál. Ale já se teda, jako já to nedávám, já spím. Nespím,
3: no, ano,
4: tak tři
3: ano.
4: hodiny denně a nedávám to. Já strašně teda se potím, no. Prostě, ale fakt jako hlavně fakt ten vzduch v tom bytě. A ještě jak to srovnám, to srovnání, že jsem přijel z Chorvatska přímo do... Reálně jsem přijel z Chorvatska na nejteplejší den v historii.
3: Ale musel jsi tady bejt prostě.
4: Jo, musel jsem to zažít na vlastní kůži, že jo, abych to mohl vyprávět prostě pak v dalším generacím. Prostě. Já jsem se přijel na to nejteplejší ever.
3: No ale v tu dobu už to možná nebude nejteplejší den prostě.
4: Asi ne, no. Ale tak byl jsem na začátku. Ale nicméně v Chorvatsku bylo moc příjemně.
3: Já jsem si právě říkala, že to prostě chtělo nějaký moře, že fakt jako tady to bylo šílený, protože ten vítr, který foukal, byl horkej.
4: Tady se ani nefoukal žádný vítr.
3: No ale když zafoukal, tak byl horkej. No. Přesně, jak jsem ti říkala, já jsem začala teď jezdit na kole a byla jsem jako, jo, tak já se tam ochladím, ale ten vzduch, co foukal, byl horkej, tak já byla jako, jak od toho uteču, přesně přišla jsem domů, tam prostě přesně jenom horko, nemohla jsem spát a já ještě k tomu nesnáším komáry a já jsem celá poštípaná od komáru, jako vždycky každý leto.
4: Ale teď to ještě nějak úspěšně vyhýbám zatím.
3: Jo, tak to máš dobrý, protože já se fakt úplně všude prostě drbu, nesnáším to, ale jakoby jinak léto miluju, protože prostě má dlouhý ty dny, prostě můžeš sedět do večera, prostě do noci někde, popíjet prostě něco.
4: Přesně,
3: a je to příjemný.
4: Můžeš být venku, jo, je to krásný,
3: jo,
4: je světlo dlouho, přesně, je to příjemný.
3: Přesně, a nemusíš prostě ze sebe sundávat a nadávat vrstvy, to je podle mě taky super. Prostě.
4: Nemůžeš být uvězněná v časoprostoru, v prostě sněhový bouři.
3: Jo, přesně. Ale jakoby tyhle ty fakt heat waves, ty byly fakt, jako celou dobu se mi prostě proháněla písnička jenom od Glass Animals Heat Waves, prostě jsem byla jako, ale úplně, jakože ne dobrý vibe, to bylo právě, že jsem byla jako heat wave prostě, ale jo, pořád je za mě tohleto lepší, než prostě minus 20. Minus 20, to já úplně, já...
4: A to jsme někdy zažili?
3: Jo, to bylo 20? Teďka to léto. Teda ne léto, zima.
4: Fakt.
3: To bylo, no teďka, jak prostě nesvítilo ani to slunce.
4: Už jsem to vytěsnil,
3: tak bylo
4: absolutně.
3: Prostě každý den třeba minus 15.
4: To jsem úplně vytěsnil.
3: To bylo hrozný. A já jsem prostě fakt měla pocit, že žiju jenom takhle jakoby, takhle v klubíčku a prostě ne, jako nežiju vlastně, že prostě jenom jako přežívám a prostě ne, to nesnáším.
4: Yes, same.
3: Takže yes.
4: Taky to nemám rád.
3: Tady okénko o počasí prostě muselo být, no. Já ráda povídám o počasí.
4: Já miluju, já to taky mám fakt rád. No. Neironicky.
3: To je prostě
4: nesnáším, když
3: téma.
4: Se to lidi jako tomu smějou, že prostě my si povídáme o počasí.
3: Ne, to je prostě...
4: Jo, jasně, že si povídáme o počasí. Jo. Já miluju si povídat o počasí.
3: Jo, protože to je fakt jako téma, který můžeš rozebírat klidně hodinu. Jako,
4: a mě
3: prostě...
4: fascinuje pozorovat počasí, každý den je jiný.
3: Jo, přesně, mě fascinuje přesně pozorovat.
4: Tak...
3: No, předpovědi počasí, které jsou taky úplně jiný, než prostě pak je realita, že jo. Takže jo. Jo, já to
4: jo, baví mě počasí,
3: tak
4: mám
3: super,
4: to rád.
3: Tak to je dobrý.
4: Takže můžete slejvák, ano,
3: ano.
4: Tak musíme být trošku meteorologický,
3: no,
4: podcast.
3: Ano.
4: Takže je to je... Tak.
3: Vlastně ten podcast je pojmenovaný prostě kvůli tomu, že ty máš rád mluvení o počasí.
4: Jo,
3: chápu.
4: Vlastně jsem si to tam propašoval.
3: A má Vilma ráda mluvení o počasí?
4: To nevím. To si musíme zeptat.
3: Tak jo.
4: Takže až se sem to, až se to objeví, tom, tak
3: ano,
4: to
3: řekne. Nebo nám to může napsat do komentářů. Velmi to tvůj čas.
4: Napiš nám to do komentářů.
3: Jo, nevřesně.
4: Nicméně, čím začneme? Jakoby, jak jsem byl pryč, tak jsem si říkal, to se toho hrozně moc stane.
3: Nic.
4: Ono se moc nedělo tady.
3: Ne.
4: V těchto končinách.
3: Ne, je to tak.
4: Ale jedna věc se teda bude dít a to je teda ten kviv. Tak to sloupneme jako náplast, nebo tak. Ty z toho máš radost. Ty tam jedeš, ale tak ty tam jedeš podle mě.
3: No.
4: Jako jedna velmi, velmi malá menšina, která tam jede koukat na ty filmy.
3: Jo, to je asi pravda. To je asi
4: a to je,
3: pravda.
4: To je opravdu obdivuhodné a...
3: Ale já si za tímhletím hrozně stojím. Vždycky ty lidi jsou jako, jo, prostě, bude tam party, všechno, a já ne. Já tam, jakože jediná party, která bude v kinosále, když já budu koukat na ten film. Prostě, já
4: tak
3: to beru
4: být?
3: Přesně jako filmový maraton, jako filmový svátek, já tam prostě sedu kouknout na ty filmy, abych pak mohla říct tohle.
4: Ale ty jsi prostě, ty jsi fakt ochotná tam stát v těch jako frontách hodiny.
3: Teď už možná úplně ne.
4: Už nejsi ochotná?
3: Mám akreditaci.
4: Wow, tak to si teda
3: po těch
4: vyhrála.
3: Letech, ale pozor,
4: ty jsi
3: vážení.
4: To tam vystála.
3: Ano, já jsem si to vystála, já jsem prostě dlouhý roky jsem prostě fakt byla jako hej, čekám tady ve frontě 4,5 hodiny, sedím tam
4: šílený.
3: Na zemi, všechno, vypadám jak prostě největší trash, teď poprvý. zažiju něco jiného.
4: No tak to je krásné.
3: Takže jako já se velmi těším, jsem na to jsi velmi zvědavá.
4: Příklad, že to každý
3: prostě,
4: může.
3: Ano, každý jednou může se z té země, si to může vystát přesně až na to, aby se dostal sem. Hmm. Ale řekla přesně, je to tak jako hezky symbolický, protože to je jubilejní 60. ročník a pro mě to znamená to, že jsem se konečně dostala.
4: No tak
3: dál.
4: To je krásný. No tak řekni mi, co vlastně tě na tom baví.
3: Mě na tom baví ta atmosféra. Jo. Já prostě mám fakt ráda tu atmosféru toho prostě, že najednou, protože tady přesně jako v Praze mám různé povinnosti, různé práce a tak dále a tam jakoby jsem schopná prostě na ty 3-4 dny prostě žít jenom těma filmama. Mm-hmm. A tím, že se tam setkávám úplně s random lidma, který jsem třeba dlouho neviděla, nebo naopak prostě přesně, že se s někým jako domluvím a takže s někým si prostě někam zajdu, potom jdu jako na další film, potom přesně jako s někým si sednu jako do parku, dáme si tam prostě nějaký pití a takhle. A to mě na tom vlastně hrozně baví, že je to fakt jako, že najednou úplně jako se odpoutám od těch povinností a že reálně prostě jako fakt jenom chodím na ty filmy a fakt prostě probírám ty filmy s těma lidma a nevím, je to jakoby příjemná fakt jako věc a pro mě jako filmovýho fanouška vždycky byly jako festivaly filmový a všechno jako velmi jako, že jsem do toho byla vždycky nadšená, byl to pro mě hrozný sen a když jsme tam jeli poprvé s kámoškama, tak prostě jsem byla jako úplně v sedmém nebi prostě a je to, nevím, pořád si myslím, že je tohle ten festival i přesto, že se samozřejmě za ty roky změnil, je to přesně už i hodně o tom, o těch jako party a tak dále, tak pořád si myslím, že je dost přístupný i těm lidem, kteří jako fakt chtějí koukat na ty filmy. Jako rozumím tomu, že přesně, že nějaký věci jsou tam hodně poš, nějaký věci jsou tam hodně drahý, ale pořád je tam přesně nějaká menšina těch lidí a těch studentů, který tam vidím právě v těch frontách, který se fakt chtějí jako vyloženě podívat na ten film a to se mi na tom líbí.
4: Tak to mi přijde krásně. A vlastně myslím si, že tak jako tak to má asi být.
3: Jo.
4: já znám jenom jako letní filmovou školu, ale tam je to hrozně kouzy a příjemný. Jo. A právě ty vary jako pro mě z dálky mají fakt to provází takový to pozlátko.
3: No, byl
4: který,
3: jsi tam někdy nebo ne?
4: Ne, jenom jako čistě je to, jak na mě působí. Okay, a vlastně jasně. Proč mě ani neláká tam jet, je, protože prostě mi přijde, že tam hrozně sjíždějí vlastně takový ty jako lidi, co se ženou zatím. Jako za to takový ty cloud chasers
3: jo.
4: Prostě.
3: Jako je pravda, že potom, celá Praha žije ve Varech prostě.
4: No a je to vlastně strašně, mám pocit, že to provází jako určitá póza právě u lidí, kteří právě ty filmy ani nezajímají absolutně.
3: Jo.
4: A nevím, je to takový jako...
3: Jako to určitě, no.
4: Pak
3: to...
4: prostě tam máš ty lidi, co tam jdou jako Dakota, please, selfie, prostě. a tak, ale nevím, jako nějak to na mě prostě nepůsobí tak příjemně jako třeba ta filmovka, ale zároveň jako, že jo, tak tam jsou vždycky uváděny fakt jako skvělý filmy
3: jo.
4: Ale zároveň pak jsou lidi, kteří tam jedou chudáci a řeknou, no jsem byla jenom na jednom filmu, protože jsem se nikam nikdy nedostala.
3: To je pravda, ano, samozřejmě je jakoby velký problém podle mě v tom, že jako, nebo takhle, je samozřejmě super, že čím dál tím víc lidí má jako zájem třeba takhle o ty filmy, o ty filmové festivaly, ale... potom je těžký se vlastně dostat na ty jednotlivé filmy, protože prostě je tam tolik lidí a hlavně na tom začátku, protože to většinou vyjde na ty svátky, takže ty lidi tam zůstávají na ty svátky, což většinou využívám přesně takhle i já. Ale jakoby naprosto tomu rozumím, že pro někoho je to fakt jakože póza, někdo tam fakt jde se jenom jako vlastně ukázat v těch různých robách a tak dále a vlastně ty filmy je vůbec nezajímají. Ale zároveň pořád tam jsou ty lidi, jakože já to vždycky chodím, jsem jako ne, já jdu na filmy, nechte mě bejt, prostě jakože fakt jako, ale chápu, že prostě...
4: Jako ještě mi přijde, že je to fakt taková hrozná bublina pražská, protože mám pocit, že mimo Prahu to lidi fakt moc neřešej, ale tady najednou to je úplně tak...
3: Najednou, jasně,
4: já jsem dělal chvíli za barem a vlastně si pamatuju, že když byl KVIF,
3: jo.
4: Tak nikdo nikam nechodil, protože tady nikdo nebyl.
3: No, jasně, jo,
4: ale samozřejmě je to i tím, jak je začátek prázdnin, tak prostě obecně všichni odjedou.
3: Jo,
4: ale, jako
3: ale hodně lidí jako...
4: Ty Vary to tady strašně lidi tím žijou,
3: jo.
4: Ale nevím, prostě nepřijde mi, že by to, že přijde mi, že vlastně je to vždycky hrozný téma, je to strašně medializovaný a tak dál, ale jako je to prostě, mám pocit, že to je hodně vnímaný tady to jako pražskou optikou, jakože nevím.
3: Asi jo, ale jakoby přesně, no, jakože jako já jsem ráda toho součástí, prostě jakože já vždycky trpím jako FOMO a vším prostě, takže já jakoby a hlavně prostě pořád primárně jako já miluju filmy a prostě pro mě tenhle ten festival nejblíž to, jak vlastně si je můžu nějakým způsobem užít na festivalu v létě, ale taky samozřejmě jakoby vidím výhody třeba té filmovky, že jako tam má samozřejmě takovou hezčí, jakoby víc kouzy, studenčtější prostě jako atmosféru, ale zároveň ty Vary jsou Vary prostě.
4: A tak já teď přemýšlím, jakoby, co jsou takový tři ikonické popkulturní momenty Karlových Varů?
3: Tři ikonické popkulturní momenty, no já si vždycky vzpomenu na šaty
4: tak to je top jednička, ano,
3: ano
4: číslo
3: ano,
4: jedna
3: to je první, co mě napadne.
4: Šaty ano. Čvančarový.
3: Ano, ano. Ale přemýšlím jako, si jako...
4: Ty modrý šaty, které způsobily fakt jako...
3: Velký poprask.
4: Poprask.
3: To bylo úplně
4: ale,
3: šílený.
4: Ale proč? Teď byly naprosto ikonický.
3: Jo, mega, přesně.
4: Byly fakt slej.
3: Ale víš co? I vlastně jakoby špatná reklama je reklama, takže
4: ne,
3: prostě
4: to úplně,
3: každý si
4: je, jako nikdo se tomu ani nepřiblížil.
3: To je pravda.
4: Od té doby.
3: To je pravda. Takže jako jo, já tleskám.
4: Takže to je opravdu ano, je to je důkaz toho, že na varech se může stát něco, co se zapíše vám do paměti.
3: Ano, ano.
4: A pak ještě bych, jako, já mám prostě rád, je to hodně níž malá věc, ale opravdu jako když přijela Dakota Johnson a ty lidi na ní volali Dakota, please selfie, to mám hrozně rád, je to taková specifická malá věc, ale přijde mi to hrozně vtipný. A no, tak to jako jsou takový dva. Přemýšlím, nám dáme třetí.
3: No, přemýšlím, co jakoby dalšího se tam stalo nějak jako...
4: Ježišmarja, nebyla tam nějaká úplně zápletka Ornely ještě Štíkový.
3: Cože?
4: Když měli a Partišový, Gábiny Partišový, já mám pocit, že se tam odehrávala na varech prostě takový nějaký úhelník, kdy...
3: Cože?
4: Já najdu důkaz.
3: Dobře, najdi důkaz, protože to mě zajímá.
4: V roce 2012 tak se tam odehrávalo prostě drama kolem Josefa Kokty, který tehdy byl manžel Gábiny Partišový. Ale měl jako veřejně prostě známý fakt bylo, že má milenku, velmi mladou Ornelu ještě Štíkovou a právě měli se seznámit všechny tady ta trojice se měla celá potkat v roce 2012 na Karlových Varech.
3: Že to, a bylo to domluvený nebo to bylo jako, že
4: to bylo,
3: random?
4: Já nevím, podle mě to bylo asi překvápko minimálně pro Gábinu Partišovou, ale já to miluju, protože to vlastně byl začátek všeho, protože pak se tam prostě odehrávaly věci jako Monika Štíková, která do toho vlastně se celého přimotala a nebýt tohoto momentu na Karlových, na festivalu v Karlových Varech, tak bychom neměli Štíky
3: a
4: neměli
3: no,
4: bychom
3: tady
4: šílený dění kolem podcastu Agáta a Ornela a vlastně
3: chápu.
4: Jako přišli bychom, ano, jako neměli bychom co sledovat a o čem se bavit.
3: Samozřejmě, jakoby, a to je potřeba vždycky mít co sledovat a o čem se bavit, takže, ale vidíš, to jsem vůbec netušila, takže tam
4: tam to začalo.
3: Tam vznikla historie.
4: Jo, takže díky Kvifu.
3: Děkujeme, děkujeme. Vůbec přesně jakoby filmy? Ne. Tohle? Děkujeme.
4: No a pojďme dál, zůstanu u eventu,
3: ano.
4: Protože teďka jsme se bavili teda o Kvifu, ale já jsem se zúčastnil, nebo jsem prostě randomly navštívil v sobotu jako akci Dance Your Style,
3: no,
4: která byla loni pořádaná v Praze a zpívala na ní Sara Rikas a teďka v Brně na ní zpívala Anet X.
3: A kvůli tomu si tam šel, protože to byl takový random side quest podle mě, ne?
4: To byl mega random side quest, my jsme prostě přijížděli a byli jsme v Brně a teď jako nějaký jako kamarádi ode mě tak byli jako, že my tam jedem a jdem tam a bude tam Anet X a já vlastně mám takový vztah Anet X, že jako skoro neznám jí hudbu,
3: jo,
4: neposlouchám to, ale když mám příležitost jí vidět na život, tak jí chci vidět, protože
3: okay,
4: mi že vám vlastně je hrozně spolehlivá a dobrá jako performerka. Takže si myslím, že takže jsem si říkal, jo, tak tam chci jít. A právě to byl zároveň, byla to soutěž battle ve freestylovém tancování.
3: Okay.
4: A kde prostě lidi jako hlasovali, tento publikum, koho chce, aby postoupil dál v tom vyřazovacím systému.
3: To bylo až takhle, jako wow.
4: A bylo okay, to hrozně fun a bylo to super a bavilo mě to. Bavilo mě to moc.
3: Vidíš,
4: a vlastně si myslím, že je to skvělý... A to je zase léto, prostě
3: právě
4: venkovní akce, přístupná pro lidi
3: právě
4: v ulicích.
3: Já to prostě miluju.
4: Jo, v zimě máte tak, to jsou tak advánoční trhy, no.
3: Jo, jakože jo, to je fajn, ale je tam zima. Prostě.
4: Je tam zima, no.
3: Ale prostě přesně, já si pamatuju, jak jsem šla po Grébovce, jako minulý rok a byla jsem jako... Tyjo, tady se byla fakt jako letní noc a najednou prostě z jednoho kouta se prostě ozývala nějaká prostě party lidí, kteří si pouštěli na reprácích nějakou hudbu. Potom z druhého konce prostě se v Grébovce hrálo divadlo. Potom
4: wow,
3: prostě tam a já byla jako tyjo, to je prostě
4: lidi
3: to je
4: žijou
3: život, jo, přesně.
4: Ale no a právě žili i v Brně a vlastně já mám, moc se mi tam líbilo, jako já mám k Brnu velice takový jako komplikovaný vztah, ale tady ten den strávený, tak tam byl vlastně hrozně super.
3: Tak to je super. Jsou tam super podniky v Brně.
4: Jo, jo, jo. Jdeme dál.
3: Okay. Nebudeme do tohohle toho zabředávat,
4: ale
3: dobře?
4: Ne, jako Brno fajn, jo. Ale každopádně tak jsem byl moc potěšený a nadšený a líbilo se mi tam.
3: No, tak vidíš to.
4: Když zůstanu u hudby, tak já si mám jednu malou aktualitu a ta se týká Zary Larson. Uh-huh. Dlouho jsme o ní nemluvili.
3: Ale...
4: Zara Larson, která naskočila taky na trend toho, že její píseň Midnight Sun nikdy nekončící může za tady ty vedra.
3: Ano, to jsem, teďka jsem to chtěla říct, že přesně, že všichni byli jako hele, Zaro, super, ale jako už přestaň. Už jako stačilo.
4: Už stačilo.
3: Jo, no.
4: Zaspívej Midnight Breeze.
3: Přesně,
4: Midday,
3: přesně.
4: Midday Breeze. Prostě,
3: cokoliv,
4: nebo...
3: prostě aspoň trochu větru. Aspoň trochu. Nebo trochu zataženo.
4: Půlnoční slunovrat chceme prostě
3: jo,
4: teďka.
3: Jo, přesně, přesně.
4: Nicméně ona teda tady na to trošku jako vtipně zareagovala, ale taky udělala to, že odešla od vydavatelství Epic Records a stala se vlastně teďka nezávislá.
3: No a čím to je? Jako...
4: Byla, ona tam byla asi 10 let dlouho. Aha. A vlastně nevím, asi se rozhodla, že už nechce být pod labelem a chce být vlastně sama na sebe.
3: Husí.
4: A je to hustý a vlastně je to nějaký asi trend, nebo je to vidět, že vlastně už i doteď, jako do ještě nedávna to bylo tak, že prostě pokud jako ten interpret nebyl pod nějakým velkým labelem, tak nemohl být úspěšný prakticky. Ale teď, když se člověk podívá, tak jsem koukal, že prostě Bad Bunny je nezávislý. Ray je nezávislá.
3: Yes.
4: A jako... asi se to hodně otáčí, prostě najednou ty interpreti prostě skrz, myslím si, že jako skrz sítě a tu komunikaci a všechno vlastně nejsou zase tak závislí na těch labelech a na těch velkých společnostech.
3: No to máš asi pravdu, jako že ten label ten jim vlastně jako domlouvá nějakým způsobem prostě různý jako eventy, spolupráce,
4: jo,
3: něco takového.
4: Jo, manažuje je vlastně.
3: Jo, manažuje, jasně, jasně.
4: Mají nějaký deal s nima na to, že jim vydají ty tracky, nějak to spromujou,
3: jo, jasně,
4: ty alba.
3: Jasně.
4: Ale jako...
3: Že jako hodně to podle mě musí člověk zvážit, jakože pak to vlastně převíst všechno na sebe, protože je to podle mě fakt velká zodpovědnost.
4: Ale zároveň právě...
3: Ale mají
4: tak
3: volnost,
4: oni často,
3: no?
4: Právě mají volnost, jako často mluví o tom, že ten label tlačí do nějakého směru.
3: Jo, do kterého nechtějí.
4: A takhle jasně. Si jako prostě opírají o nějaký svoje vlastní, o svoji vlastní sebedůvěru, no, což je jako hezký.
3: No ne, tak jenom dobře, jako já si myslím, že Zara prostě teď tak vyletěla, že jako určitě má na to prostě bejt bez labelu a dělat si, co chce
4: furt
3: vlastně.
4: Furt chci ten remix Inou a s Alexandrou Stan, kde je? Čekám na něj.
3: Přijde po létě.
4: Stále, no ale proč po létě? To je jedno, kdykoliv. Kdykoliv, prosím. Potom ještě, když zůstaneme u hudby, tak pojďme k hudbě, protože vyšly teda nový skladby.
3: Ano,
4: čím
3: ano.
4: Začít?
3: Přemýšlím, tak hele, pojďme začít zahraničím, pak se vysvíme k Česku a já pak vlastně přeskočím ještě na zahraničí, protože já mám jednu hudební přesně newsku, která se mi ukazovala na TikToku.
4: Ano, takže Katy Perry. Katy Perry vydala novou píseň po písni Band Aids, kterou jsme tady jako který jsme tady taky mluvili, tak vydala teďka píseň Watch It Burn. A jako zajímavý na tom je, že vlastně k vizuálně, když se než se dostanu k tomu songu, tak vlastně ona navazuje na ten klip z na ten příběh a na ten klip z toho
3: Band Aids.
4: Ale je to takový jako úplně šílený, takový tělesný. Viděla jsi ten klip? Prostě úplně takový tělesný, ona se proměňuje v nějakýho...
3: Ještěra, ne? Nebo
4: ještěra,
3: něco, jo, ano, ano.
4: A
3: já
4: je
3: jsem
4: to,
3: jenom
4: nebo
3: nějaký
4: je
3: fotky.
4: To takový odporný celý, no. Ale zároveň mám pocit, že to je něco, co jí provází ty klipy její už dlouhodobě,
3: no,
4: že vždycky tam je něco hrozně tělesného, jako když si vzpomenu Bon Appetit.
3: Oh.
4: Ten klip, jaký jako vařej.
3: Jo,
4: nebo,
3: jo,
4: jo,
3: ano.
4: To je šílený.
3: Jako takhle, je super, že to má takhle provázaný, možná je zatím přesně nějaká potom, jakoby pak bude nějaká větší myšlenka, nějaká storyline a tak, ale prostě já jsem si to poslechla a já reálně byla jako, co mi to dalo? Nic, prostě ne. I'm so sorry, já milovala Katy Perry. Já jsem jí fakt milovala, prostě
4: dneska
3: já jsem
4: dneska jsem
3: měla...
4: poslouchal ještě úplně OG track od Katy Perry. If We Ever Meet Again.
3: No.
4: S Timbalandem.
3: Prostě. Jakoby fakt, jako ten rok prostě, fakt 2010, já si pamatuju, že jsem měla CDčko, furt jsme se Ségrou poslouchali přesně jakoby The One That Got Away, prostě California Girls, prostě všechny tyhle ty věci. A ještě přesně to období toho Roar a tak dále, prostě v pohodě. Ale teďka už prostě to není ono. Jakože já jsem někde četla, že ona přesně, že ta... asi teda její nějaká nová deska, nějaký nový album, který nevím, jestli se chystá, tak, že prostě bude celkově jako hodně temnější, hodně takový jako emotivnější, ale prostě už to není ono. Už to není
4: jako
3: ono.
4: Není, no, já nevím. Já teda, když jsem si to poslech, tak jsem si řekl, OK, je to nejlepší věc, kterou Katy Perry vydala od písničky Woman's World.
3: No tak ale jakoby, když si mám ještě písničky,
4: je to lepší
3: jako...
4: než celý album 1.4.3.2.
3: No to je prostě...
4: Je to lepší než Band-Aids. A je to lepší než
3: ta laťka
4: všechno.
3: Je pořád na zemi.
4: Ale ano, to neznamená, že je to kdo ví co.
3: Takže reálně ta laťka je na zemi a ona udělala jako takhle jenom.
4: Hele,
3: jako, že...
4: baby steps.
3: Ano, baby, jakože baby steps s mýma tady kohoutíma botama prostě jenom takhle jako se dotkla té druhé strany.
4: Já nevím, já jsem si to poslechnul a pak jsem si řekl, líbil se mi konec.
3: Okay.
4: To skončilo, ne.
3: Takový to jako, že moje nejoblíbenější část je tohle a je to ten konec prostě, jak dáváš vždycky lidi pod YouTubeový videa.
4: Líbil se mi jako takový bridge na konci, kde ona jako zpívá v té písničce, že se konečně dá na jako první místo, že se upřednostní a že vlastně se bude o sebe starat, jo. A tak dál. Vlastně jako nějak objevná myšlenka, ale jako fajn, oceňuju, že to zní aspoň trošku osobně.
3: Jasně.
4: Ale jinak mě prostě má to takový referent, který mě hrozně zklamal. Třeba build-up k tomu refrénu jsem si na začátku říkal, hej, to bude konečně něco. A pak přišel referén a já byl jako ach.
3: A tak to byl jako hustý, že jsi říkal konečně něco. Já si od začátku říkala
4: No jako aspoň něco, ne konečně něco. Spíš jsem říkal, tak aspoň to bude nějaký jako glimpse, nějaký záblesk naděje, že Katy Perry. Ne, není to tam. A jak vlastně já nevím, cítím jako progres malinký, ale furt to není ono. A jako mám pocit, že ona se teďka stlačí, nebo trošku jako chce směřovat zpátky k tomu poproku. Což jsem si říkal, že je taková jako dobrá cesta, když by se vrátila k tomu, co měla nás... Vraťme se ke kořenům. Jako.
3: Ano.
4: Už nevíš, jako nefungovala ti tady ta šílená AI, podivná ano. Futuristická éra, co tam byla.
3: Ano.
4: Tak jako jasně, pojďme zkusit to, co fungovalo úplně na začátku. Jako ta její první deska One of the Boys, kde jsou prostě věci jako You're so gay. Ona měla tak strašně, já nevím, tak strašně jako vtipný a zároveň trošku jako vtipný texty
3: a
4: takový to mělo trošku nějaký jako náboj, ty písničky.
3: Jo.
4: A mám pocit, že se tady tím trošku jako snaží k tomu vracet,
3: ale už to nejde, ta doba se změnila.
4: Je to strašně genericky.
3: Právě,
4: no.
3: Ona se změnila, doba se změnila a ona podle mě neví úplně jako jak na to. Ona vlastně podle mě je ztracená v tom svým jako nějakým jako žánru, nějakým postoji, něčem a snaží se prostě dělat to, co si myslí, že bude generovat aspoň nějaký poslechy, ale je to prostě jenom my.
4: No a když už jsme u generování poslechu, tak tahle ta písnička od Katy Perry je to opravdu smutný fakt, ale nedostala se do top 50 ani v Americe, ani v jakoby světovém žebříčku.
3: Jako, jo.
4: Na zelený platformě. Což je jako šílený, tam se dostaneš prostě, když si Katy Perry, tak se očekáváš, že se tam dostaneš.
3: Že se tam dostaneš, jasně.
4: Jako v top 50 globálních písniček byla donedávna na nějakém třeba 12. místě The One That Got Away.
3: A to je fakt dobrý song. To je fakt
4: ale taky
3: song,
4: už fakt starý.
3: Chápu. No ale s tímhletím právě jako žebříčkem si mi nahrál právě na tu Lizzo, protože já jsem vůbec jako, já nejsem faninka Lizzo, nikdy jsem ji neposlouchala, vlastně si pamatuju, že s ní přesně byl ten soudní proces, kdy jí vlastně obvinili tanečnice, tuším bývalý z, ale já to mám tady zapsaný, jakože z nějakého... z napadení prostě ze sexuálního prostě...
4: Jo, to jsem zaznamenala.
3: Ano,
4: no.
3: Ano. A takže to je jakoby velká věc, co jsem u ní zaznamenala a prostě často, když jsem si pustila nějaký playlisty, tak tam byla prostě její písnička, jakože věděla jsem o ní, ale jako ne, že bych byla nějaká faninka a teďka právě jsem viděla na TikToku různý videa, kde vlastně říkají, že Lizzo má jako nový album a byla jako... OK. A právě tam říkali, že je to strašný flop. A toho alba se v první týden prodalo jenom 2600 kopií. A další týden to bylo jenom v řádu stovek.
4: Jako upozorňuji, že její písničky mají třeba i miliardu streamů.
3: Ano. A fakt jako, že jednu dobu byla hodně známá, hodně
4: no,
3: se poslouchaly její písničky.
4: No, strašně.
3: Ale prostě ona jako samozřejmě začala vydávat různý jako vyjádření, různý rozhovory a ona to komentuje tak, že říká, že vlastně, že byla miláčkem rádia, ale teďka se to všechno přesně přesunulo na stream a že je to prý kvůli tomu. Na druhou stranu, když jsem koukala potom na recenze, přesně od kritiků a tak dále nejsou dobrý. Guardian tomu dal 2 hvězdičky z 5, Rolling Stones 2,5 hvězdičky z 5 a vlastně na Metacriticu to má 50 ze 100.
4: Ono to má takový odporný naprosto cover, kdy jako je to ruka, která ukazuje vztyčený prostředníček, ale místo toho prostředníčku tam stojí Lizzo. Je to hrozně hnusný.
3: Okay.
4: Počkej, takhle vypadá ten cover.
3: Je, to vypadá, jako kdyby to udělal někdo v kanvě. I'm so sorry, ale prostě fakt jako, tak mě to jenom jako zaujalo, protože hodně lidí to přesně jako sdílelo, hodně lidí říkalo, že je to flop a pak přesně tam pouštěli i nějakou písničku a není to dobrý. Jakože taky úplně se podle mě ztratila v nějakým svým žánru, prostě mysle a prostě spoustu lidí si myslím, že jako pořád bude mít hlavě hlavně ten soudní proces prostě, který je, pokud se nepletu, a doufám, že se nepletu, stále probíhající, takže se uvidí, no.
4: A to prostě není tak dlouho, tak dávno, co ona měla nějaký velký arénový turné.
3: Fakt?
4: No jako je to pár let, ale jako...
3: Nebo jako v Evropě?
4: Ne, myslím, že v Americe, ale každopádně byly to velký koncerty, který ona měla a byly asi úspěšný. A že se to takhle rychle otočí, to je fakt hustý. A jinak, ještě kdo vydal písničku, tak je ta Charlotte God, která vydala teda po písni Into Deep, ze který jsme opravdu jako nejásali. A tak vydala novou píseň a ta se jmenuje I Could Be Mine. A jako za mě lepší. Než to předtím.
3: Jo, určitě.
4: Je to posun.
3: Určitě je to posun, ale na druhou stranu, no já si pořád říkám, že jí by podle mě mnohem víc slušelo, kdyby se věnovala hlavně tady české scéně. Já si myslím,
4: a to chtějí
3: že...
4: všichni, to mi nevadí zrovna.
3: Nevím,
4: to mi
3: já
4: nevadí.
3: Si myslím, že jako, že teďka přesně na té české scéně vlastně jako se vyrojilo spoustu hodně talentovaných mladých lidí a ona by se mezi ně mohla prostě zařadit a myslím si, že by to bylo lepší.
4: Ale zároveň jako mně se líbí, že na to jde ve velkým stylu.
3: Jo, to
4: a
3: jí
4: že,
3: vůbec neberu, no.
4: A že jako chce se prosadit za hranice má hned od začátku, vlastně mi to je sympatický a zároveň si myslím, že kdyby šla do češtiny, tak hned bude ještě víc srovnávaná s Karlem Gottem.
3: Jo, to máš asi pravdu, no.
4: A bude to prostě jako nepotismus a všechno. Takže vlastně jako oceňuju, že jde teda jako hodně teda tady tou odlišnou cestou. Ale spíš já fakt jako doufal v to, že to budou nějaký velký hity, že to bude prostě a zároveň mám pocit z tady té druhé písničky, ona má teda skvělej, naprosto skvělej klip.
3: Jsem
4: úplně
3: nadšenej.
4: Jsem
3: neviděla, no.
4: Je fakt skvělej, ale no ale jinak mám pocit i z toho coveru, jak to vypadá, že to je taková trošku stylizace do Olivie Rodrigo.
3: Jo.
4: A kdyby to
3: a
4: aspoň
3: Dolany,
4: hudebně
3: Dolany podle mě
4: a Dolany,
3: taky, no.
4: A kdyby se to aspoň hudebně nějak jako k něm víc přiblížilo, bylo by to podle mě fakt super.
3: Jo.
4: Ale je to někde na půl cesty, ale jako každopádně myslím si, že tady ta písnička je teda fakt jako rozhodně mnohem lepší.
3: Jasně.
4: A je v poho asi.
3: Jako takhle, ona má fakt hezký hlas, jako hezky se poslouchá, ona sama přesně, bez toho aniž bych chtěla nějak komentovat něčí vzhled, je prostě fakt krásná holka, myslím si, že určitě má našlápnuto ke kariéře, ale prostě chtělo by to najít samu sebe, no. A ne se asi úplně trošku jako stylizovat do někoho jiného, protože máš pravdu, že ta Olivia Rodrigo tam je taky hodně slyšet a by the way miluju to její nový album, takže prostě...
4: Jo, o tom jsme vlastně nemluvili, no, tady.
3: Aha.
4: A já jsem ho teď, já teď jako poslouchám, že se tak jako vybírám ty písničky, jakože neposlouchám ho celý a teď mám zrovna hodně poslouchám ten Stupid Song.
3: Jo, to je super.
4: A tak a vlastně jako fakt se mi to album líbí, ale...
3: Ale no, jakože chtělo by to, aby si ta Charlotte God prostě... Našla fakt svůj styl, což, ale taky, to nemůže přijít prostě hned, no.
4: Album se má vycházet na podzim od
3: Jasně.
4: Charlotte God, takže, nebo jako EP, bude to pár písniček.
3: Jasně.
4: Tak jako je to debut. Uvidíme, třeba se to pak nějak ještě vyvine a tak. A rozhodně jako myslím si, že je dobře, že je to prostě upgrade od I'm In Too Deep.
3: Ano,
4: jako
3: no, to ne.
4: Ale jako, ještě, jako i vizuálně, výpravně fakt jako mnohem lepší, takže to mě baví docela... Docela mě to baví. A ještě, co jsem teď zaznamenal, tak nový album bude vydávat už hodně brzo. Gracie Abrams.
3: OK, tak ty já vůbec neposlouchám. No.
4: Já vlastně vždycky mám chvíli, kdy poslouchám a kdy ne, ale myslím si, že je fajn a vlastně na to album docela těším. Takže má tady vlastně tip, pokud chcete poslouchat, pokud vás baví Taylor Swift, anebo pokud vás nebaví Taylor Swift, ale líbí se vám jako ty vyprávěný texty, tak
3: ono
4: je...
3: Ono je hodně jako na ty jako
4: jo, na ty
3: texty
4: prostě. To je jako, že asi je to takový hodně... Prostě má ty písničky hodně výpravný.
3: Jo.
4: Tak Gracie Abrams je podle mě dobrý člověk, který ho omrknout. A navíc chodí s Paulem Mescalem.
3: Já zase říkala, že to je podle mě ona, která chodí s Paulem Mescalem.
4: Je to ona.
3: Máš štěstí.
4: Tak třeba se něco dozvíme o jejich vztahu z této desky.
3: Třeba jo, třeba tam bude prostě píseň pojmenovaná Paul a bude prostě zpět jenom jako Paul.
4: To bych složil já takovou píseň.
3: Já bych ji ale zpívala s tebou, takže v pohodě. Udělali jsme dvojhlas.
4: Pomeskal.
3: Ano,
4: a jeho
3: přesně.
4: Krátké kraťasy.
3: Ano.
4: Nicméně, takže já na tady to se docela těším, na tohle album od okay. Gracie. A ty jsi měla ještě někoho chtěla zmínit? Ne? Nechtěla už?
3: Chtěla jsem zmínit vlastně, ano, že jsem viděla konečně Toma Odela naživo, který zpívá přesně Another Love, Black Friday a tak dále. A bylo to strašně krásný. Bylo to fakt takový jakoby wholesome. On prostě si to mega užíval a já jsem prostě ráda, že jsem slyšela Black Friday, prostě písničku, která mě provázela všema mýma těžkýma obdobíma naživo a úplně jsem potoky slz prostě a bylo to krásný. Takže ještě by zapadalo slunce a bylo to
4: jo, tak to vypadalo krásně.
3: Takže jako jo, fakt jsem jako spokojená. Já jsem vždycky ho, on byl i v Praze, zmeškala jsem ho prostě, nebyla jsem zrovna tady a tak. Takže jo, můj mini koncertní sen se splnil.
4: Tak jako by muselo to být fakt hezký s tím západem.
3: Jo, bylo to moc hezký. Mm. Bylo to moc hezký. Ani tam nebylo zas vlastně tolik lidí, takže to bylo super.
4: Hustý. No, pojďme, já bych udělal malý mikro, nebo takhle, já se hrozně těším na pasáž o fidget tradingu, ale ten si nechávám, to si nechávám prostě na závěr.
3: Mm-hmm.
4: Ale předtím tak uděláme ještě mini filmové okýnko. Ježiš, tady padá demo.
3: Já
4: jsem to kopnul taky, ale to jsem ti možná tím pádem schodil. No, já, to byla řetězová reakce.
3: To byla řetězová reakce.
4: Já jsem...

0: Takhle od toho, abych v Disneylandu brečel na kolenou před obřím Goofym. A...
1: Já hrozně ráda sleduju videa, kde přesně jako zkoumá tyhle ty Disney oddálci, jakože co prostě...
0: Já taky, ale možná s tím zkoumám sám sebe. Možná
1: ne.
0: Prostě se, možná do roka tady budu sedět v Disney outfitu
1: a... řekni, že budeš prostě mířit do Disneylandu prostě, jakože tam budeš jezdit takhle prostě pravidelně s tou roční permanentkou a utrácet tam ty strašné peníze. Neboj, Míro, my tě v tom nenecháme. Ne, my tě z toho dostaneme.
0: Děkuju, když tak mě prostě musíte svázat.
1: Přesně, a budeme ti pouštět furt ty videa, jako proč je to špatný prostě. Budeš mít takhle otevřený oči celou dobu prostě.
0: Ale jako každopádně Toy Story, což je tady Pixarovka, ale ono už jak spadá pod Disney, jasně, že jo, tak je to jedna věc. A já byl fakt nadšenej. Já jsem, jako když si vezmu tu celou tu sérii, tak 4 byla za mě hodně slabá, zklamala mě, ale 5 mě zase vrátila tu víru v tuhle sérii.
1: A protože tam probírají nějak Jessie, jako...
0: Je to tematizuje to jako ty digitální technologie, jo, a jak vlastně technologie a ubírají vlastně děti od ty hračky.
1: Ok, ale tak to je zase fajn, že jako vlastně fakt reflektují jako tu současnou
0: situaci. Jo, je to fakt
1: situaci.
0: Hodně
1: to
0: trefný,
1: super,
0: přesný a povedený. Jako fakt se to povedlo, si myslím. Bavilo mě to, brečel jsem dojetím a...
1: Tak to je super.
0: A tak. A pak jsem... Pak bych teda zůstal ještě u animovaných filmů.
1: Ano.
0: Promiň, chtěla jsi něco říct?
1: Ne, chtěla jsem... Ne, počkej, já jsem něco vlastně možná chtěla říct.
0: No.
1: Jo. Ne, že jako já jsem jenom chtěla přesně dát malý komentář, že já jsem vlastně na Toy Story nikdy moc nebyla, ale...
0: A viděla jsi je?
1: Viděla ne všechny, podle mě 3 jsem neviděla.
0: To je nejlepší.
1: Počkej, nebo tam je takový ten evil
0: tam
1: medvěd?
0: Tam je ten medvěd.
1: Jo, tak to jsem viděla. Ale musí se tomu nechat prostě to, že je to vlastně první animovaný film, tuším. A nebo první animovaný film, který dostal... Ne, první animovaný film.
0: Jako,
1: to je.
0: Ale to už, jo, 3, jako...
1: 3, ano, přesně, tohletou animací.
0: Jo.
1: Yes. Ano, přesně.
0: Je to kultovka, no. No a u animovaných filmů zůstanu, protože do kin přichází teda třetí film Mimoni a Monstra.
1: To už je podle mě tej 50. díl, ne?
0: No jako tak to je Já padouch a tady je ten spin-off Mimoni,
1: jo, takhle, okay,
0: takže Mimoni a Monstra, což je jako něco, co mě absolutně nezajímá, i když mě tady Vilma furt jako přesvědčuje o tom, že já mám rád Mimoni z nějakého důvodu. Ale já nemám rád Mimoně, já nenávidím. Nenávidím Mimoně, nenávidím Mimoně.
1: Mě prostě štve to.
0: A no.
1: Že prostě já jim nerozumím, jakože víš,
0: no, ale
1: že...
0: právě on se z toho stává teď nějaký trend, kdy jako lidi performujou, jakože umějí mluvit a zpívat jako Mimoni.
1: Ne.
0: A jsou úplně bláznivý ty lidi. Oni fakt zpívají Bohemian Rhapsody v mimonštině.
1: Ne, tak to je cringe. Já to neberu.
0: A právě jedno virální video se teď kolovalo z jedné premiéry.
1: No.
0: Kde stojí trojice žen, která se utká v nějaký sing-off bitvě zpívající a zpívají kavry mimonštinou.
1: Ne, tak tam, kdybych byla na tomhle eventu, okamžitě se otáčím na svém podpatku starý z kohouty a jdu pryč.
0: A občas mě připadne na TikToku jedna paní, Češka,
1: ano,
0: nějaká, myslím si, že je daberka a herečka, která se nějak... vžila a vcítila do Mimoňky a taky zpívá mimoňsky.
1: Tak...
0: Ale to musím najít.
1: Tak to mi pak musíš ukázat, ale vlastně možná budu zděšena. Dobře.
0: No nicméně, to je teda malé okénko animovaných filmů.
1: Ano.
0: A ještě jedna věc, a to je, že studio A24 uzavřelo takovej velice kontroverzní deal s Googlem ohledně umělé inteligence. What happened?
1: Takhle, jakoby... Jde tam o to, že přesně, jak jsi říkal, deal ohledně umělé inteligence, takže samozřejmě se snesla hrozná jako kontroverze na to studio. Myslím si, že oprávněně, přestože já jakoby jsem velký fanoušek tvorby A24 a vždycky jsem to všude říkala, že prostě miluju tyhle ty filmy, kdy vlastně jde o to, že prostě se má nějakým způsobem zkoušet prostě umělá inteligence v rámci toho filmového průmyslu. Oni teda, když jsem koukala na různý články, tak vlastně říkají, že to nemá to být vlastně jako... levnější a rychlejší prostředek ke tvorbě filmu, ale že mají vyloženě vytvořit nějaký tooly pro to, aby se to těm filmařům tvořilo líp ty filmy, ale já si myslím, že to není dobře. Prostě...
0: Oni tvrdí, že... tak oni za to dostali za tenhle... Pardon, já to prostě schácuju. Oni za to dostali $75 milionů.
1: Ano.
0: Což je pro malý filmový studio, i když ono už není tak malý, ale furt je to hodně peněz.
1: Jo.
0: A tvrdí, že chtějí být radši u toho,
1: ano,
0: než jako toho, že jako AI a film se toho jako je nevyhnutelný,
1: jo,
0: propojení podle nich a že je lepší být u toho, než nemít jako v tom žádný slovo.
1: Jasně.
0: No

0: což asi chápu
1: Mm-hmm.
0: a zároveň...
1: Jako takhle, já to chápu, ale přesně,
0: Je to jako
1: zároveň...
0: studio, který se fakt zakládá na tom, že si buduje tu image toho, že
1: Ano.
0: podporuje malý, nezávislý, mladý
1: Jo, debutující
0: tvůrce
1: režiséry,
0: a Kane
1: scenáristy.
0: Parsons, který točil Backrooms, tak, což je jejich nejúspěšnější už film, tak sám byl velký, velký jako odpůrce umělé inteligence.
1: Já si myslím, že tohle prostě nemá co dělat v tom umění. Prostě tohle to je tak jako tak specifická, tak specifický jako odvětví, že jako jakýkoliv zásah mimo lidského zásahu tomu podle mě strašně ublíží. Jako samozřejmě, že je to hodně o technice, jako já to vůbec neberu ten film, ale prostě myslím si, že to největší kouzlo je právě v tom, v té filmové prostě jako magii, v tom filmovém kouzlu a v tom, že to prostě obsluhují nebo dělají lidi. A jakmile se tam prostě dostane umělá inteligence, jakože jasně, ze začátku to tak nemusí být, ale jakoby, kdo ví, jak se to potom rozvine. Pak samozřejmě, pak se může stát to, že umělá inteligence bude reálně tvořit filmy na míru podle toho, co jako chceme my jako konzumenti prostě sledovat. A to se mi zdá děsivý, protože najednou to odvětví celý upadá.
0: Jako všichni budeme koukat pak na nějaký AI slop
1: Jo,
0: a
1: přesně. A to já
0: no.
1: nechci. To já nechci,
0: No
1: takže...
0: a co můžeme dělat místo toho, abychom koukali na AI slop, tak můžeme tradovat skvišíky a já teď se zvednu a jdu si pro svého skvišíčka.
1: Ty blaho, jako fakt, já, když jsi to tam napsal, tak já byla jako, tyjo, co to je za trend, já vůbec nevím, ani jsem to nikde neviděla a teďka se obávám, že se mi to bude všude ukazovat právě algoritmem. A jako, to už je fakt úplně, jako, já z toho nadšená nejsem, ale ten skvišík je roztomilej, to zase jako je pravda. Tyjo. Ne, ale teda já musím ocenit hlavně tu krabičku. Já musím říct, že ta krabička je nejhezčí
0: A
1: prostě.
0: prosím vás, tak pokud nevíte, tak my jsme tady hodně mluvili o Labubu,
1: Ano.
0: to už je pasé, prosím vás,
1: To už je teďka i ve výprodeji, ve všech
0: to už nikdo
1: večerkách.
0: nechce. Teď se děti přesunuly mezi trendy a nejpopulárnější věci jsou teď prostě mačkací věci. Ono to není zas takový překvapení, protože já vlastně, když se vemu tak malí děti, ještě jako, nebo ta generace alfa současná, tak jako mám pocit, že když jim byly třeba 3, 4, tak prostě všechny milovali ty popity, takový ty, že jo, ty
1: Jo,
0: mačkátka.
1: ano, ano,
0: A
1: ano.
0: prostě jim to nějak zůstalo a
1: To je
0: teď
1: pravda.
0: jsou už trošku starší, ale furt mají rádi ty mačkací věci. A že jo, byly slizy,
1: No.
0: taky mačkací. Prostě oni furt něco
1: Ale kero.
0: mačkali a haně a je to vlastně jako, je to příjemný, no.
1: Jo.
0: A takže teďka je ten trend, jsou skvišíci, což může být fakt jako de facto cokoliv, co může člověk mačkat. Ale jako jsou určitý specifický typy. Je třeba máslo.
1: To, ale to jako, to musím uznat, že to fakt
0: Dneska jsem si
1: jako...
0: zmáčknul máslo v
1: Fakt jako,
0: obchodě.
1: jak to prostě a počkej, bylo
0: Ale
1: měkký
0: není to
1: nebo to
0: jako reálný
1: křuplo
0: máslo, je
1: prostě?
0: to prostě gumová taková věc. Máslo je to měkounký a
1: A
0: no.
1: křuplo to nebo, ne
0: Ne,
1: počkej,
0: je
1: to
0: to
1: by,
0: měkký,
1: jo,
0: to
1: je to
0: nekřupe.
1: měkký.
0: A no prostě jsou různé věci, přemýšlím, co ještě. No jedna z těch nejvíc populárních, tak jsou knedlíčky.
1: Knedlíč, ano.
0: Je to v takovéto
1: Zase
0: krabičce.
1: zapněte si video, pokud
0: A
1: nemáte.
0: samozřejmě tak nemám Secreta. Mám takového skvišíka.
1: Ale
0: To je můj
1: fakt, ten jako
0: dumpling.
1: smrdí tak moc, až jako se mi, až fakt jako,
0: Jo.
1: ne, ale já bych k němu
0: No tak
1: čuchala furt, jako.
0: samozřejmě tady ty skvišíčky tak provází jako, protože samozřejmě tak je spousta jako kritiky. Jedna je samozřejmě na jako overkonzumerismus a na to, že jako zase se ve velkém kupujou vlastně nesmysly, který nemají žádný účel a tak dál a tak dál. A potom to, že samozřejmě jako spousta z těch fejkových jako napodobenin je prostě nějak
1: Zdravotně závadná.
0: zdravotně závadná a tak dál. Tak já doufám, že to není případ tohoto dumplinga. Nicméně, já jsem totiž propadl do takový jako králičí nory fidget tradingu, jo, protože tady těm skvěšíkům se říká jako fidgety, jo, že to jako uvolňuje
1: Stres prostě.
0: stres,
1: Ano,
0: může si to
1: že si ty
0: člověk
1: můžeš
0: mačkat. Chceš
1: prostě...
0: si
1: Jo, chci. Já si myslím, že si ho koupím po tomto natáčení.
0: Můžeš ale udělat unboxing.
1: Mega, to udělám. Udělám to přesně.
0: No a na TikToku jsou prostě teďka je takový trend mezi dětma a nejenom mezi dětma, kdy oni dělají fidget trading a je to taková jako věc, ten trading, který bere tradingový mechanismus Robloxu a z Fortnite, no z Fortniteu nevím, ale prostě tady těch jako online her, který si převádí jako do real světa. A víceméně si jako ty děcka jako se vyměňovaly samolepky, jako se vyměňovaly Pokémon
1: milovala.
0: Kartičky, tak stejně tak se teďka vyměňují skvišíci a oni si k tomu ještě vždycky vyrobějí takovou jako destičku, kde mají buď plus křížek, že tohle jako odmítám tenhle deal, plus jako chci přidat, ještě musíš přidat do své nabídky a fajfku, že jako přijímám.
1: Ale
0: a...
1: já bych tohle to třeba nechtěla vydílovat, abych to chtěla nechat, jako chápeš?
0: Tak jako... právě ten je rare, anebo to musíš vydílovat za něco hrozně dobrýho.
1: Jo, takhle.
0: Něco jako... lepšího, za máslo.
1: A bude to, no a... i když počkej, to je jakoby dobrý contender, jakože kdyby mi někdo ukázal to máslo a ještě přesně, kdyby fakt jakože bylo úplně... Oh, no ale zase podívej na ten obličejík prostě. To jako, to nemůžeš přece jen tak opustit prostě. Už k němu máš vztah, jak se jmenuje?
0: Ne, on je úplně roztomilej,
1: no. Strašně a fakt hrozně smrdí až voní.
0: Úplně, tady to je zdravotně závadný, to nemůžeš takhle jako čmuchat prostě.
1: V pohodě.
0: Nicméně, já jsem spadnul teda do tady toho kontentu, já se koukám, jsem schopnej před spaním si to pustit a koukat se 3 minuty na video, kde jedno dítě hraje jakoby tenhle trade. Ono hraje jako obě strany a má většinou nějaký příběh, tam vymyslí.
1: No právě, jak to jako končí to video, jakože vyměníte si všechny jako...
0: Většinou usnu.
1: A jo, takhle.
0: Ne, nevím. A prostě vymění se a nevím, to je jedno. Ale jedna z osob, která tady to jako geniálně zmonetizovala, je Mrs. Bench. Mrs. Bench je dospělá žena, paní Benchová, která má vlastně, o sobě tvrdí, že začala tady ten celý fidget toy trend a ona má nějaký obchod, kde prodává vlastně jenom tady ty nesmysly. A začala dělat obsah na sociální sítě z toho, jak právě dělá tady ten trade. Ona prostě je v tom obchodě, za ní chodí děti se svýma skvišíkama a ona s nima jako takhle má tam tu tabulku a plácá jí vždycky prostě přidat nebo potvrdit nebo nechci to. A vlastně jako točí videa, jak to s těma dětma jako traduje.
1: Jasně, jasně.
0: No a já jsem se propadl do tady té nory a našel jsem nějakou analýzu toho, že někdo zanalyzoval prostě 120 jejich videí, aby věděl jako, jak ona ty jako jestli ty děti trošku neokrádá.
1: No.
0: Protože tak samozřejmě, jako když máš tady jako směný obchod a stojí proti tobě, ty jsi dospělá žena a proti tobě je dítě z druhé třídy, tak
1: jasně, no.
0: Ono není těžký ho jako oklamat, aby ti dalo ten dobrý skvišík,
1: no,
0: a
1: jasně.
0: Ty mu dáš nějaký nesmysly.
1: No jasně.
0: No, tak tohle to ta paní občas dělá a co mě úplně šokovalo, že někdo vykalkuloval, kolik tohle stojí může vynášet, protože tady ten obsah jí vygeneroval 6,5 milionu sledujících na TikToku, 1 milion něco na YouTubeu, ty videa mají prostě stovky tisíc, miliony zhlídnutí.
1: Pane bože,
0: já se k ním bohužel řadím.
1: Já vzdávám všechno a jdu dělat tohle. Jdu dělat tohle.
0: A někdo spočítal, že jí to může vydělat i třeba 100 tisíc dolarů měsíčně.
1: Jo, jdu dělat tohle.
0: Bye. Pojďme všichni fidget tradovat.
1: Ano,
0: a...
1: ano, přesně tak, přesně. Já si jdu udělat okamžitě papír, si vezmu, jdu si udělat tabulku, prostě budem tady fidget tradovat, Míro.
0: No jako Mrs. Bench to dělá fakt moc, jako dělá to hodně chytře, ona využívá dobře jako ragebait, že právě jako to dítě vyloženě jako okrade prostě
1: jo.
0: Ono to vygeneruje ti to engagement a
1: no,
0: prostě lajky a všechno. Takže, takže
1: to
0: tak.
1: Prostě.
0: Ale i tak, i když tady je to prostě tady ta šedá eminence Mrs. Bench, která prostě tahá za nitky a okrádá malé děti o jejich dumplingy, tak já to stále miluju a tenhle ten trend prostě...
1: No jako nevím, jestli
0: můžeme budu... fidget tradovat.
1: Ano, to jako...
0: Prosím vás, kdo se mnou bude fidget tradovat?
1: Jako já si ten knedlíček koupím, ale prostě jak k němu budu mít, jako chápeš, citový vztah, no.
0: Dobře.
1: Takže nic, no.
0: Takže nic.
1: Takže jenom si to koupím a budu to mačkat prostě a čuchat k tomu.
0: To nedělej. A to nesmíš. Ježiš, sorry, já si vždycky schodím ten mikrofon. No, nicméně, to bylo moje okénko o fidgetech.
1: Ty jo, tak jako mi fakt musím říct, že jsem se dozvěděla spoustu nových informací.
0: To mě těší.
1: Mm-hmm.
0: Můžeme přejít na ikony týdne?
1: Dobře.
2: Ikona týdne.
1: Ty jo, já jsem jako přemýšlela a pro mě, když jsem si říkala přesně, jsem snila tak jako, že znovu tady budu ve Slejváku, tak už jsem měla prostě připravený jako samozřejmě ikony. Tak jedna z těch ikon, musím tady zmínit samozřejmě, tu na jejíž místě dnes sedím, je Vilma, která prostě přesně jako tvrdě pracuje na tom, aby dokončila své vzdělání. Velmi v tom obdivuju, protože já už bych se do školy vrátit nemohla, nikdy. Takže ta je samozřejmě pro mě ikona, protože fakt jako... Je to pain, je to pain. A potom moje druhá ikona je holčina, která se tuším jmenuje na Instagramu, radši se na to podívám. Ale prostě jmenuje se jako Johanka, myslím si, že její Instagram je johanka.h. A vlastně tahle ta Johanka, tak to je 19-letá holčina, která se, ano, Johanka 2a.h. To je 19-letá holčina, která se vydala na pacifickou hřebenovku, což
0: je... to je skvělá, to mě taky ano, moc baví.
1: Ano, ale vlastně já jí chci teďka nejvíc ocenit za to, že ona přesně jako v 19. já byla jako, tyjo, to je fakt hustý, v 19. prostě to je jako nejtěžší tura podle mě jako na světě. Mm-hmm. Nejdelší, nejtěžší, tam projde šílený. Člověk všema prostě, všema podnebíma, všema prostě jako ročníma obdobíma, je to strašně dlouhý, prostě fakt se ti tam může cokoliv stát a tak. A ona začala vlastně točit videa o tom, jak se na to připravuje a potom vlastně i na té pacifické hřebenovce a prostě přišlo mi to strašně obdivuhodný a tak, ale co mi přijde podle mě úplně nejvíc obdivuhodný je to, že ona prostě řekla, ona prostě si myslím udělala něco jako s kotníkem, s nohou a tak
0: jo.
1: A řekla, že prostě to, že teďka to prostě odkládá a že prostě to bude jindy, mm-hmm. až bude přesně starší, bude na to třeba připravenější nebo bude prostě v jiném bodě svého života. A vlastně tohle to podle mě muselo být úplně to nejtěžší. Takový to, jak všichni jsou jako, že jo, ty jo, ta to ujde a tak. A vlastně po měsíci ona řekla, že jako se vrací domů. A v tom je podle mě úplně ta jako největší síla, že fakt jako, že si dokázala přiznat to, že to prostě jako teďka není na to ta vhodná doba a že vlastně jako to na ní počká a že jednou to prostě půjde v lepším prostě psychickým, fyzickým stavu. Já si myslím, že tohle nejenom fyzicky, ale psychicky to musí být extrémně náročný a ona se tam fakt jenom jako trápila, co popisovala ona v těch videích, takže si myslím, že tohle to byla asi ta nejlepší možná varianta a fakt jako obdivuju. Hlavně v 19 letech, kdybych já byla takhle prostě uvědomila, tak normálně si tleskám. Fakt.
0: Jo, jako tak je to hrozně těžký přiznat si jako v uvozovkách selhání, jako když se člověk sdílí veřejně,
1: jo, právě,
0: ale se udělat to, mě to přijde úplně skvělý, obdivuju. A
1: takže jako
0: moc,
1: to já jsem fakt jako od začátku přesně jsem byla jako tuhletu holčinu tady musím říct jako ikonu týdne, protože fakt jako fakt hustý, takže...
0: Já asi přemýšlím, já bych zmínil, asi bych, ok, tak moje ikona týdne je Petra Jelínková, což je prostě TikTok. Já ani nevím, ona je, je to bedy prostě, je to bedy a to stačí, ona jakoby říct jenom o ní, že je to tiktokerka, to je prostě nedostačující.
1: Přesně, je to tak.
0: Je to prostě mladá žena s velkou aurou
1: a velmi
0: která,
1: vtipná
0: a
1: prostě.
0: Velmi vtipným obsahem
1: ironická
0: na TikToku,
1: všechno.
0: Takže pokud tam jste, běžte se podívat. Teď třeba... jako ona vždycky renkuje podezřelý věci, nebo...
1: A říká, ano, to je velmi podezřelé.
0: Je velmi podezřelé. Takže jako nedokážu to líp prodat, ale
1: já s tím
0: doporučuji.
1: Velmi souhlasím. S tím velmi souhlasím.
0: Tak jo, to je asi všechno. Prostě asi jo. Tak já moc děkuju, že jsi sem přišla do Slejváčku.
1: To já děkuju, jak říkám, je to pro mě jako vždy čest a pocta. Kdykoliv mě tady budete chtít znovu, já přijdu. I klidně jenom na minutu, v pohodě. Já to mám prostě...
0: Služebníček úplně.
1: Ano, přesně, přesně, já mám ráda vás, já mám ráda mikrofon, prostě. Já mám ráda pozornost, takže přiznám se k tomu, ano. To bylo moje přiznání nakonec.
0: Tak šokující přiznání,
1: ano,
0: na závěr.
1: Přesně to nikdo nečekal samozřejmě, takže ano.
0: Tak jo, a moc díky, že jste tohle doposlouchali. Připomínám, na Rusky Slejváku 17. července zadarmo v Arše Plus. Bude to super,
1: ano.
0: Bude tam Klárka,
1: ano.
0: Bude to super.
1: Takže samozřejmě
0: nová.
1: Pokud mi chcete taky věnovat nějakou pozornost, já budu rád. Ne, dělám si legraci, nebo ne.
0: No a nebo ne. A to, takže tak, takže díky, že jste dokoukali, mějte se krásně.
1: Čauky.
0: Čus.
2: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Pot. O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej Pod každou sobotu od 10 večer na rádiu Wave, na webu wave.cz/pod, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Buchty.
0: Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
1: Buchty.
0: Buchty se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou na rádiu Wave.
3: Dobrý den, dobrý večer, dobré odpoledne a tak dále. Vítáme vás při poslechu pořadu Buchty, který je o všem a o lecčem. Dnes je tu kromě Ivanky Veselkové a mé osoby a dobré atmosféry také Markéta a Kamarkule.
4: Určitě.
5: Přesně tak, zdravím.
3: Jseš tady a jmenuji se Kráčmarová. No, ty jsi původně fyzioterapeutka, jak jsi mi prozradila v nestřežené chvíli, ale nyní jsi tantrická průvodkyně. Mně se spíš líbí ten název tantrická kněžka, protože mi to přijde takové spirituální. A ještě, a to mě přijde masivně zajímavé, máš ráda stopování.
5: Stopování je můj velký koníček už posledních 10 let. Teď jsem měla nedávno právě výročí té desítky let strávené u té škarpy silniční.
4: A viděla jsi takový ten film Smrt stopaře?
5: To se mě lidi hodně ptají, no naštěstí pořád ne.
4: Ještě si to neviděla.
5: Ještě furt se odolávám.
3: A film... Ale tam přežila bruneta a ty jsi bruneta.
4: Jo, to nevím, já jsem to neviděla, ale jenom to vím, že to bylo o smrti stopařek a že to
3: tam...
4: je starý.
3: Vrah zavraždil blondýnu.
4: Takže to byly dvě stopařky, jedna byla hnědovlasá a jedna blondětá, vrah zavraždil blondýnu. Jo. A bruneta utekla.
3: No, tu hrála Dáda Patrasová. Mm-hmm. Ta se nějak zachránila, protože on prostě měl tu vizuální preferenci na blondýny.
4: Tak, a vraha hrál kdo?
3: To už si nepamatuju.
4: Tak dobře.
5: Ale vždycky, Polák,
3: no, ale vždycky se o tom mluví v souvislosti se stopařstvím, že to je takové memento, aby primárně ženy, nebo vůbec, aby nikdo nestopoval, že to není bezpečné.
4: Já nevím, jestli to není už přežitek tohleto, ale já nevím, já jsem nikdy nestopovala.
3: Takže... Já párkrát, jo, a bylo to podivné. Ale zeptáme se tě spíš na tvou zkušenost. My tady to nejsme podivné, o to, abychom vyprávěli.
4: Ale já jsem si teď vzpomněla i na tvou zkušenost, jak jsi měla brigádu, že jsi chodila k nějakému pánovi na sídliště přepisovat zlaté stránky.
3: Jo, to bylo...
4: Což byla brigáda zvláštního typu, že to bylo u něj doma.
3: Jo.
4: A on tě tam nalákal.
3: On byl milionář, říká.
4: A on bydlel na sídlišti a byl milionář.
3: On mi slíbil 10 000 výdělky.
4: Mm-hmm.
3: A ty tvrdil hodně věcí.
4: A šla si teda k němu domů.
3: No, on říkal, že v jeho vile se zrovna maluje.
4: Mm-hmm. A ty si
3: tak jsme šli do paneláku.
4: Přepisovat telefonní seznam. A to ti nebylo podezřelý. Ale stopovat se bojíš.
3: No, on byl hrozně jako drobný. Já jsem věděla, že bych ho přeprala. A on se styděl. Já jsem věděla, že mu o něco takzvaně jde, ale že se stydí a že to maskuje za tady tu práci.
4: Yes. Jo.
3: Ale třeba poprvé a podruhé jsem si chvilku myslela, že opravdu dojdu k nějakému výdělku, ale pak jsem zjistila, že ne. Že on mi různě nosil chlebíčky a díval se na mě, jak přepisu ten seznam.
4: Tak jo, ale stejně Zuzko, zase ta tvoje hypotéza, že když je někdo malý, takže ho přepereš, je podle mě úplně špatná.
3: Jo, asi jo.
4: Protože co kdyby ten člověk měl to taky, ale zároveň co kdyby on měl třeba nůž anebo střelnou zbraň?
3: To je pravda.
4: To si nebrala v potaz, že by on disponoval tímhle.
3: Podle mě on nebyl ani pohotový, Ivanko, to jsem musím zavzít.
4: Ale Zuzko, ty zase, víš, co znamená myslet, znamená nic nevědět, ty hypotézy. Tak dobře, ale tedy...
3: Nic se mě nestalo. On mě pak on mě pak pozval do kina na Pupendo asi po třech měsících a to jsem odmítla a tím to bylo vyřešený.
4: Jasně, takže to trvalo 3 měsíce, ta brigáda.
3: S nějakými pauzami, už jsem ho pak trošku ghostovala.
4: Dobře, tak to byl krásný příběh. Já jsem ani nemusela zabíhat, Zuzko, až do takovýchto detailů samozřejmě, ale je vidět, že to máš pořád v živé
3: je
4: paměti.
3: Je tady Markéta, té se pověnujem, ale v živé paměti mám primárně interiér toho pana Lákového bytu. To už jsem tady říkala, že tam bylo mnoho erotických výjevů na stěnách a mnoho skleněných falů. A také kamasutra, to trošku bude souviset s dnešním tématem.
4: Takže ty
3: různé čokoládové, kamasutrové výjevy a tak dále.
4: U cizího typka, který byl teda malej, že bys ho přeprala, přepisuješ zadarmo telefonní
3: seznam. Ale tak dám nějakou pajdu, mi vždycky hodil, pak
4: má
3: nějaký kováky.
4: Na zdech má erotické výjevy a kamasutru a ty si říkáš, to bude asi fajn brigáda.
3: Ne, tak já jsem tam byla jednou všeho všude.
4: Ale ty si říká dvakrát teď zase.
3: No jednou jsme kam si jeli, ale pak... Takže za kým jsme jeli, ten tam nebyl, nebo co? No, vždycky tam byla nějaká.
4: Zuzka nedoporučuje stopování, protože to je extrémně nebezpečné, ale brigáda. Dobře, ale takže Markéto, čím začneme? Já bych začala tantrickou kněžkou, protože to si myslím, že je téma, které jsme tady v Buchtách ještě neměli.
5: Opravdu ještě ne?
3: Ne,
5: opravdu
3: ne.
5: Nejvyšší čas.
3: No. Nejvyšší čas.
4: Tak jak ses k tomu primárně k té tantře dostala? A třeba měla jsi o tom předtím nějakou jako ucelenou představu, anebo jsi měla takovou tu jako laickou, že...
3: Že to masáž s happy endem.
5: No, masáž s happy endem, to jsem si úplně nepředstavovala. Spíš jako hrozně mě lákalo to slovo, že mě to vždycky připadalo takový jako... No,
3: takový tak tam je hodně to a r, to je pěkný
5: no,
3: slovo.
5: No, jako to se tam pěkně doplňuje, ještě to ačka, to se tam tak jako zakulacují. No, ale
3: takže
5: vlastně,
3: pěkné slovo.
5: Pěkné slovo. Ale nikdy jsem neměla jako žádnou konkrétní zkušenost. Pak jsem teda začala poslouchat nějakou audioknihu na to téma. Čím víc jsem to poslouchala, tak tím víc jsem si říkala, jo, tak to je něco, s tím bych chtěla mít nějakou praktickou zkušenost.
3: A jako přijímač tantry, nebo jako ten, který umožňuje někomu ten tantrický zážitek?
5: No vlastně obojí, ale nejdřív jsem si to chtěla asi jako vyzkoušet jako ten přijímač pro začátek, že jo? No a to se mi právě potom povedlo a hnedka na začátku té mé stopařské cesty napříč USA.
3: Takže řidič něco provedl?
5: No, řidič to nebyl, ale já hodně tenhle tak bývám ubytovaná u lidí přes couchsurfing. No a takže tady tohle z toho pána, u kterého jsem byla v jednom městě na Floridě, jsem si vybrala kvůli tomu, že tam tantru na tom svém profilu zmiňoval. Tak jak jsem tam si to četla, co tam o sobě říkal, vidím tantra, a tak jsem mu napsala.
3: Tak tebe to natýzovalo, jo? Mě by to spíš teda odpudilo.
4: Někoho přesně by to možná spíš odradilo, že by se lekl, ale ty už si teda měla to know-how díky té audioknize, že už jsi jako zhruba věděla, že toto je něco, co, a líbilo se ti to slovo, takže se ti líbilo, že teda pán tam má v bio tantru.
5: Přesně tak.
4: Takže přijdeš teda k cizímu týpkovi, to bylo na Floridě, nebo kde to bylo?
5: To bylo na Floridě, no, město Tampa, tak jako uprostřed Floridy.
4: Takže pán v Tampě a on bydlel v takovém tom domku montovaným, nebo?
5: On bydlel v takové předělané garáži.
4: Aha.
3: A to tě taky neodstrašilo?
5: Ne, tak jsem spíš jako ocenila tu snahu, jako žijeme loukostově. Tak
3: a na té garáži bylo nastříkaný sprejem Free Hugs nebo něco takového?
5: To si myslím, že zatím asi nestihl, ne. To možná třeba ještě dodělal později.
4: Aha, takže já třeba už bych měla obavu, já třeba bych už
3: komfortu,
4: odešla, ale přesně, takže tam přijdeš, pán teda bydlí v předělané garáži.
5: A nabízí tantru. My jsme hlavně se nepotkali nejdřív v tého garáži, ale on mě vyzvedl na jednom parkovišti u nějaké sámošky a jeli jsme společně na cuddle party, což už měl jako naplánovaný předem, takový jako
3: takovou event. Mazlící party, jo?
5: Mazlící party, přesně tak.
3: A to zvěděla, to očekávala, že bude taková událost.
5: To jsem, jo, to, o tom mi už řekl předem.
3: To už se těšila.
5: Takže to už jsem se těšila.
4: Mm-hmm. Jo, takže on tě vyzvedl a napsal, že bude cuddle party, že tam pojedete a pak, že pojedete do jeho příbytku.
5: Takže pojedeme do garáže.
4: A prosím tě, ty jsi jako super. Předtím už nějakou cuddle party absolvovala?
5: To bylo
4: nebo
5: právě
4: to?
5: Taky moje poprvé, takže zase takové jako slovo, co mě hodně lákalo, ale neměla jsem s ním
4: žádnou
5: zkušenost.
4: To je zajímavé, že tady se naráží na to, že třeba Zuzku vyloženě vidím, kdyby tady měli kameru, tak Zuzka omdlívá, že jí podle mě cuddle party vůbec neláká a tebe naopak to jako úplně magicky přitahuje. Tak já jsem o cuddle parties nikdy neslyšela. Tak můžeš nám vysvětlit,
3: v čem to spočívá?
4: Co to je?
3: A je to jako jenom nějaká takový eufemismus, nebo je to opravdu mazlící party?
5: Opravdu je to mazlící party, prostě se tam sejde skupina lidí, vzájemně vždycky je tam na začátku takový jako seznamovací kroužek, kde si lidi řeknou, jo, tak jmenuji se Honza a můžeš se mě dotýkat třeba od ramenu po zápěstí, ale nikde jinde a prostě si nastavíte ty svoje hranice.
3: A ty si to zapisuješ, protože já bych si to určitě nezapamatovala.
5: No tak buď se to jako řekne na začátku, pak si to samozřejmě můžete zopakovat, až když jdete třeba tam někde přímo na to, do kouta na to mazlení.
3: Slovo mazlení.
4: A kolik tam třeba bylo, Zuzka, nevím, jestli ty nemáš nějaký problém s těmi dotyky?
3: To určitě mám, ale se slovem mazlení taky to jsem měl úplně...
4: Mazlendo.
3: Jak bradavice.
4: Mazlendo grando.
5: Mazlinkání.
4: No, to je ještě pro Zuzku horší, podle mě. Mazleníčko, Zuzíku.
3: To je slovní ekvivalent opravdu růžové velké bradavice. No.
4: A co mazleníčko?
3: No,
4: taky divadí, veď.
3: No nic, pojďme dál. No.
4: Terapie šokem, Zuzko. Zkus si to opakovat každý den 20krát slovo mazleníčko. Takže... Ale kolik tam bylo lidí třeba?
5: Myslím si, že tak zhruba...
3: Ty a ten pán.
5: Myslím si, že tak kolem 15, tak 12 až 15, taková takže příjemná skupinka.
3: Příjemná skupinka 15 mazlíků.
5: Mazlíků, no.
3: A nějaké rozvrstvení věky a gendry.
5: Myslím si, že jsem tam byla jedna z nejmladších, takže před 2 lety to mě bylo 28, no. Ještě tam byla jedna Němka.
3: Až 14 seniorů.
5: Ještě tam byla jedna Němka, tak to bylo tak 25, ale potom jinak sami tak jako 40, 50.
4: V našem věku.
3: V našem věku.
4: Lidé
3: prostě
4: z krizí středního věku. Takže dobře, takže ty jsi tam byla a ženy, muži, poměr tam byl...
5: To bylo celkem vyvážený. No.
4: Mm-hmm. Takže sedíte v kroužku, teď každý se teda představí. Co se ti jako třeba honilo hlavou? Tak ty jsi taková nadšená, obecně na mě působíš tak optimisticky, tak ty jsi určitě říkala, to bude super, všichni ti byli sympatický, anebo třeba jsi jako říkala, jej, kde jsem se to ocitla, to je hrůza, chci domů.
5: Já jsem jako si říkala, že to bude super, ale zároveň ještě jsem si říkala, už tam totiž někteří už se teda v rožku tam jako mazlili. A takže jsem si říkala, no tak jak to teďka udělat, abych se k ním tam mohla tak nějak
3: jako přitulit, jo?
5: Nenápadně přitulit. No.
4: No. Já to byly nějaký, jako, že ti byli sympatičtí, jo, tady ty v tom rožku. Že?
5: Ti byli sympatičtí, no.
4: A stalo se tam třeba, že se s tebou někdo chtěl mazlit, kdo ti byl nesympatický?
5: Pamatuju si, že tam byl nějaký jako pán Int a že jako z začátku mi byl sympatický, ale pak už mě to přišlo jako trošku, že mi to už přestávalo bavit. Takže
3: jako to jeho chování, jo? Nebo?
5: No, jako to mazlení s ním, jo. Že pak už mi přišlo, že mi to jako stačilo, takže jo. Pak jako sympatie vůči němu trošku klesly.
3: A tak to se může stát, že i během mazlení, že ty sympatie se promění třeba v antipatie?
4: Ale zároveň to jako i vyžaduje, že ty umíš teda zakročit a říct, nastavit si ty hranice a říct mu tak už ne.
5: Přesně tak. No na to právě na začátku, když jsme tam přišli, tak jsme tam měli taky jako nějaké cvičení, jak si to vykomunikovat s těma lidma.
3: A jak
5: lidma.
3: Si to vykomunikovat? Řekneš ne? Nebo ještě je to nějaké specifičtější? No. Tomu dáš dělo.
5: Tak to jsme tam nepraktikovali, tak to jsou možná zase nějaké jinačí workshopy, ale my jsme si jenom vyloženě řekli, že ne, nebo tohle z toho se mi nelíbí, můžeš třeba jako nabídnout nějakou alternativu a ten druhý, že má poděkovat, jako díky, že si takhle tak na sebe myslíš a že si chráníš ty
3: jo,
5: svoje
3: že to má
5: hranice.
3: Respektovat a dokonce ti poděkovat, jo, neurazit se.
5: Právě, ano, takže to jsme tam hodně trénovali, takovou tu vděčnost za toho druhého, že si to umí, za to odmítnutí. No.
4: A co bys jako řekla, že je tím, co bylo jako cílem tý cuddle party, protože já bych jako nerada, abychom tady jako zaběhli do nějakého stereotypu, že třeba někdo bude představovat, že to je jenom přesně, jak říkala Zuzka, takový eufemismus k tomu, jakoby, že se spolu lidi chtějí jako vyspat.
5: Ne, tak to vůbec ne, tam právě bylo jasně řečený, že tam nemá být přítomná žádná jako sexuální energie, že to je vyloženě jako platonická událost pro lidi, platonická? Kteří jsou jako takový, že jim chybí ten fyzický kontakt, že jsou prostě nevymazlení.
3: Jo, ale že to nemá být sexuální podtext.
4: No já bych
3: ale...
4: to udělala, to nevím, mm-hmm. jako jak bych udělala. Třeba když bys tam přišla, teď někdo by ti právě připadal hot, nebo se ti líbil, a teď jak bys tam si vypojila tu sexuální jako energii, to asi by nešlo.
3: To já tomu taky moc nerozumím.
4: Nebo že bys nepřekročila tu hranici, že
5: odběr jako... Já myslím, že jde o to jako hlavně nepřekročit tu hranici a když tam třeba jako nějaká ta sexuální energie jako v tobě přítomná je, tak nechat si ji prostě jenom v sobě a tam jako tak nějak pozorovat, ale prostě nejednat podle toho
3: jo,
5: a nepouštět
3: jo,
5: směrem.
3: Jako nějak to umravnit takzvaně tu energii, jo?
5: Užívat si ji jako v sobě, třeba to právě s tím hodně pracuju v té tantře, že učím takový jako dechový cvičení a jak tu energii jako sám v sobě člověk může cirkulovat a
3: že
5: prostě
3: to teda
5: prosiťovat.
3: Slupneš tu energii jako takový cheeseburger dovnitř.
5: Přesně.
3: Teda,
4: a ty neslupneš, ty tam
5: máš a prostě
4: a ty ji nepustíš
5: tam,
4: ven.
5: Nepustíš ju ven.
3: Jo, cheeseburger ve vězení. Dobře. Mm. No a ty jsi ale teda pokukovala pořád po nějakých mazlendách někde tam v koutku, jo? A dostala se za nima? Nebo tě odmítli? A ty jsi musela
5: poděkovat? No, myslím, že jsem většinou času strávila potom teda s tím Indem, ale tak pak jsme tam byli takové jako takový grupen mazlení a u toho se lidi bavili různých.
3: Ještě si u toho povídej, jo, všemu. A to je grupen mazlení, znamená to čítá kolik lidí? To je taková koule lidská?
5: Tak to už byla taková, prostě jsme tam všichni tak v tom, na té obývákové podlaze, která byla vyložena různýma huňatýma polštářkama, tak jsme tam jeden vedle druhého, tak nějak všichni.
4: Ale předpokládám, že
5: leželi.
4: Všechno v oblečení.
5: V oblečení samozřejmě, všechno bylo.
4: A ty lidi na to chodí opakovaně, že oni třeba každý 14 dní mají takovouhle cuddle party.
5: Přesně tak, no, myslím, že tak nás to každých 14 dní nebo každý měsíc se tam potkávali a někdo z té skupiny samozřejmě už tam byl jako zajetej, občas přišli nějaký noví lidi na zpestření.
4: Jo, takže ty jsi tam byl takový ten nováček jednou, ale oni třeba někteří mezi sebou
5: už se znali, oni, většina z nich se tam jako velmi dobře znala, takže potom si prostě vykládali, jak tady si jdete sednout s kámošem na pivo nebo na něco, tak tam si doulehnout a u toho se mazlí a taky si vykládají.
3: No ale definuj teda to mazlení, když to není erotické mazlení, mně to pořád není jasný, jako po ruce nebo jak to vypadá, já furt nevím asi.
5: Tak to záleží, tak buď může to být třeba po ruce, nebo si můžete i třeba jako vzájemně přes to obličení nějak jako masírovat, anebo jenom ležíte prostě v obětí, taková ta velká lžička, malá lžička.
3: Jo, lžičkování takzvaný, na to byla taky nějaká aplikace.
4: Já mám ráda.
3: No tak Ivanko, to byste mohla být.
4: Mohla, no.
3: Založit takovou komunitu lžičkovací pražskou.
4: V Praze na Letné, no, lžičkovací určitě. Komunitu. No a ty jsi tam byla teda s tím pánem, u kterého ses potom měla ubytovat.
3: Přesně.
4: A s tím ses tam zrovna teda nemazlila, ten na tebe nevyšel.
5: Ten se tam mazlil s někým jiným.
4: Jo.
5: No ale vlastně tady ten organizátor, co teda facilitoval celý tady to mazlení.
3: CEO mazlení.
5: CEO a to bylo mazlení.
4: Zadarmo, nebo se tam platil nějaký vstup?
5: Platil se tam vstup, ale oni to tam mají většinou tak jako naškálovaný, že třeba od $5, nevím,
3: jako
5: do
3: 50 vstupný,
5: a člověk
3: jo?
5: si to může.
3: Podle vlastních možností.
5: Podle vlastních možností.
3: A ty peníze pak jdou na co? Jako na občerstvení nebo na ventilátory?
4: Na vyčištění.
3: Na vyčištění
4: tam máš
3: prostoru.
4: Když tam ležíš na těch, ne?
5: Já myslím, že tohle to šlo hlavně na nájem, protože to bylo v takové jako fakt pěkné vile.
3: A jo, takhle.
5: Tam jako na pobřeží.
4: Takže to nebylo u někoho
5: ještě.
4: Doma. To bylo, že to bylo v nějakým speciálním prostředí, ne u někoho doma. Aha.
3: Že ne u někoho v obýváku.
5: To asi někdo tak pěkný obývák tam neměl, by se tam zval tu lidi.
3: Jo, takhle, no, takže na nájem. Takže taková komunitní akce.
5: Přesně, no.
4: Takže teda zpátky k organizátorovi. Ty jsi říkala teda, že organizátor něco.
5: No a on právě říkal, tenhle víkend zrovna organizuju i svůj první tantrický retreat.
3: Náhoda.
5: A mám tam ještě
4: vesmír, to by to
5: pár
4: posíla.
5: Posledních volných míst.
3: Aha, to se vždycky říká, ty promo akce. A tady poslední tři místa.
4: Když nemůžeš prodat nic, tak se dělá takový to. Už zbývá opravdu posledních pár lupenů, pojďte. A je jich tam 350, jo?
5: No, ale... Takže jsem samozřejmě zbystřila, no a pak jsem to doma v té garáži probírala.
3: No, doma, v garáži, no.
5: S tím mým hostitelem. A domluvili jsme se, že tam společně půjdeme.
4: Mm-hmm. Hostitel, mě vždycky mám slovo hostitel, spojený hrozně s parazity.
3: S parazity, přesně
4: takže
3: tak.
4: Si představím třeba tasemnici.
3: Že mu ležíš kožíšku.
4: Jo, protože ty se říkáš, že máš tasemnici, tak ty jsi její hostitel. Nebo jakože vůbec to nemám spojený s něčím hezkým, jakože jo. Někdo je tvůj hostitel, nebo někdo je dobrý hostitel na party, ale vždycky to mám spojený s parazitem. To je
5: no,
4: hrozný.
5: Tak já doufám, že mě nevnímají ty lidi tolik jako parazita.
3: Ty ne jako hostitele.
4: No a co, ale... jak jsi to s ním jako probírala? On se s tím organizátorem nějak znal, takže
5: tak on
4: chtěl...
5: na ty jeho akce jako už chodíval právě na ty mazlíci a tak, takže se s ním znal víc. A...
3: Starý mazlenkář,
5: no a takže jsem mu říkala, že bych o tom měla zájem. On říkal, jo, tak já jsem o tom taky už přemýšlel, tak tam můžeme teda jít jako oba.
3: A... No a večer jste ulehli teda v té garáži kam přesně?
4: A to byla garáž jako jednopokojová?
5: To byl jeden pokoj, prostě...
3: A to jste taky večer ulehli jako, já nevím, kam
4: a ta,
3: teda.
4: A tam měl i kuchyňku a záchudek a sprchu?
5: Malinka tu záchudek a sprchu a kuchyňka, tak to byla jenom taková jako ta linka, myslím, jednu, že tam měl
3: jo,
5: nějakou
3: a jednu malou. Postýlku?
5: Postýlku jednu, no. A já jsem teda nespila s ním v postýlce, já jsem měla nafukovací karimatku svoji kempingovou, takže jsem spala na zemi.
3: Dobře.
4: Takže on řekl teda, že to je v pohodě, že taky o tom uvažuje. Domluvili jste se, že tam půjdete spolu, jo?
5: Mhm.
4: A šli jste tam spolu?
5: A šli jsme tam jako spolu, ale nebyli jsme tam jako pár, prostě jsme tam střídali.
3: A pro ty, kdo by třeba chystali jít na nějaký takový první pofel tantrický, tak co si má vzít člověk sebou? Nebo v čem má být oblečený, jak si prakticky svačinu? Zase věci? Svačina nebo pití, tepláky, pohodlné, že jo, oblečení.
5: To bylo jako několika denní akce, takže to už bylo, že jsme tam šli jako více do hloubky, ale co třeba pořádám já, tak já vyloženě pořádám takový workshopy pro začátečníky, které jsou většinou na dvě a půl hodinky.
3: Jo,
5: a takže tam vlastně si člověk může vzít jenom jako pohodlné oblečení, něco na pití, něco na sezení, nějakou yoga matku a to je všechno.
3: No dobře, a co se tam teda dělá? Ať už na dlouhém pofelu takového typu nebo krátkém. Ležíš a někdo tě teda nějak pasíruje.
4: A tak na začátku ani neležíš, ne?
5: Na začátku ne, na začátku se normálně sedí a spíš je to takový, člověk, kdo to nezná, tak by se mu zdálo, že se tam prostě jako medituje, takže jsou tam různé jako řízené meditace.
4: To si myslím, že bychom se mohli úplně ještě vrátit o takzvaně krok zpátky, step back, že bychom si řekli, co to je vůbec ta tantra.
5: To
4: si myslím, že to není špatné, protože si myslím, že taková laická představa opravdu lidí je, že to je takzvaně masáž s happy endem.
5: Ne, tak ono to je hrozně široký pojem. Vlastně to slovo, jak to pochází z té Indie, z toho sanskrtu, tak ono to vlastně znamená učení. A zahrnuje to prostě...
4: Vidíš, Zuzko, ty ses učila dneska vojagolencí na vláčku.
3: Tak to z tantru teda nepřipomínalo.
5: A je to vlastně to takový jako spirituální proud, který na rozdíl od toho, co bylo tehdy před těma stovkami let v Indii mainstream, tak tam si prostě mysleli, jo, tak když chceme dosáhnout nějakého osvícení, tak musíme jít do nějaké jeskyně, zavřít se tam a meditovat po zbytek života a potom třeba budeme jako osvícenější. Ale ta tantra vlastně nabízí ten pohled, že tohle člověk dělat vůbec nemusí, že se může normálně dál žít ten svůj obyčejný život a že může nacházet ty možnosti, jak se spojit s tím vyšším já a s tím spirituálním já v těch běžných činnostech.
3: No
5: a do běžných činností patří i sex.
4: Jo, takže ale třeba i mytí nádobí.
5: Ale i mytí nádobí, přesně.
3: Jo, ale mytím nádobí se asi nezabýváš.
5: No já konkrétně ne, ale jinak jakože ta tantra
3: může být i toto.
5: Může být i toto, takže tam je to jako opravdu jako široký pojem, zasahuje to do různých, právě jak jsem říkala, zmiňovala ty meditace, pak různé vizualizace, zpívání manter, uctívání jednotlivých těch bohů, kterých je v Indii strašně moc. No a jedna ta část z toho prostě 5% třeba se zabývá i s tou sexuální energií.
3: A to je ta nejpopulárnější a to je právě ta část, ne? To je
5: tak, protože to všichni jako samozřejmě zaujme, takže potom se stalo to, že když ti Angličani přijeli do Indie, teďka tam viděli jako tantra, všimli si, že otevřeli si ty knížky, viděli tam jednu stránku z toho, z té několika set
3: hanbaté výjevy.
5: Tak to je samozřejmě zaujalo nejvíc a hned začalo to spojení jako tantra rovná se sex.
4: No ale teda, když se dostaneme k tomu, to byl nějaký tvůj první workshop nebo nějaký tvoje první větší setkání s tantrou, tady to, co jsi šla s týpkem z garážky?
5: To bylo přesně tak, to bylo to první.
3: No a takže jste tam meditovali a to bylo všechno?
5: Meditovali, začali jsme tou meditací, nějakou jako práce s energií, jak člověk může jako cirkulovat v těle. No a pak to začalo být zajímavější, protože jsme začali dělat různý jako cvičení ve dvojicích.
3: Už to začíná.
5: Kde jsme si...
4: Zuzka už omdlíva.
5: Kde jsme si právě jakoby vzájemně říkali, jo, tak já bych ráda, abys mě třeba namasíroval a ten člověk řekl ano, ne. A prostě jsme se tak vzájemně ptali, kdo kam, jak se chce toho druhého člověka dotýkat v rámci třeba té masáže, nebo ještě to bylo taky jako v oblečení. Takže to bylo takový jako nevinný, ale člověk si tam už mohl začínat osahávat, kde vlastně leží ty jeho hranice a zase si trénovat, říkat jako ano, ne a respektovat toho druhého člověka. Jedna z aktivit, co jsme tam dělali, co mě tak utkvělo, utkvělo v paměti, tak to byla šestiruční masáž, že vlastně vždycky jeden člověk byl na tom, že obdržával tu masáž.
3: Jo, že byl ten recipient masáže a šest rukou ho tam masírovalo.
5: A vybral si právě tři sympatický lidi,
3: a nebo jednoho
5: potom...
3: sympatického s šesti rukama.
5: No, taky, ale ten tam zrovna takový nebyl, bohužel.
4: Ale to by mě zajímalo, jak se cítil ten třeba, že si ho nikdo nevybral. Víš, že tam byl třeba nějaký lidi, který si všichni vybrali. A teď tam byl někdo jeden, koho si nikdo nevybral, ale všichni dělali. No, ale to není tím, že bys byl nesympatický, ale jenom prostě tady.
5: Ta energie není úplně v souladu. Ne, tak to se nestalo. My jsme to tam jako rozvrstvili pěkně, takže všichni byli zapojeni. No a pak si právě tady těm svým třem lidem, který si vybral, mohl říct, jo, tak chtěla bych tu masáž jako takhle a takhle a tenhle ten tlak a na těchhle z těch částech těla a používej třeba peříčka, šeptej mi do toho, do uší. Prostě si to nastavit úplně do těch nejdetailnějších věcí. No a pak dalších 10-15 minut si to mohl užít. No a pak jsme se takhle tak všichni prostřídali.
4: No užít, tak třeba to, tam už to podle mě vyžaduje, záleží. Aby si měl nějak, aby si byl hodně zaprvé nějak v souladu se svým jako vlastním tělem, aby ti nevadilo, že třeba cizí lidi se tě dotýkají.
5: No tak tam to je právě o tom si to ujasnit, co teda vlastně chceš a jak, kde si dáš ty hranice, protože tam vlastně nebylo vůbec podmínkou, že by se tě ty lidi dotýkali, anebo třeba pro někoho je příjemnější nějaký jako zemitej dotek, že jenom tě tak jako tlačí třeba ty ramena dolů, že někdo nemá rád takový ty
3: šimrání.
5: To šimrání a tak. Ne, ne. Takže jako vyloženě nejdříve potřeba jako sám v sobě si ujasnit, co teda je člověku příjemný, co od těch ostatních vlastně chce. A ono by klidně bylo možné, že by tam s ním třeba seděli jenom v kroužku a mentálně na něho vrhali nějakou lásky plnou energii a žádný jako doteky by se nemuseli ani konat.
4: Tak to by, Zuzku, podle mě šlo docela. No dobře, a teď samozřejmě teda, jak to dál workshop probíhá?
3: Čekáme na nějaké prostě spicy věci. To,
4: kdy se sundá oblečení, samozřejmě. Ne, jako...
5: No, byl tam jeden takový jako vrchol večera, kdy jsme měli takovou, dá se říct, spicy meditaci, která teda začala tak, že jsme všichni leželi v tom velkém prostoru vedle sebe.
3: A všichni měli znamená, kolik lidí zhruba?
5: Tam nás bylo taky tak kolem těch 10 až 15.
3: Nebyli to zase ti lidi z toho
5: někteří
3: ňuchňácího?
5: Byli
3: to byla stejná cílovka.
5: Někteří byli stejní.
3: Ňuchňáci, jo?
4: Ňuchňáci. Z Kadl workshopu.
5: No.
4: Kadl party.
5: Ty to taky lákalo. No.
3: Ty už musel být úplně odření těma dotykama.
4: Nebo naopak právě Zuzko nabití, jako. Oni neměli tu dotekovou, tu, jak se tomu říká, deprivaci.
5: No takže jsme tam tak leželi a měli jsme škrabošky na očích, takže jsme jako neviděli.
3: Takže ve stylu Eyes Wide Shut, nebo ne úplné škrabošky, jako i bez, že jste vůbec neviděli.
5: Neviděli.
3: Jo, záslepky úplně.
5: Ale leželi jsme teda s těma škrabočkama a měli jsme, jako paní facilitátorka tam nás teda řídila v nějaké meditaci a postupně od meditace to přešlo k tomu, že jsme měli se jako sami sebe začít dotýkat. Pokud nás to volalo, tak jsme si mohli aj sundat nějaký
3: volalo?
5: Kusky.
3: Dobře. A někoho to volalo?
4: A někoho to třeba nevolalo?
5: Někoho to volalo, mě to třeba volalo, někoho to třeba nevolalo, ale vlastně nevím, koho to nevolalo, protože jsem měla jako pořád ty oči.
3: Pořád to je decentka zatím.
5: No a potom tam právě byla taková možnost, že nedotýkat se jenom svýho vlastního těla, ale pořád s těma škraboškama na očích začít zkoumat i ty
3: zatáhat za něco v okolí, jo?
5: Okolní prostory.
4: za zvonec. A pohádky byl konec. Lol.
5: No a to se tam tak potom jako pěkně rozproudilo a pak v určité fázi nám bylo povoleno sundat si ty škrabošky a pak už to jako bylo takový ostřejší.
4: A to bylo
3: to dobře jako, dopadlo.
4: To dobře, ale mě by zajímalo, jestli tam třeba jako byli všichni s tím v souladu, anebo třeba někdo právě ještě jako nebyl ready na to ostřejší, že ve chvíli, kdy se mělo sundat škrabošky a on zjistil, že tam jsou všichni kolem nahatý, tak odešel domů.
5: Domů odcházet určitě nemusel, protože tam byly zároveň i prostory, které byly vyhrazený právě jako k té nesexuální energii, kde si člověk, když se na to zrovna necítil, tak si tam mohl dojít a
3: vyčilovat
5: se, jenom si tam tak prostě pobít, buď sám, nebo byl tam i několik jako asistentů, kteří tam byli právě k tomu, aby je v případě, že se člověk necítil úplně dobře, tak poskytli nějakou psychickou
3: podporu. No a nebo že si sundáš tu škrabošku a teď si myslíš, kdo jinak ho nešáš a šáš na někoho jiného. Na koho třeba nechceš?
4: Že uděláš, je!
3: Pardon, to jsem tady omylem.
4: To by taky asi nebylo ideální, ale to se tam asi nestane, že tam asi je taková energie, že se tohle nestane.
5: No, mně se to nestalo, nemůžu mluvit za ostatní účastníky.
3: Je to takový demokratičtější. Uh-huh. Jo. No, ale co se stane, když na tebe třeba hrábne někdo, kdo prostě ti nesedí?
4: No, tak se musíš teda vymezit.
5: No,
4: jo?
5: Tak pak je právě potřeba se vymezit a říct, že jako ne, tohle mě nevyhovuje a pokud by se ti třeba jako od tohohle člověka líbilo něco jiného, tak nabídnout.
3: Aby odešel.
5: Třeba tak nabídnout tu alternativu, když ne, tak prostě
3: nikdy nevrátím.
5: Já vždycky ráda říkám, ne je prostě celá věta.
3: Ne, ne, no, snou. Hmm? Jo.
4: Mm-hmm. Takže to bylo tvoje teda první, kolikže to bylo dní dohromady?
5: To byly tři takové intenzivní dny.
4: A tohle bylo jako vyvrcholení toho workshopu? Nebo...
5: Jo, potom tohle to bylo vlastně, začali jsme v pátek, myslím, a tady tahle to mazlení s tou škrabožkou a tak dále, co jsem teďka popisovala, tak to bylo v sobotu večer. Táhlo se to až někdy do pozdních hodin. No a
4: to mezi tím jste se šli třeba najíst? Nebo...
5: No bylo tam,
3: náročný, ne?
5: bylo tam i nějaké občerstvení bio, eko.
4: Mm-hmm. Takže v pátek jste začali, v sobotu večer do pozdních hodin teda bylo.
5: No a potom
4: v neděle
5: to už bylo takový jako odpočíváme, integrujeme, měli jsme tam nějaký jako závěrečný sdílecí kroužek.
4: A co třeba jako tobě osobně to dalo, nebo... Došla jsi tam k nějakému prozření, nebo změnilo se něco?
5: No pro mě se to změnilo hodně, protože jak říkám, byla to pro mě jako první zkušenost něčeho, co mě hrozně dlouho lákalo a tehdy jsem si vlastně ujasnila, že to je jako něco, čím se chci zabývat víc a právě se chci naučit, jak s tou energií pracovat ještě více dopodrobna a taky jak se naučit to, abych podobný více, čím méně dohloubky jdoucí workshopy sama organizovala.
3: No a k tomu potřebuješ, abys byla profesně tou tantričkou nebo kněžkou, dejme tomu, potřebuješ nějaký výcvik nebo je na to nějaký učňák, nebo já nevím.
5: Učňák jsem nenašla, ale co jsem našla, tak to byl učitelský kurz tantra jógy, na kterým jsem byla potom o pár měsíců později.
3: Jako pro učitele? Nebo já to nechápu?
4: Ne, jako ty se staneš učitelem.
5: Se staneš učitelem.
3: Tantra jógy. Pro učitele na základ.
4: třeba by to pomohlo, ale zase ti na nervy, víš co? Jakože...
5: Takže na to jsem jela teda do Ekvádoru, no a tam jsme se jinak učili tu tantra jogu, což je teda specifický druh jogy, ale i právě různý jako rituály a jak pracovat se dvojicema a se skupinama. A
4: až do Ekvádoru, to si teda nenašla nic takového třeba v Čechách?
5: No já jsem se totiž ještě mezi tím nevracela totiž do Česka.
4: Takže jsi hledala něco blíž jako přesně tam, Americe.
5: No. Já potom vlastně, potom tedy svým prvním tantrickým retreatu, co jsem měla na Floridě, tak jsem stopem projela celý ty Spojené státy až do Kanady. Tam jsem potom skoro rok pracovala. No a pak moje další zastávka vysněná byla to Latinská Amerika. Takže jsem si hledala něco konkrétně buď v Jižní nebo Střední Americe a poslalo mě to do toho Ekvádoru.
4: Mm-hmm, takže teda přijedeš do Ekvádoru na výcvik učitelky tantra jógy. Mm-hmm. A to probíhalo jako v angličtině?
5: To probíhalo v angličtině,
3: A v nějaké budově administrativní nebo kde?
5: To bylo v takovým krásným jako centru, jogovým centru uprostřed přírody, takže nebo jako taková kraj, takové vesnice. Nahoru se tam dalo jít do kopce nějaký vyhaslej vulkán.
4: A byli tam samý ženský? Anebo...
5: Ne, bylo to docela jako namixovaný.
4: Tak to je zajímavé, protože obecně yoga,
3: aspoň v Česku,
4: vždycky, když je nějaká yoga, něco, retreat nebo učitelský kurz jogy, tak tam jsou podle mě tak 99% tak, žen, ale na tantra józe jsem nebyla, takže je možný, že tam se ten poměr nějak mění. Ale jinak vždycky, když je něco tady jogovýho, tak tam jsou samý prostě ženy.
5: No, a tam to bylo teda docela vyvážený a tam to bylo právě jako zajímavý, že to nebylo jenom o té józe a tantře, ale tím, že to byla ta Jižní Amerika, tak jsme se tam učili i něco o šamanismu, dělali jsme různé rituály, objímání stromu, potní chýše a takovýhle věci.
3: Že to mělo i takový přesahy.
5: Mělo to, mělo to
4: doprovodné programy.
3: A to trvalo tady to vzdělávando?
5: Vzdělávando tohle trvalo měsíc.
3: To dlouhý.
5: No. Mm-hmm. A potom, jak jsem to dodělala, tak jsem si teda našla dobrovolničení na několika různých hostelech potom Ekvádoru, kde jsem si trénovala to učení jogy a vedení
3: v těch
5: různých...
3: hostelech?
5: Jo, přesně tak.
3: Jako, že jsem zaklepala ty hosty a provedla jim tantru, nebo co?
4: Stavila na nástěnku.
5: To bylo, jako, to bylo většinou nějaký hostely, který byl jako takový ty surf and yoga hostely, takže už tam to tam měli zakomponovaný.
3: A to dobrovolničení teda spočívalo v tom, že poskytovala ty masáže.
5: Ne, že jsem vedla lekce té jógy.
3: Takhle. Jo.
4: Lekce tantra jógy.
5: Lekce tantra jógy.
4: A teď v čem se teda... Jako...
5: No ono to, jako na první pohled, kdybyste šli na tu lekci, tak vám to... Tam to jako není žádný spicy, nebo tak je to
4: no,
5: prostě...
4: No a je nějak jiná, když někdo zná třeba hatha jógu, nebo ashtanga jógu, nebo tady
5: ty... Je to podobné
4: tý...
5: třeba na tu hatu, nebo na yin jógu, že je to takový jako pomalejší, člověk se tam hodně nacíťuje právě na tu energii, na to její proudění. A v originále, tak jak jsme se to učili na tom kurzu v tom Ekvádoru, tak ta lekce té tantra jógy trvá 3 hodiny.
3: Ježiš.
5: Takže to já jsem teda jako na těch hostelech samozřejmě tak nám se tak učit nemohla. No. Já jsem si to musela udělat takovou zkrácenou verzi, protože to by mě tam nikdo nechodil.
4: No to asi ne. No.
5: Ale právě v těch 3 hodinách je to hodně o tom, že tam člověk jde z těch šavásán, kde tam prostě jako ležíte v té pozici mrtvoly a máte hlubokou relaxaci, tak pak najednou jdete do nějaké jako hodně aktivizační polohy, jste tam hodně dlouho ve výdrži a pak zase zpátky do té šavasány, do té hluboké.
3: A to má mít jakou funkci nebo jaký účinek, jako zjednodušení?
5: Takže to je vlastně o tom, aby se člověk naučil tak nějak proplouvat mezi těma stavama té hluboké aktivace, hluboké relaxace a vlastně se uměl uvolnit v obou z nich.
3: Jo.
5: Což je vlastně super do běžného života.
3: No, já bych možná přeskočila, jak se tomu věnuješ teďka tady, ty jsi nějakou dobu, několik měsíců v České republice, jsi v Olomouci, tak jak probíhá tvé tantrické
4: působení
3: v Olmiku?
5: No, já nejsem jenom v Olmiku, ale zároveň i v Praze, takže zrovna minulý týden jsem měla svůj první pražský tantra workshop pro začátečníky, kde jsme se právě, jsem učila ty základy, co vlastně ta tantra je a co není. Jak
3: kolik jsi tam měla lidí?
5: Měla jsem 18 lidí.
4: Takže... To hodně dost. A byly tam sami holky?
5: Ne, právě taky, bylo to moc
4: pěkně. Ta tantra, to tam,
3: si
4: možná představují někdo, že tam je něco jiného, ale...
5: Ne, takže bylo to pěkně vyvážený a mělo to úspěch, takže teďka právě plánuju další termíny.
3: A tam byla ta spicy část taky, nebo tam byla jenom teorie?
5: Právě, to bylo, nebyla. Jakože nebyla to jenom teorie, dělali jsme i spoustu praktických věcí, ale bylo to spíš o tom, o té práci s tím dechem, o tom, jak právě v sobě se učit vnímat, kde člověk má nastavený ty hranice a jak to poznat a jak to komunikovat.
3: A mně by se líbilo, kdyby to bylo vždycky v těch programech explicitně napsáno, protože mě říkal jeden člověk, že dostal voucher na tantra masáž od nějakého svého spolužáctva na srazu třídy x let po maturitě a že tam ten tantru praktikující spolužák vlastně údajně, nevím, minimálně tomu mýmu známému poskytl ten happy end.
5: No, tak ono je jako tantra a tantra, ono spoustu lidí to jméno bohužel dneska zaměňujem. Využívá, tak jako, že to znamená spíš erotická masáž, ale správně, jakože ono samozřejmě může se to stát, protože v té tantra masáži jsou zahrnuty i doteky jako genitálií, pokud si to ten člověk přeje a má tak v pohodě ty hranice. Ale nikdy by to nemělo být cílem. Ta tantra říká, že sexuální energie je úplně to nejsilnější, co tady ve vesmíru existuje.
3: A je to
5: těma různýma technikama, které já na těch workshopech nebo na těch masážích učím, je, jak tu energii rozproudit, aby se začala pohybovat a aby šla směrem nahoru. Takže tam jde jako o tu cirkulaci.
3: Aha. No a tak za předpokladu, že to cirkuluje, tak co s tím teda dál?
4: No pak už je to v pohodě, když to cirkuluje, ne?
3: No, to taky nevím, co znamená.
5: No tak tam právě, tak to ti právě pročistí všechny ty cestičky, které můžou
3: takhle
5: být jako ucpaný.
3: Jo, takže tam nejseš potom takzvaně bába pod kořenem, ale že už to
5: ale seš prostě
3: volně
5: free.
3: Teče. Seniorka se volně vyprostí
5: vitální
3: z pod kořenu.
5: Seniorka, která běhá. Může docílit čehokoliv si zamane, nemá žádný strachy v sobě někde spoutaný.
3: Jo, takhle, že jsi takový jako
5: rozpohoděnej. No, takže ono právě, jak jsem říkala, jak je ta sexuální energie strašně silná, tak člověk, když ji potom dokáže tady tak v tom těle cirkulovat, cirkulovat, tak najednou cítí i takový jako příval té vitality, spoustu životní energie.
3: No to je, když pustíš opravdu z denu, tak si to představuji, spodkořené.
4: Prostě nemusíš dát kafíčko, ale rozjedeš to energií.
5: Přesně.
4: Ze sklepa. No dobře, tak já si myslím, že to jsme probrali hodně toho.
3: Ještě máš nějaké poselství, agendu? Když třeba by si chtěl někdo vybrat tantrika, jak to poznat podle webu, jestli tam má třeba, co já vím, nějakou spirituální věc, nějaký peříčko na webu nebo
5: peříčko.

0: měla být nějaká komunikace.
1: Rozhodně.
0: A ne, jo, že jako rovnou přijdeš a položíš se a
1: no,
0: nazdar.
1: No, přesně. Jo. Jako když domů třeba si pozveš malíře, tak taky si to musí prvně změřit a zjistit, co se bude malovat.
0: A někdo to třeba rovnou přijde a myslí si, že ví, co se bude malovat.
1: Krásná metafora.
0: Tady paninko na to malování.
1: Ale já si představuju teda tu energii jako Zdenu pod kořenem a to mě uspokojilo, takže...
0: Že se musí vyvlíknout prostě.
1: Tak. Z osidel.
0: Tak. Dobře, takže děkujeme, Markéto, že jsi dorazila a popovídala nám.
2: Já děkuji, že jsem tady mohla být.
1: Ano. A ještě ale mě... No, a už to radši říkat nebudu, ale já jsem si vzpomněla, že Sting je údajně tantrikem a že údajně souloží 8 hodin. To jsem někde četla.
2: No, tak i to, to je možné.
1: For him.
0: Sting, to nevím.
1: Má asi hodně času.
0: Já jsem naposledy poslouchala nějaký jeho album Desert Rose, tak on byl i jogín a tak.
1: Jo,
0: byl,
1: jo, jo.
2: V Praze,
1: on je sympatiák.
0: Je v Praze, jo. Já vím, že jenom že se věnoval józe a že vypadá jako na svůj věk takzvaně výrazně dobře, ale co
2: no,
0: je dobře.
2: Přesně
0: že nevím,
2: tak, takže to je přesně ono. Říkat? Uvolnil tu bábu pod kořenem.
1: Uvolnil, to hodně uvolnil.
0: Bábu uvolněnou pod kořenem, no dobře. Tak teď ještě naše tady agenda se Zuzkou týkající se Buchet Live, který budou v létě 17. července. Colors of Ostrava, v nějakém prostoru, co se jmenuje Melting Pot.
1: Ano, tam se to bude hodně tavit a budeme tam meltit. Hovořit s Honzou Vojtkem.
0: 28. července budeme na letní filmové škole v Uherském Hradišti, takže kdo tam budete, tak se snad uvidíme. A potom 21. srpna budeme mít Buchty Live v Opavě a 22. srpna Buchty čtou live se Standulou v Kraferově zahradě, což je v Jindřicháči, v Jindřichově Hradci. A to bude na téma Láska a komedie.
1: To bude krásný téma, voňavý.
0: A všechno už má svoje lístečky na webu, teda tím myslím všechno, ty dvoje buchty v srpnu, takže případně už si můžete zakoupit i tikety, že? Tak, nazdar. Co se směje slovu tiket zase, Zuzko?
3: Buchty. Ducha plná talkshow o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
4: Buchty. Poslouchejte váš Vlašák pro uši i jako podcast ve vašem mobilu. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.
5: Instead of saying, I need your social security number, I like to preface it with a little bit of, I'm ready for that number now. And every single time,

0: Dali, já jsem, když jsem si fest pustil být, dal jsem tak, že...
1: Další den,
0: tak jsem nespobal se. Ale si ho určitě pustím. Aspoň raz. Toto mi...

0: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Ševestou každý čtvrtek od 7 večer na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
1: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
0: youtube.com/radiowave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

I'm a lonely, lonely. Nazdar, nazdar, zdraví vás Edu Syn, som rád, že počúvate jeden z mojich bangrov, tuto na rádiu.

0: Špína.
1: Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
2: Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku.
3: Špína.
1: Špína.
0: Pořad, který se vám zarije za nechty.
1: Špína.
0: Každý čtvrtek od 8 večer na rádiu Wave.

0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.
1: This is a public service announcement.

O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Každou neděli od 8 večer na rádiu Wave. Boys. Léto s rádiem Wave. Vyrážíme za vámi ven.

0: na naše akce, buď na natáčení pořadů, poslouchej letní speciály ve vysílání a vychutnávej si skvělé koncerty. Léto s Rádiem Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.
2: Čau, tady Tom z Ghost of You, posloucháte

Rádio Wave. Děláme vlny. ATM.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Night Air. Hudební mix Rádia Wave.

Radio Wave. Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.

Night Air. Hudební mix Rádia Wave. Don't go back.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.